0: Podnikáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky CZ najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky CZ.
1: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní

0: tebe. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Takhle slyší les medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka Krkonoše.cz.
2: Mimořádná příloha Fotbalový podzim již dnes ve vašem regionálním deníku. Vše, co potřebujete vědět o nové fotbalové sezóně. Zajímavé přestupy, los nižších soutěží. Co si vládci fotbalu chtějí vzít z mistrovství světa? Fotbalový podzim už dnes zdarma ve vašem deníku.
3: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 8. srpna v Brewerových sadech v Kutné Hoře. Těšíme se na vás.
4: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
5: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
4: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon

0: Nyní na Allegrii se slevou 15%. Firma na zážitky.
1: CZ. Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš

0: Káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Hitradio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy vary, město zážitků.
1: Takhle slyší les medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších. Čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské jeziště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka Krkonoše.cz.
2: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort-group.cz.
3: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
4: Rádia.cz Hit Radio.
5: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Česká národní banka dnes rozhodne o úrokových sazbách. Podle analytiků ponechá základní sazbu beze změny na úrovni 3,75%. Bankovní rada zároveň zveřejní novou prognózu vývoje české ekonomiky. Naposledy centrální banka sazby zvýšila v červnu, poprvé po 4 letech. Epidemie eboly v Kongu dál sílí, počet obětí už přesáhl 1800 a nakažených jsou téměř 4000. Nejvíce zasažené jsou provincie na východě země. Podle odborníků šíření nákazy komplikuje nedostupný terén, násilí i skutečnost, že proti současnému kmenu viru zatím neexistuje schválená vakcína. Fotbalisty Hradce Králové čeká dnes velký evropský večer. V úvodním zápase třetího předkola Evropské ligy přivítají od 19 hodin turecký Bešiktaš Istanbul. Za hosty by měl nastoupit i český reprezentant Václav Černý. Pokud Hradec favorita vyřadí, zajistí si účast v hlavní fázi některého z evropských pohárů. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: Tak tohle je něco pro pejskaře. Chrudim plánuje na sídlišti na Větrníku nový psí park s výběhem, překážkami i odpočinkovou zónou pro majitele. Projekt je zatím na začátku. Městský sociální podnik už požádal o výpůjčku pozemku pro dog park a o jeho dalším postupu budou rozhodovat zastupitelé. No, chci vám říct, vydržte. Ještě dneska ve východních Čechách vedro až 37 stupňů Celsia, oblačno, odpoledne místy přehánky a bouřky. No ale od zítřka už teploty půjdou dolů až na pátečních příjemných 28 stupňů.

0: Snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Čtvrtek, 6. srpna, 6 hodin, 3 minuty. Krásné ráno vám přeje. Michal, ahoj, Jasmin.
2: Ahoj.
1: A David, ahoj. Jak se vám spalo na dnešek?
2: Tak byla to trošku úleva od těch předešlých dní, ale vlastně ne zas taková.
1: Taková vůbec, ale já jsem se celou noc budil, potil strašný, možná někdo do nás poslouchá, to máte stejně. Takhle, já jsem úplně vyřízený, řeknu to úplně upřímně. Co David?
3: Úplně stejný jako ty. A ještě když se tady podívám na předpověď pro příští týden. Pondělí 33, úterý 33, středa 33 a čtvrtek 34.
2: A aspoň víkend bude dobrý.
1: To vyjde.
3: O víkendu 28, takže ochladí se hodně v sobotu a v neděli 31.
1: Ještě hůř teďka normálně o tom, co jsi to řekl. Jasmin, hele, Jasmin, je to na tobě dneska.
2: No dobře.
1: No pojďme na to, hezké ráno. Hit Radio Černá Hora.

0: Tímhle jsme odstartovali čtvrteční snídaně šampionů Huntrix Golden, 6 hodin 10 minut, dobré ránečko vám přejeme my tři.
1: Představte si, že někdy zapomenete starou věc a ona se vám připomene až po 11 letech. To se teďka stalo Elonu Muskovi, protože včera narazil do měsíce kus rakety od SpaceX, zbytek po misi starý 11 let, který už jako dávno došlo palivo. Jo.
0: Já jsem myslel, že se bavíš o nějakém dítěti, když se ti připomene za 11 let, ale ty jsi řekla věc, že jo, tak to asi, no, jasně.
1: Ale opravdu 11 let tam někde byl, teď mu došlo palivo a teďka to napálil do měsíce. No, co to je?
0: Co já jsem četl někde, že ono tam vlastně ten zbytek té rakety, nebo co to bylo, tam udělal nový kráter na měsíce, jo. Tak myslím, že ten měsíc vypadá už x let jako nějak a teď je najednou nějaká prostě raketa Muska tam udělá nový kráter, jo. Že vlastně ta geografie toho měsíce vypadá úplně jinak.
2: Třeba si mimozemšťani teď myslí, že jim chceme vyhlásit válku.
1: Na druhou stranu je dobrý, že ten kus jako železa teďka nemíří zpátky na Zem, že?
0: Takhle,
1: že se to zastavilo tam.
0: Je dobrý, ano, přesně, že to jako řízlo do měsíce tam a že to nepřistálo někde tady, no. No a tak jako co s tím budou teďka dělat? Teďka to tam teda jako je, tak botičku to asi, já nevím, dostane to botičku od nějaký mimozemský entity. Ale samý otázky, no, samý otázky. Co dostanete vy od nás? Tak to je další parádní muzika. Robin Schulz a Alida In Your Eyes, 6 hodin 11 minut dneska ráno.

0: Kéž by venku bylo na nule. Tohle jsou Čenasky, 6 hodin 18 minut na Hit Rádiu. Dobré ráno. Máte pocit, že najít spřízněnou duši v dnešní době je zázrak? Tak na západě Čech, konkrétně na Plzeňsku, se tohle děje. Příběh. Srazila se tam dvě auta. Kluk v Audi a holka v BMW. Nebo naopak, možná to je jedno. Kluk po nehodě nadýchal 2 promile a slečna 1,5. Dalo by se vlastně říct, že to byl takový sraz anonymních alkoholiků. Mimochodem, stalo se to o 2:30 ráno, což provoz není úplně velký, takže si myslím, že to byl osud. Škoda 250 000, ale zase třeba opravdu našli tu spřízněnou duši.
1: Zeptám se, stalo se někomu něco, nebo...
0: Nestalo se nikomu nic, jenom škoda na všem kolem a na autech. Já si říkám, že asi není úplně dobrý to zkoušet, že možná bychom mohli zůstat s tím swipováním prostě normálně na Tinderu, jo, aby se z toho nestalo to, že by si řekla, že představ si, že proti sobě jedeme třeba dva, jo, my dva, jo, že bychom se třeba se navzájem líbili, jo, co se jako nestane.
1: No.
0: Ale prostě, že by si teďka řekl, hele, spřízená duše a prásk, prásk, jak na autodromu, tak asi radši zůstaneme na tom Tinderu. Bude to lepší. Za chvíli aktuální doprava, taky další muzika David Guetta, Forever Young. Hezké ráno.
2: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití. Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky CZ najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky CZ.
3: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám. Takhle slyší les medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších. Čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka Krkonoše.cz.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Meloun vodní 1 kg za 11,90 a losos filet 100 gramů za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
5: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy vary, město zážitků.
6: Jen jednou za rok můžete v pravé poledne zažít mši svatou na nejvyšším místě Česka. Pojďte s námi i letos na tradiční svatovavřineckou pouť. Již 10. srpna setkáme se v 8:30 v Peci pod Sněžkou u kaple Panny Marie, kde vás přivítá Krakonoš. www.pecpodsněžkou.cz.
7: Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne, navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann, váš prodejce spotřebičů Siemens Studioline. Více na kuchynehofmann.cz.
8: Dobrošov. Dělostřelecká tvrz, která nedostala šanci bojovat. Prožijte jedno z nejtemnějších období naší historie. 3 objekty, 2 prohlídkové okruhy ve 40-metrové hloubce a virtuální realita.
7: Více na pevnost.dobrošov.cz.
9: Ahoj, jmenuji se Huko a jsem krytolebec. Pocházím z Prvohor. Navštivte mě v Paleoparku Balka u Nové Paky. V Paleoparku Balka si zkusíte práci geologa, paleontologa, hledače drahokamů nebo se vyfotíte s hlavou tyrannosaura. a stáhněte si moje aplikaci Po stopách krytolepse Huga. Bude vás bavit. Těším se v Paleoparku Palka u nové paky. Váš Hugo.
10: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablo Vrchlaví, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce@vrchlavi.cz. Kablo Vrchlaví.
11: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Dálnice D11 hlásí dnes ráno omezení mezi kilometry 25 a 35 ve směru na Hradec Králové. Vinou stavebních prací je tam zúžená vozovka, takže se tam nárazově můžete zdržet.
12: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio Černá Hora.

0: Přesně půl sedmé, tohle je čtvrteční Hit Radio a tohle bude Davidův ranní update, a.k.a. Jošťárny.
1: Ranní update.
2: Žraloci tygří sežerou téměř cokoliv a oceánům tím pomáhají. Přezdívá se jim popelnice oceánu, protože kromě živočichů sežerou i lidský odpad. Podle vědců ale jako vrcholní predátoři hrají klíčovou roli v mořských ekosystémech. Odstraňují uhynulá zvířata, omezují šíření nemocí a pomáhají udržovat přírodní rovnováhu. Odborníci varují před dopady jevu El Niño. Podle odhadů může do konce příštího roku uvrhnout až 50 milionů lidí do akutního hladu. Nejvíce ohrožené jsou oblasti Afriky, Latinské Ameriky a části Asie, kde se očekávají dlouhá sucha a neúroda. Sousedské vztahy se mění, ochota pomoci ale se nezměnila. Podle odborníků dnes lidé více chrání své soukromí a proto se sousedy stýkají méně než dříve. Přesto platí, že když je potřeba, většina z nás je stále připravena podat pomocnou ruku.
0: Nejlepší je, když ti ano, soused podá pomocnou ruku. Mně se několikrát stalo, že mi soused podal ruku a v ní pivko a vrátil jsem se až nad ránem a doma teda nadšený nebyli.
2: Víc takových sousedů.
0: Máte takovou zkušenost, co vy?
3: Já bohužel.
0: Blbý sousedí.
2: Já bohužel ano.
0: Je ale prostě prýmá mít skvělý přátelé. Na tom se shodneme. Třeba tyhle. Rembrandt's I'll Be There For You. Pomocná ruka v 6.31 pro vás všechny doladíte Hit Radio. Hezké ráno.

0: Gracie Abrams, That's So True na Hit Radio v 6.37, hezké ráno. Taky máte pocit, že na dovolenou valíte vždycky až moc věcí a auto praská ve švech? Tak na italském trajektu chytili chlapíka, který do kufru Citroenu Berlingo nacpal živýho poníka. Tady toho poníka se jeho německý majitel pokusil přepravit úplně na tajíňačku a jelikož se o tom píše, tak moc na tajíňačku to nebylo.
1: Počkej, živej poník.
0: Živej poník.
1: Co jsi to za zrůdu, že dáš takhle do Citroenu živýho poníka?
0: Tak on jim byl malej, že jo, tak se vešel. No. Ale problém byl, že jel bez jakýkoliv dokladu a že nejel teda v nějaký jako konkrétní přepravní jako boxu. Mm. No, blbý asi nacpat koně do auta. Nicméně asi všichni, asi si úplně představili, že všichni známe ten moment, když před nákupákem, já nevím, když si koupíme třeba novou skříň nebo něco a snažíme se to nacpat do auta a hrajeme tam s tím Tetris, jo. Občas je teda vtipný, když jedu tady do jednoho obchoďáku s nábytkem, odcházím a vidím tam, jak se tam ty lidi to tam snaží nacpat. A tak asi tak na tajíňačku takhle postavím bokem a čekám, co se bude dít a říkám, to se tam nevejde, hele. Ale prostě zkoumáš to, snažíš se, jo. Mě by zajímalo, co byla ta nejhorší věc, kterou jste tady převáželi v autě.
2: Mně ještě napadl takový jeden blbej fort, k tomu, co jsi říkal. Jak se baví takhle ty dva chlapy a ten jeden se ptá toho druhého majitele tady z toho auta, hele, jak je silný to tvoje auto? On říká, 60 koní a jeden poník.
0: Dobře, no.
2: No, zpátky k tvý otázce.
0: No, mě to připomnělo jednou, když po mně moje máma chtěla, abych jí dovez tady za kousek za Prahou paravan, abych ho vyzved a dovezl do východních Čech, jo, tam, kde bydlej. Mm-hmm. A tak si říkám, tak to bude nějaký maličký paravaneček. Dobrý, no, tak jsem tam přijel, bylo to vysoký asi 2 metry a teďka co s tím, tak jsem to jako Tetris narval do auta, díky bohu jsem měl tenkrát kombíka, ale ten paravan končil přesně u zrcátka u řidiče nahoře, jo. Tak si to představ, jo, jak jsem jel. Nejhorší byly přednosti zprava. Vyjet, vymotat se tam z té vesnice, z toho městečka. Já jsem neviděl doprava vůbec nic. Nevím, jestli se tomu mám přiznávat, jo, ale vůbec nic neviděl a říkám, to asi nedopadne, to asi na ten východček nedovezu. Takže nakonec to dopadlo tak, že jsme objednali normální přepravní společnost, která se tady tím zabývá, jo.
2: Asi lepší.
0: Takže paravany ne, no. Tak možná, jestli jste něco bizarního vezli v autě, vy klidně nám dejte vědět. Nicméně, za chvíli v autě povezete tohle. Jestli si
2: Jelena.
1: Poník Jelen, prostě kuhoď.
0: Hele, tak mu tam udělejte místo, dejte mu tam trošku nějakýho krmiva. Jo, Jelen za chvíli u vás v autě, taky Leony, no a samozřejmě přidáme aktuální dopravu. Hezké ránko.
3: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Paru, dekorativní kámen Volcano, udělá z našeho obýváku jeden velký luxus.
6: A cihlové Dino zase krásně rozáří kuchyni. Je rozhodnuto, jedeme do Baumaxu, hned.
5: Zastavte se v Baumaxu, betonový kámen Volcano a Dino, balení jen za 239 korun, platí do konce srpna. Jo, to je Baumax, nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Zkuste si dát minutku klidu. Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
8: Hudební léto vrcholí. V sobotu 8. srpna dorazte na Friends Fest do Pardubic. Marpo, David Koller, Tublatanka, k tomu FMX Show, Rodeo, silná atmosféra a celodenní program. To je Friends Fest. Jeden den, jedna vstupenka, tisíce zážitků. Více na friendsfest.cz.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
10: Tak co, Klára?
11: Kámo, vadí, že je malej.
10: Malej? A řešíš to nějak?
11: Ne, na to je moc malej.
10: Kámo, dneska už vyřešíš i ten nejmenší.
12: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
13: Fenomén Šance Liga je zpět.
14: Tady Ondřej Mihálek z Hradce Králové. Čeká nás spousta velkých zápasů, tak u toho buďte s námi.
13: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na OnePlay.
15: Baví vás obchod auta a kontakt se zákazníky? Olfincar hledá prodejce nových i ojetých vozů do Hradce Králové, Trutnova a Choustníkova Hradiště. Máte zkušenosti s vedením a hledáte výzvu? V Hradci Králové obsazujeme pozice vedoucích prodeje značek Xpeng a Volkswagen. Přidejte se k Olfincar. Více na olfincar.cz/kariéra.
16: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
17: Koberce Brázda.
18: Koberce Brázda.
17: Prodej, dovoz, pokládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte letních slev, těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
19: City Life Run již po třetím Hradci. Jedinečný závod centrem města. City Life Run. Běh po trase hradeckého Ironmana. Startuje v sobotu 15. srpna z pěší zóny. Registrace na ironmancheck.com.
20: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. V Hradci Králové dál zůstává neprůjezdná Jaroměřská ulice. Jezdí se proto značenou objížďkou. A opatrně taky v Pardubicích, kde se zavřela Bohdanečská ulice a jezdí se okolními.
21: Mami, proč máme všechno od konceptu?
22: To jen se zeptej, tatínka.
23: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
24: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
25: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům na Hit Rádiu.

0: Za 9 minut 7 hodin tohle je Hit Radio a Leony, dobré ránečko.
1: Říká se, že o penězích se nemluví, což se možná brzo změní a asi některým šéfům z toho nebude úplně do zpěvu, protože Evropa zavádí právo zaměstnanců zjistit, jak jsou na tom s platem ve srovnání s kolegama, který jsou na stejné pozici.
0: To bude prča. Já si myslím, že bude v pracovních kolektivech dělat vyloženě dobrotu, jo? Až si Jarmila, která nic nedělá, řekne o stejný peníze jako někdo, kdo v práci potí krev, protože prostě přece Jarmila nebude mít míň, že jo?
1: No, bude to hustý období, podle mě. Jako já bych to nechtěla vědět vlastně. Nebo vy byste to chtěli? No, tak my to víme.
0: Ale nevíme to u Davida. My nevíme, počkej, my nevíme, kolik má David.
2: A? To nechcete
0: vědět. Celý David, který mluví dvakrát za hodinu, má mnohem více. A počkej, tak šéf tady před chvilkou byl, tak to pak vyřešíme.
2: No, ale pozor, já nejsem na stejné pozici jako vy. O to tady jde. Já jsem zprávař.
0: No to je jedno, jsi s náma tady v místnosti. Ale to bude výborná taky zpráva pro team building, jo, protože tam máš si trošku dáš šťopičku, jo, tak se nebude řešit nic jiného. Já jsem si chtěl zeptat, kolik ty bereš? No, beru, nevím, 35. A jak 35? Pojď sem, chtěl zobě hubu. A nebo taky nemusíš jako nikomu nic říkat o tom, kolik bereš, to takhle, když omylem necháš svoji smlouvu po tom, co ji podepíšeš ve společný kuchyňce a najdeš ji tam pak sám druhý den. Já si říkám, tyhle, tady někdo nechal smlouvu podepsanou a říkám si, tyhle, tady je moje jméno. To se mi stalo. Taky. To se mi stalo. Tak co si o tom myslíte vy? Chcete vědět, kolik bere váš kolega, nebo radši ne? Mika, relax, take it easy, taky Glass Animals do 7 tady na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
1: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
2: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
3: Chcete domov na míru? Nakupujte v Cefiru. Za skvělé ceny u nás pořídíte vinylové, plovoucí, dřevěné i PVC podlahy. Staré podlahy odstraníme a nové přesně zaměříme a vše kvalitně položíme. Dveře interiérové, bezpečnostní, bezfalcové, skleněné i venkovní. S dveřmi a podlahami vám rádi poradíme a vše profesionálně zrealizujeme. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Cefiru. Navštivte náš interiérový showroom a staňte se spokojeným zákazníkem. www.cefir.cz
0: Svijany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Svijany, srdeční záležitost.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. V Česku padaly teplotní rekordy téměř na všech stanicích. Rekord pro včerejší den překonalo 91% dlouhodobě měřících stanic. Nejtepleji bylo ve Strážnici, kde naměřili rovných 41 stupňů. Jde o nejvyšší teplotu, jaká by kdy byla na Moravě a ve Slezsku zaznamenána. Nákladní letadlo DHL se v Německu srazilo s dronem. Stroj po incidentu bezpečně nouzově přistál na letišti v Hanovru. Na letišti Lipskohale navíc pracovníci našli další dron s připevněnou výbušninou poblíž ukrajinských letadel Antonov. Případ vyšetřují německé bezpečnostní složky. Český vývoz vojenského materiálu loni výrazně vzrostl. Podle ministerstva průmyslu a obchodu se zvýšil o téměř 23% na více než 112 miliard korun. Největším odběratelem byla opět Ukrajina, kam směřoval materiál za více než 50 miliard. Výrazně vzrostl také dovoz vojenského materiálu do Česka. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Chcete stavět a scháníte parcelu pro svůj dům? Tak v Třemošnici na Chrudimsku právě začal prodej 36 stavebních pozemků v nové obytné části, která bude místo plánované průmyslové zóny. Přihlášky můžete podávat až do 7. září a celá lokalita by měla být připravená do konce příštího roku. Na Černéhoře se dáme tradičně ještě počasí. Čtvrtek přináší do východních Čech hodně oblačnosti, taky docela časté přehánky a bouřky a teploty se nám udrží mezi 27 až 32 stupni Celsia.
4: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.

0: šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Hezké ránečko.
2: Ahoj, krásný čtvrtek.
1: Davide, já bych potřeboval ještě víc informací k té zprávě. Vrátím se, ty jsi říkal, že nákladní letadlo se v Německu srazilo s dronem a že stroj bezpečně přistál. Jaký stroj? Ten dron, že jo, teda to bude.
3: Ano.
1: Ano, dobře, tak to máme vyřešený. 7 hodin, 2 minuty, krásné ráno s vámi Michal, Jasmin a David. A písničky? Lady Gaga, pojďme na to.

0: Me Love You, DJ Snake a Justin Bieber, tohle je Hit Radio. 9 minut po 7, přejeme hezké ráno.
1: Někdy stačí jedno špatné kliknutí a místo běžného nákupu máte doma něco úplně jiného, jo. Na internetu se teďka řeší pán, který si chtěl objednat 4 kusy jablek, ale místo 4 kusů domů dorazily 4 obrovský bedny plný jablek. A jako ruku na srdce, komu se to nestalo, něco podobného.
0: Tak to bude mít celá ulice asi štrudl k snídaní, docela dlouho to vypadá.
1: Stalo se vám to?
0: No já když si zaspomínám, tak to se musím vrátit teda hodně zpátky do dětství. Já když jsem byl malej, tak jsem chodil nakupovat, jo. Míša, malej vrchní nákupčí, byla to trochu otročina, když na to tak teďka vzpomenu, to je jedno. A měl jsem na nákupním lístku mimo jiný napsaný půl chleba. Jenže máma to tam napsala 1/2. A tak jsem donesl 3 bochníky.
1: Já jsem
0: zčotnul, jsem to sečet a říkám si, a bylo mi to trošku jako divný, jako bylo mi třeba nem 9 a řekl 8, říkám, to 3 chleby to je, no tak je to tady napsaný, tak jsem to donesl, ne? A máma na mě kouká, říká, to si děláš prču, co s tím budeme dělat?
1: Mně se stalo, už je to dávno, já jsem si myslela, že to byly citrony, ale pak teďka jsem si vzpomněla, že to byly cibule. Jo, že jsem chtěla k nějakému jídlu, co jsem vařila, prostě 3 cibule, no. A dorazily mi opravdu jako ty 3 obrovský.
2: Hele, když máte cibuli, je tam citron.
0: Platíš mi snídaní.
2: No já jsem si vzpomněl na příběh našeho kolegy Dominika Vršanského, když byli v hospodě a objednali si 4 hrušky, čtěte 4 panáky hrušky a oni jim donesli 4 husy. Normálně úplně obrovský talíř, husa, knedlíky, zelí, tak jak to má být. Takže jsme si vůbec neobjednali. No a pak samozřejmě došli k tomu, že asi došlo chybě v komunikaci.
1: Jakože husičky, hruštičky.
2: Přesně tak.
0: Ale možná to bylo jako schválně, tak bylo potřeba se pořádně promastit, že před těma hruštičkama, takže vlastně to bylo, možná to bylo v plánu.
2: Možná,
0: no tak co vy, kdo nás posloucháte, stalo se vám někdy takováhle objednávací anomálie?
1: I klidně jako naopak, chcete něčeho hodně a přijde vám jedna věc, že jo, to je pak taky blbý.
0: Nebo. Máme WhatsApp, budeme rádi, když nám to nahrajete jako hlasovku 777-937-777 a budeme moc rádi i za SMSku na stejný číslo. Teď další muzika, Michal Schulte, Rehab, Waterfall, 7 hodin, 12 minut, Hit Radio. Hezké ráno.

0: Čtvrt na 8, 3 minuty k tomu. Tohle je čtvrteční Hit Radio a snídaně šampionů. Michal, Jasmina, David, s vámi, hezké ránko.
1: Bavili jsme se tady o vašich nepovedených objednávkách. Začalo to pánem, který si chtěl objednat 4 jablka, ale přišly mu 4 bedny a vám se takových věcí taky dokázali povést.
0: Přišlo od vás spoustu zpráv a spoustu hlasovek. Píše třeba Eva: ahoj, minulý týden jsem měla místo 3 mrkví 3 pytle. To se nestratí, taková brkev.
1: Nestratí. Zdravím vás, když jsem pracovala v chovatelských potřebách a při objednávání zboží jsem se uklikla. Místo 16 konzerv mi jich přišlo 116, takže celá paleta. Zbavovali jsme se toho několik měsíců. Pěkný den.
0: Za mě teda asi nejvíc ultimátní zpráva, která od vás dorazila, je tahle. Ahoj, v práci měl kolega objednat bublinkovou folii na balení zboží. Říkal, že objednal 100 metrů čtverečních, až jednoho dne přijel kamion, odkryl plachtu a říká: tak vám vezu těch 100 rolí. Už je to 10 let a stále máme do čeho balit. PS, jo, nevím proč, ale už ho vedení nikdy nic objednat nenechalo.
1: To je boží.
0: Geniální. Pojďme na hlasovku od Dáši.
2: To mě připomnělo. Byli jsme v Itálii na letišti a já nevím anglicky vůbec ani prd. A teď jako ukazuju prstem prostě tu bagetu. A on mi dal dvě bagety. No, tak jsem nás většinou i do letadla. Ty prdel, takže hlavně mi rozumíte.
1: Tu bagetu.
0: Tu bagetu, ale my dneska jdeme do Rakouska, po vysílání do Rakouska, a až si budou někde objednávat bagetu, my jdeme dvou, řeknu tu bageta a bude to v pohodě. Pane bože.
1: Tak děkujeme za hlasovky a za zprávy.
0: Tak jako nejvíc teda ta folie.
1: Ta je dobrá.
0: Ta je nejvíc, ta je v topu. Tak děkujeme za zprávy. Ed Sheeran, Shape of You za malou chvíli, taky Eva Farna, Neříkej, co má se stát. Novinka, to vás bude moc bavit, no a přihodíme i aktuální dopravu. Hezké ránko.
3: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
4: Kam vyrazit? Nemáte plán? Tak sportovní park Pardubice láká dneska na dvojnásobného olympijského vítěze Lukáše Krpálka. Taky dorazí pardubičtí strážníci na koních a se svými cvičenými psy. Zábava na celý den i s osvěžením v jezírku, tak to je pro změnu chlumecký fajn park. Dneska speciálně v plánu jízda na konících a žonglérsko-kouzelnické vystoupení. O víkendu ožijí Hořice už 33. ročníkem české turistrofy. Na legendární přírodní trati se představí špičkový jezdci. Tak hezký den.
5: Nakupujte, ochutnávejte, bavte se, spojte příjemné s příjemným. Futurum.

0: různé druhy za 69,90 a M-ko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
2: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
1: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
3: Máme ještě jednu jízdu.
4: V areálu Mladé Buky jeden zážitek nestačí. Užijte si nejdelší bobovku v Krkonoších, nové atrakce Hříček Buky i rodinné traily Bike Buky. Naplánujte si výlet na mladebuky.cz.
3: Bobuj, hraj se, bajkuj.
4: Areál Mladé Buky. www.mladebuky.cz.
5: Kámo, já už to nevydržím.
6: Kámo, ten je velký.
5: Kluci mají větší, za to ten tvůj je malej.
6: Dík. Fakt, kámoš.
7: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
8: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
9: Ne, to je cyklopecka.
8: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
9: Cyklopecky.info.
8: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
9: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
8: Cyklopecky.info.
9: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a ty pobytu.
8: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info.
10: Ahoj kamarádi, já jsem Lev Gustík a zvu vás k nám do Hradce Králové a na Hradecko za letní soutěží.
0: Tak děti, balíme a hurá na Hradecko sbírat razítka s Gustíkem.
10: Gustík, tvůj průvodce na zážitky. Gustík.cz.
11: Devro, světový lídr ve výrobě kolagenních střívek s tradicí v Jilemnici. Přidejte se k nám. Hledáme seřizovače a strojníky. Náborový příspěvek 40 000. Stabilní práce, férové odměny, 5 týdnů dovolené, balíček benefitů. Devro, kde se práce mění v kariéru. Najdete nás na práce@devro.cz.
12: Takhle slyší les medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka Krkonoše.cz.
13: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Dávejte si teď velký pozor na Orlicko-Ústecku. Před Letohradem směrem od Lanšperku nejdou semafory u železničního přejezdu. Projíždějte tam s opatrností.
14: Výprodej skladů osobních i užitkových vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny u Olfinkár. I hned k odběru v Hradci Králové a Trutnově. Olfinkár.cz.
15: Hit Radio Černá Hora.

0: naprosto famózní Eva Farná. Co nás tady na tom baví je to, že tomu dáváme 10 z 10 všichni tři tady ve studiu. Neříkej, co má se stát, Hit Radio 7.31.
1: Třikrát ano, postupuješ.
2: To bude říkat ona, protože bude superstar.
0: No, teďka máš možnost navedet ty nazbírat tři bodíčky, jo?
1: Co za tady, tři zprávy.
0: Za tři zprávy, tak my tě to budeme bodovat, jo? Tak
1: dobře,
0: pojďme na to. Davidův ranní update.
3: Ranní update.
1: Olivový olej zřejmě znovu zdraží. Úrodu oliv v jižní Evropě letos poškodili vedra, sucho i rozsáhlé požáry. Odborníci proto očekávají nižší sklizeň a další růst cen olivového oleje i některých dalších zemědělských produktů.
0: Ale zpráva smutná, ale já tomu dávám 10 z 10. Co Jasmin?
2: Uvidíme, co má dál.
1: Na Moravě padl už třetí den po sobě teplotní rekord. Ve Strážnici meteorologové naměřili až 41 stupňů Celsia, což je dosud nejvyšší letošní teplota v Česku. Denní rekord zaznamenalo více než 90% měřících stanic.
0: Dalo se mi z toho horko, dávám 10 z 10, kolik Jasmin?
2: 9 z 10, já si nechávám ještě jeden bodíček na tu třetí.
1: Dobře, pojďme na to. Někteří ministři chybějí při interpelacích ve sněmovně opakovaně. Nejméně často podle statistik odpovídal na dotazy poslanců ministr školství Robert Plaga, následovaný ministrem vnitra Lubomírem Metnarem. Oba svou neúčast vysvětlují pracovním vytížením.
0: A tak to je jejich práce.
1: Myslím, že bys přišel za šéfem. Já teďka v pátek nebudu práce šéfe, já to nestíhám kvůli práci.
0: Kvůli práci. Davide, zvedám tady imaginární takhle transparent, je tam 10 z 10. Davide,
2: postupuješ.
0: Davide, ty seš démon.
1: Takže postupuju a po 8.30 můžu mít další update, jo. Tak. Možná mě radši vypadnou.
0: Budeme rádi. A budeme rádi, když se zapojíte do soutěže. Je tady rychlá pětka s Tomas Arsov. Každý den, celý tento týden soutěžíte o Hairbooster Herbarium. Komplexní péči pro podporu růstu vlasů a jejich dlouhodobou kondici.
2: Ale to není všechno. K tomu taky unisex parfém s vůní santalového dřeva, fialky a kůže.
0: Napište nám, chci soutěžit na 777 937 777.

0: September, tohle je Pitbull s Kešou a tohle je čtvrteční Hit Radio. Díky, že posloucháte, to nám dělá obří radost. S vámi Michal, Jasmin a David a teď jdeme soutěžit.
1: Rychlá pětka.
0: Tento týden v Rychlé pětce hrajete o Hair Booster Herbarium od Thomas Arsov a taky Unisex Parfém.
2: Připomínáme, že Thomas Arsov je jedním z nejznámějších českých kadeřníků. Ty jeho produkty jsou výborný. A kdo si o ně dneska zasoutěží teda?
0: To je Eva. Evi, hezké ráno.
3: Dobré ráno.
2: Ahoj.
0: Dobré ráno. Ty jsi nám napsala, chci soutěžit, páč, mám kudrnaté vlasy, tak díky tomu jsme tě vybrali a teďka máš tu možnost. Tak jsi připravená na 5 otázek?
3: Nejsem, protože ještě spím, ale v pohodě.
0: To dáme, to dáme. Tak pojďme na to.
1: Otázka první.
3: Ano.
1: 5 vteřin na odpověď.
2: Jaký je český název pro měsíc January?
3: Únor.
2: Ještě jedna?
0: Ano. Leden, je to tak, leden.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Která rudá květina bývá symbolem lásky?
3: Růže.
0: Ano.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Na kterém prstu se nejčastěji nosí snubní prsten?
3: Prsteníček.
0: Ano.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Evi, jak se jmenuje dopravní prostředek, který jezdí po kolejích ve městě?
2: Ano.
0: Je to tak. A pojďme na poslední pátou otázku.
2: Jak říkáme povolání ženy, která stříhá a barví vlasy?
3: Kadeřnice.
0: Evi, to není možný.
2: To byl fičák.
0: To byl fičák. Super, asi jako u tebe zní to, jako když nám voláš z vytelného tunelu anebo ze Sněžky. Pěkně tě to tam učí. Kam pádíš?
3: Do práce.
0: Do práce, klasika. No tak, myslím si, že se ti bude pracovat dneska o něco lépe. Vyhráváš produkty od Thomas Arsov a my ti moc gratulujeme a hlavně tím tvým kudrnatým vlasům, že jo?
3: No úplně skvělý, poprvý u vás.
0: Oni se z toho teďka normálně narovnali, teďka, jako moje radost, že jo?
3: Tak tomu víš, že ne, celý život.
2: Tak moc gratulujem, Evi.
0: Evi, šťastnou cestu, zvládni to v práci a měj se krásně, ahoj.
3: Děkuju.
0: Ahoj.
2: Ahoj.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit.

0: I tohle vám zkrátilo pár minut v práci nebo na cestě do ní. Welsh Arms, naprosto legendární song Legendary, 7.43 na Hitrádiu, dobré ráno.
1: Ono se říká, že neexistuje špatný počasí, jenom špatný oblečení, ale to platí podle mě jenom do chvíle, než jsou tyhle ty teploty, které teďka jsou, jo, 37 stupňů a vejš, protože když je v zimě minus 10, tak vy si dáte bundu, čepici, jasně, dáte si čaj, zalezete někam a je vám super, ale co máte dělat sakra v tomhletom počasí, když to je mnohem horší?
0: Mně se na tom líbí vlastně, nebo mně se na tom nelíbí nic na tomhle počasí, když jsou 40, ale jak jsme změnili to naše přemýšlení, jo, že když je na teploměru, když ukazuje předpověď 31, 32, tak nevím, jak to máte vy, ale u nás doma to je tak, že hele, zítra má být jenom 32.
2: Já to doplním ještě o předpověď, zítra se opravdu brutálně ochladíte, poměr ukáže maximech 27 stupňů.
0: Takže jo, to bude David zima umře. Normálně.
1: David umře, ten je to extrémně zimomřivej a podle mě jediný člověk na této planetě, komu to horko tady jako nevadí.
2: To bude je to zima. Tak, ale dobrou zprávou je, že už v pondělí ukážete poměr 33 stupňů a ve čtvrtek tady vidím dokonce 34.
0: To je super, takže ta tradice se vrací zpátky, takže 40 tam nemáš, Davide?
2: Zatím ne, ale všechno se může změnit.
0: Všechno, no já doufám, ale já si říkám, ale ještě, že nesníží, protože musí v takovém vedru ještě odhrábávat sníh. To je kravál, tohle k vám posíláme za chvíli. Linkin Park, The Emptiness Machine, taky Nico Santos a Fastboy a taky info z dopravy. Dobré ránko.
3: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
4: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře@valny.cz a v showroomu v Předměřicích.
5: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
6: No včera.

0: nakupte jednoduše online.
1: Mami, tati, pojďme do nového rodinného parku Podhůra u Chrudimi. Je tam 3D bludiště v korunách stromu, spousta překážek a super tobogán. Zvládne to i 3letá ségra. Budeme si hrát v lese, bude to fakt pecka. Více na lesychrudim.cz anebo Facebooku Rekreační lesy Podhůra.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
5: Lidová řemesla Kohoutov. Obec Kohoutov vás srdečně zve na 32. jarmark lidových řemesel. V sobotu 8. srpna od 9 do 17 hodin. Těšit se můžete na historický trh s řemeslnými stánky, ukázky jednotlivých řemesel, bohatý doprovodný program plný hudebních vystoupení, zábavu pro děti i dospělé. Přijďte si užít do Kohoutova den plný zábavy a lidových řemesel. Další informace a program na řemeslakohoutov.cz. Těšíme se na vás.
6: Dobrošov. Dělostřelecká tvrz, která nedostala šanci bojovat. Prožijte jedno z nejtemnějších období naší historie. 3 objekty, 2 prohlídkové okruhy ve 40-metrové hloubce a virtuální realita.
7: Více na pevnost@dobrošov.cz.
8: Tak to kecáš.
9: Velkej, co? Kámoš má ještě větší.
8: A co na to jeho holka?
9: Našla si jinýho, ten mám malej.
8: No jo, zlatej malej.
10: Na velikosti pohledávky nezáleží. E-pohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem. S garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na e-pohledávky.cz.
11: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun.
10: Úspěšně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na e-pohledávky.cz.
11: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem.

0: osobní auto najelo do svodidel. Je to na příjezdovce ve směru od obce Pohledy.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Přesně za 5 minut 8 hodin dáváte si Hit Radio. Dobré ránko. Na ženské Tour de France se objevil úplně nový druh dopingu. Napadá vás, by to mohlo být, Davide, na parátě?
1: Ne.
0: Jsou to aerodynamické vycpávky v podprsenkách. Závodnice totiž zjistili, že správný tvar hrudníku zlepšuje proudění vzduchu, takže do cíle nastoupili komisařky a museli jim kontrolovat košíčky, jestli se náhodou nějak nepomohli.
1: Mě napadá, že to byl doping hlavně pro fanoušky Tour de France.
0: Jako pro televizní diváky. A já si myslím, že teďka asi vzroste zájem o pozici traťový komisař. Tak dřív se sypalo, že jo. Pak se schovávaly, nevím, motorky do rámů kol a teďka se řeší, jestli má favoritka košíček A nebo C.
2: A co se to řešilo ještě nedávno s těma chlapama? Ty zase něco měli v rozkroku?
0: To byly nějaký Japonci skoky na lyžích, jestli zpomněli se dobře, taky si to vycpávali, že jo.
2: Jo.
0: Bylo potřeba hodně materiálu.
2: Prostě čím větší, tím lepší, opravdu. Na obou frontách.
0: Z toho prostě plyne, že jestli chcete mít vítr v zádech, je to o tom, jak moc máte nabito na hrudi. A co my chlapi s tím budeme dělat, no? My jsme zase utřeli prostě, no. Rihanna, Umbrella.

0: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
1: Tlapky připravit a hurá do kina. Už od 6. srpna v něm bude dovádět Tlapková patrola.
2: Tohle je boží.
1: A taky se tu objeví dinosauři, takže se připravte na to, že tohle bude hodně velký.
2: Ať tady číhá cokoliv, jsme vybaveni.
1: Tlapková patrola, dinosauří film. Ve vašem Cinestaru od 6. srpna.
3: Hradec Králové má místo, kde to žije. Aupark. Nová sezóna, nový look a letní nákupy, které vás budou bavit. Zastavte se na kávu, dopřejte si radost z nových kousků a zkuste i letní minigolf přímo u nás. Aupark, vaše nejoblíbenější nákupní centrum. Stavte se www.aupark.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: I'm Ariana Grande.
6: It's Hozier.
7: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Na týdenní dovolenou si nemůže dovolit odjet skoro pětina Čechů. Podle dat Eurostatu šlo loni o 19% obyvatel. Ve srovnání s obdobím před 20 lety se ale situace výrazně zlepšila. Tehdy na dovolenou neměli peníze více než 2/5 lidí. Ve srovnání s okolními zeměmi si Česko vede lépe než například Slovensko, Maďarsko nebo Polsko. Kyberpodvodů v Česku výrazně přibývá. Podle Komerční banky vzrostl počet útoků za první pololetí meziročně o 41%. Podvodníci nejčastěji zneužívají falešné investice, parkovací aplikace nebo rezervační portály. Odborníci varují, že letošní rok je z pohledu kyberpodvodů zatím nejhorší za poslední 4 roky. Vrtulník s Donaldem Trumpem se dostal nebezpečně blízko civilního letadla. Americký letecký úřad vyšetřuje, proč nebyl při vzletu prezidentského stroje zastaven provoz na blízkém letišti. Podle prvních informací nikomu nehrozilo bezprostřední nebezpečí. Incident se stal v okolí washingtonského letiště, kde loni došlo k tragické letecké nehodě. A teď už pojďme k nám do regionu.
11: Tak tohle je něco pro pejskaře. Chrudim plánuje na sídlišti na Větrníku nový psí park s výběhem, překážkami i odpočinkovou zónou pro majitele. Projekt je zatím na začátku. Městský sociální podnik už požádal o výpůjčku pozemku pro dog park a o jeho dalším postupu budou rozhodovat zastupitelé. No chci vám říct, vydržte. Ještě dneska ve východních Čechách vedro až 37 stupňů Celsia, oblačno, odpoledne místy přehánky a bouřky, no ale od zítřka už teploty půjdou dolů až na pátečních příjemných 28 stupňů.
12: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
13: Dobré ráno, šampione.
14: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak,
15: jsme tady pro tebe.
14: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
16: My vám přejeme hezké čtvrteční ráno.
17: Ahoj.
18: Ono vždycky nechá Michal hodně prostoru, tak to mám fakt dělat.
16: Já jsem těžký, že já když řeknu hezké a čtvrteční ráno a ještě něco k tomu, tak vlastně no. Jsem tě všechno vybral už, no. Tak co nám, hele, David kouká, když na dloube voloj, tak co nám řekneš ty?
19: Já řeknu jenom dobré ráno.
16: No, to jsme chtěli slyšet. Pojďme na písničky Adele, Rolling in the Deep, 8.03, hezké ráno. Hit ráno.

0: 8.06, krásné ráno, šampioni, posloucháte Hit Radio.
1: Já mám občas pocit, že sociální sítě úplně zničily kouzlo narozenin a narozeninových přání, že dřív jste si pamatovali ty narozky těch důležitých lidí, ale teďka je všechno na Facebooku nebo na Instagramu. Na Facebooku jsou připomínky, že jo? A nebo dá někdo storíčko, že jo, díky za všechny přání k narozkám, a vy si řeknete, ježiš, a jo, tenhle měl narozky. A teď je vám blbý mu vlastně napsat, protože on bude vědět, že vy jste viděli to storíčko.
2: No, nejabsurdnější věta je na Facebooku, když ti vyskočí notifikace, váš kamarád Honza Novotnej má narozeniny, napište mu, že jste si vzpomněli, že jste si nevzpomněli, kdyby vám nepřišla ta notifikace.
0: Ne, tohle je past jménem narozeniny. Je takový narozeninový jmenový pole, dalo by se říct, to, protože na, asi se shodneme na tom, že když nám tohle vyskočí, tak nevím, jak to děláte vy. Já to dělám nenápadně, jo, že nenapíšu tomu člověku na Messengeru, ale že počkám x hodin, a když na to nezapomenu, tak večer napíšu SMSku. Hele, čau, vzpomněl jsem si, že máš narozky, všechno nejlepší, jo. A teďka jsem se, to je blbý, říkat do rádia, možná. Se propálil teďka.
1: Doufám, že to slyší ty tvý kamarádi.
0: No tak my chlapi na ty narozeniny, my to máme prostě horší, si myslím, no. My, pánové, protože my to máme tak, že přesně víme, jaký objem má motor našeho auta, jaká specifikace oleje se do něj leje, všechny tady ty čísla jako známe, ale prostě zapamatovat si narozeniny ženy a dětí, ty, to je problém, jako.
1: Jako asi to máme o trochu lehčí, protože my tady spolu nejsme tak dlouho a já si pamatuju i vaše narozky.
0: No tak schválně. Tak schválně.
1: Tak Michal je 17. dubna, ty jsi 1. února.
2: Dobře, ty.
0: Tak to čumím teda.
1: No, a já mám na tohle prostě pamatováka.
0: Davide, možná bychom si měli vzpomenout, kdy má narozeniny Jasmin a to bude, já nevím ani rok.
1: No, tak je
0: to... Počkej, ty jsi 99.
1: Ano.
0: A tam jsme skončili.
1: Hele, o mně to není, je to 10. květen, ale dobře.
2: Byla to šance 365:1.
0: A prohráli jsme.
1: Nicméně, jak jste na tom vy, naši milí posluchači, pamatujete si narozeniny svých blízkých, anebo vám v tom pomáhá ten Facebook a tyhle ty připomínky na sociálních sítích?
0: Jak to je tady ve studiu, to jsme vám velice dobře dokázali. Myslím si, že no schválně, jsme zvědaví, jestli teda je tam rozdíl mezi muži a ženami. 777-937-777, WhatsApp, hlasovky bereme všechno, klidně SMSku. Teď berete vy Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love, 809, dneska ráno.

0: Čtvrt na devět, minuta na vrch, dáváte si čtvrteční Hit Radio snídaní šampionů.
1: Ptali jsme se vás na to, jestli si pamatujete narozeniny svých nejbližších, anebo jestli už vzpomínáte jenom na notifikace na sockách.
0: Přišlo od vás opět spousta zpráv, za to moc děkujeme, tak začneme to od Stáni. Ahojte, pamatuju si všechny příbuzné, jak narozeniny, tak svátky, a pak mi všichni z rodiny volají a ptají se. Hele, nebude mít teďka ten a ten narozeniny? Nejbližší přátelé si pamatuju taky a kamarády syna. Nějak se mi ta čísla drží, hezký den.
1: Mm-hmm. Sonja, dobré ráno, já si narozeniny blízkých pamatuji, i některých známých, ale chtěla bych spíše říct, že moje maminka dělala ředitelku školy, měla 52 zaměstnanců a ode všech si ty narozky pamatovala. Dnes jí je 84 let a přesto mi takto z ničeho nic řekne, že dneska by měla nebo má narozeniny Anička nebo kdokoliv jiný. Úžasná. A to je fakt, že moje babička byla taky taková. Ta paměť prostě sloužila nějaký.
0: To je pravda, no. Já teda přiznám se, že asi ani nevím teď, jakou mám velikost bod, musel už se podívat. Ale třeba ICQ číslo, první číslo na ICQ si pamatuju úplně přesně dodnes. Jo. Co tady máme dál? Katka píše, hezký den Jasmínko, tak tebe si zapamatuju, mám narozeniny ve stejný den, 10. května, jen jiný roční. Mm-hmm. Pamatuju si nejbližší i bez Facebooku, v závorce máš krásný smích, děkuju moc, moc vás zdravím, Káťa.
2: Když o tom mluvíme, tak jsem si vzpomněl, že jsem letos opět zapomněl popřát k narozeninám mému kamarádovi Francescovi, měli 20. dubna, takže takhle opožděně všechno nejí.
0: Jsem zapomněl popřát k narozeninám nám dvěma tady.
1: No, bych nevytahovala tady, teď se nepoštěkáme. Bětka, ahoj, tady Betty, je mi 10 a i přesto si pamatuji všechny data narození kamarádů, ale moje narozeniny si nikdo nepamatuje.
0: Betty, Bětko, jestli nás slyšíš, prosím tě, jo. Napiš nám, kdy ses narodila, kdy máš narozeniny, my si to tady napíšem a každý rok ti budeme přát k narozkám.
2: Jo. To je výzva.
0: To je výzva. Tak tady máme několik hlasovek, pouštím tu hlasovku od Michala.
3: Hezký ráno z Chomutova. Já si teďka víc pamatuju hlavně svátky, protože víc koukám do kalendáře vzhledem k tomu, že jsem odboural všechny Facebooky, Instagramy a všechny ostatní sociální sítě, takže si víc všímám kalendáře obyčejného. Ale chci říct, že třeba jako dítěti, když žádný Facebooky nebyly, tak mi chodilo mnohem víc zpráv i obyčejných SMS, které se platily. A dneska už to není. No. Dneska kolikrát už ani zadarmo nikdo nenapíše, ani si nevzpomene, takže něco na tom asi bude. A zároveň já si pamatuju paradoxně mnohem víc narozeniny slavných lidí a třeba toho 10. května jsem zrovna věděl, no. Takže hezký den.
1: Měl dobrý point Michal teda.
0: Kde je 10. května?
2: Na mě se nekoukej, já to nevím.
0: Tak, už víme, kdy má Bětka narozky, je to 28.7., to je červenec, takže 28.7., no tak to až za rok, Bětko. Tak, máme tady ještě hlasovku od Radka, tak pojďme na to.
4: Dobré ráno, přátelé, dobré ráno, rádio, narozeniny versus Facebook. Ano, tak já si narozeniny svých nejbližších samozřejmě snažím pamatovat, pokud to samozřejmě jde, anebo to má napsaný v diáři. Ale Facebook občas se mi taky stává, že mi nezobrazí toho dotyčního, že má narozeniny, a já to potom zjistím, když se mi objeví nějaký odkaz na tom profilu, prostě, že děkuju vám všem za krásné přání k narozeninám. A já píšu, říkám, olala, no, kamaráde, neobjevil ses mi, píšu ti zpětně vše nejlepší a tak dále. Ale mám ještě takový úkol pro mý kolegy z divadla, kde mám celý seznam mých kolegů, data narození, a já je mám napsaný v kalendáři a každý ten den, kdy oni mají ty svý výročí, tak já jim píšu za všechny nějaké přání plus nějaký obrázek s květinkou a tak podobně. Podle toho, jaké to je pohlaví a podle toho, jakoho mám rád. Tak přátelé, krásný den, krásný sluneční den. Mějte se hezky.
0: Děkujeme, Radku, tobě taky. Já teda přiznám se, já bych chtěl najít všechny, kdo se narodil ve stejný den jako já, mezi našimi posluchači. To je 17. dubna. Tak mi napište a uděláme společný mejdan na Letenský vláni, když nás bude dost, jo? Zvu to. Pojďme na muziku, Taylor Swift, The Fate of Ophelia. A mimochodem, Markovi Ztracenému v 8.50 budeme volat. Počkejte na to, hezké ráno.

0: do práce, domů, ke kafi, ke všemu, co děláte, jenom hity. Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Za malou chvíli třeba aktuální doprava a hlavně další muzika. Tančit, to jsme tady v playlistu dlouho neměli, alespoň já to dlouho nehrál, tak to si užijeme společně a na to se můžete těšit za malou chvíli. Tak hezké ráno.
1: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití. Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
2: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
3: Mimořádná příloha Fotbalový podzim již dnes ve vašem regionálním deníku. Vše, co potřebujete vědět o nové fotbalové sezóně. Zajímavé přestupy, los nižších soutěží. Co si vládci fotbalu chtějí vzít z mistrovství světa? Fotbalový podzim už dnes zdarma ve vašem deníku.
4: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend? Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
5: Zažijte něco nového. Polabské muzeum má pro vás tipy na výlety nejen s dětmi. Polabské muzeum Poděbrady. Skanzen v Přerově nad Labem. Památník krále Jiřího z Poděbrad. Muzeum Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem. Hrabalova chata v Kersku. Vlastivědné muzeum Nymburk. polabskemuzeum.cz.
6: Datart pořádá Maxi Výprodej.
7: Cože? Maxi Výprodej?
6: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
7: Tak to je další level.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Náš příběh začal v roce 1899. Teď píšeme jeho další kapitolu. Vstupujeme do nové éry s jasnou vizí a novou identitou. Jsme nové FK Pardubice. Pro vás měníme pravidla hry. Budujeme silnější tým. Máme nové občerstvení. Stavíme novou fanzón. A vstupné nezdražujeme. Zlevňujeme. Více na kopemeproparduváky.cz. Buďte součástí nové éry fotbalu i vy.
9: Česká turist Trofy Hořice. Evropský šampionát IRRC tříd Sportbike a Supersport. Evropský šampionát ESR Superbike, ale i klasici. Jezdci z 15 států. Neváhejte a přijeďte se podívat. 8. a 9. srpna Česká turist Trofy Hořice. Více na 300zg.cz.
10: Krakonoši, Krakonoši, krakonošské slavnosti do Vrchlabí se blíží.
11: Sojko, já vím, a letos vystoupí legendární Jiří Korn, takže žal se odkládá a vy přijďte v sobotu 8. srpna do Vrchlabí na náměstí.
10: K tomu spoustu zábavy, program pro děti.
11: A levné vstupenky kupujte na krakonošskéslavnosti.cz.
12: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
13: Tak nečekejte, jezděte!
14: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
15: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
16: Více na kopecký.cz.
17: Získejte v Penny Extra body na dozy a nože s tímto produktem. Vložky Naturela Ultra Normal 20 kusů, jeden bod navíc. Penny.

0: Divočákem. No a pozor taky na dálnici D11 na kilometru 62 směrem od Prahy, je tam odstavený osobář.
1: Výprodej skladů osobních i užitkových vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny u Olfincar. I hned k odběru v Hradci Králové a Trutnově. Olfincar.cz.
2: Hit Radio Černá Hora.

0: Tohle jsou Miraj.
1: Dokud budu jenom trochu vnímat.
0: S vámi čtvrteční Hit Radio, krásné ráno. David má ranní update.
2: Ranní update. Linkin Park chystají nový celovečerní dokument, do kin dorazí 30. září a zachytí návrat kapely po smrti Chestera Benningtona i začátek nové éry se zpěvačkou Emily Armstrong. Fanoušci se mohou těšit na dosud nezveřejněné záběry ze studia, zákulisí i koncertů. Odborníci varují před dopady jevu El Niño. Podle odhadů může do konce příštího roku uvrhnout až 50 milionů lidí do akutního hladu. Nejvíce ohrožené jsou oblasti Afriky, Latinské Ameriky a části Asie. Pro mnoho žen jsou plavky větší výzvou než samotná dovolená. Podle psychologů zatím často nestojí skutečný vzhled, ale nejistota a tlak na dokonalou postavu. Průzkumy navíc ukazují, že negativní vztah k vlastnímu tělu dokáže řadě lidí zkazit i vysněnou dovolenou.
0: Když se dívám na sebe, tak nejenom pro ženy, ale i pro muže.
3: Jste říkali, že jdete někam k vodě, do Rakouska?
0: Jasně, do Rakouska po vysílání, no jedeme.
3: No jak tak na tebe se svým koukáme, ty se tam asi moc netěšíš.
0: Dělaj si. A tak my to možná vezmeme přes Německo. Tam bych mohl se na nějakou burku ve výprodej, ne? Entrance, Stayin' Alive, 8.33.

Takhle vám hraje čtvrteční Hit Radio snídaně šampionů v 8.40. Jak to právě teď vypadá na Letné, to nám už za chvíli řekne ten, který tam chystá svůj největší koncert v životě. Marek Ztracený s námi ve vysílání za...

0: Train, Drive-by tady na Hit Radio. Tak hezké čtvrteční ráno, šampioni.
1: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
2: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
3: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
2: Kouzelné prostředí vinných sklepů Kutná Hora a nově Chateau Mělník. Tu atmosféru musíte zažít.
3: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
2: Tak naviděnou na hudbě na vinicích.
4: Tati, můžou v muzeu lítat letadla, jezdit kola a houkat hasiči?
5: Tak to by mohlo jít jedině v Krajském technickém muzeu ve Vysokém Mýtě.
4: Opravdu?
5: No jasně. A ještě se podíváš na slavná auta, hasičské stříkačky nebo nebeskou blechu. A spoustu věcí si můžeš sám vyzkoušet, abys poznal, jak to funguje.
4: Jo, to je bezva, tam jedeme.
6: Krajské technické muzeum ve Vysokém Mýtě. Technika, která žije.
7: Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne, navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann. Váš prodejce spotřebičů Siemens Studio Line. Více na kuchynehofmann.cz.
8: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
9: Už tam bude.
10: Nech toho.
9: Každý už tam bude.
10: Přestaň. Štím mě vedro.
11: Pohodová cesta. To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
12: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
13: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár věc, proč bychom měli vybrat právě tebe.
14: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
5: Léto je tady a s ním i velká příležitost. Letní edice vozů Omoda a Jayku u Olfinkár. Ušetřete až 150 tisíc korun a odjeďte novým SUV ještě dnes. Vozy jsou skladem a i hned k odběru. Ale pozor, akce platí jen do konce srpna. Navštivte nás v Hradci Králové a Trutnově.
15: Atención!
16: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
15: Yes!
16: Tančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
15: La Tropical!
16: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
17: Kámo, já už to nevydržím.
18: Kámo, ten je velký.
17: Kluci mají větší, za to ten tvůj je malej.
18: Dík, fakt, kámoš.
19: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz tím vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
20: Pořád jste tady.
21: Tak to dělají šampioni.
20: Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Posloucháte čtvrteční Hit Radio pro lepší ráno Train Drive-by v 8.48.
1: Už zítra večer se v Praze na Letenský pláni bude psát historie. Největší koncert kariéry Marka Ztraceného, vlastní speciálně postavený stadion.
0: A jak jsme slíbili, máme Marka právě teď na telefonu. Marku, ahoj, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Ahoj.
0: Ahoj, dobré ráno. Tak zítra je ten den D. Zeptáme se nejdřív, jak se ti vstávalo dneska ráno. Ještě klídeček nebo už trochu nervozita?
2: No já jsem až překvapený, jak jsem stával rád, jak jsem vlastně docela v pohodě. No, jsem tam samozřejmě pořád, za chvilku už zase jdu na Letenskou plán, dáme zkoušku. Včera jsem poprvé viděl, jak blikají světla, jak svítí letky, jak hraje zvuk a jsem šťastný, ztracený.
1: Jak to tam vypadá teda právě teďka? Co se právě teďka staví, nebo zbývá ještě vůbec něco dodělat, nebo je to úplně už hotovka?
2: Jsou to poslední detaily, dávají se poslední srdečky a jinak opravdu, jak říkám, teď už vlastně jenom dějí se vůle boží, dokonce jsem koukal, že počasí z těch veder, že se umoudří a bude krásně 26 stupňů zhlásej, takže no, jsou to poslední detaily, dávají se poslední srdečky a jinak opravdu, jak říkám, teď už vlastně jenom dějí se vůle boží, dokonce jsem koukal, že počasí z těch veder, že se umoudří a bude krásně 26 stupňů zhlásej, takže i to bude příjemný. Já jsem totiž volal nahoru tátovi.

0: 10%, ale co se týče toho, na co se těším, tak je tam několik momentů. Za prvý na to, až konečně běhnu na pódium a uvidím a uslyším své fanoušky, pro který to celý dělám a díky kterým to můžeme dělat. A samozřejmě se těším asi na druhou půlku koncertu nejvíc, protože tam se stane něco speciálního. Wow. Tuším, že možná v republice to ještě nebylo. Já jsem to ještě neviděl a je to i trošku tak příjemně nebezpečný, tak se těším, až to konečně fanouškům ukážu, že já jsem to trénoval a musím říct. Vlastně nemůžu říct nic, ale bylo to velký.
1: Příjemně nebezpečný.
2: Mně něco jako napadlo, když jsi řekl, že jsi to trénoval, já teda nebudu prozrazovat ani to, co mě napadlo, ale mám nějakou vizi, tak schválně, jestli ten ty byl správný po zítřejšku, jo?
0: No tak dobře, tak já ti řeknu, tak to pak zkonzultujeme.
2: Dobře, dobře.
1: Hele, a jenom úplně prakticky, v kolik zítra plánuješ jako vstávat? Vyspinkat se do růžová, dát si dlouhý spánek, anebo to budeš hrotit, vstávat brzo, něco dělat?
0: Kde pak? 7 ráno stávám, v 8 už tam mám bejt a pak ještě mám nějaký zkoušky, mám nějaký povinnosti, jsem tam nějaký rozhovory a podobně, ale hlavně já tam chci bejt, přemýšlím, že budu možná spát tam ve spacáku, protože prostě nechci ztratit ani minutu, je to jednou za život, je to něco, co prostě nejspíš už ani já, ani fanoušci, nebo těžko říct, ale asi nezažijou a já si chci užít každou minutu a budu vyhlížet první fanoušky dalekohledem a vítat je, takže asi takhle.
2: To je skvělý. Ty jsi říkal, že teda vstávají v 7, tak mezi 7 a 8 si můžeš pustit hit rádio, ještě tam nějaký lidi.
0: No tak jo, no, dobře, to zní jako dobrý plán.
2: To zní jako plán. Samozřejmě budeme hrát i tebe a budeme hrát tebe i teď. Máme tady vlastní svět živě v jedinu, abychom tvé fanoušky, kdo tam zítra míří trošku. Je takový warm-up vlastně, dalo by se říct, na zítra.
0: Ano, to zní skvěle. Tu písničku hraju moc rád, taky samozřejmě zazní. Chtěl bych všechny pozdravit, poděkovat, že jdou. Říci mi, že od 16 se otvírá areál a že 100% by si neměli nechat ujít už 18.45 Martinu Pártovou, která je fantastická. A myslím si, že to prostě všechno bude krásné. Takže všechny zdravím, těším se na vás, přijďte.
2: Marku, díky za tvůj čas, držíme palce a všechno klapne, jak má. Užij si to, užij si tvůj největší koncert v životě a zítra se těšíme. Měj se hezky.
0: Děkuju moc, ahoj.
1: Ahoj. Ahoj.
3: Letenská pláň Marka Stračeného. Do největšího koncertu v českých dějinách zbývá jediný den.

0: Vidět a tady svém Stones and I. Gone, gone, gone. 8.58. A to je Finito čtvrteční snídaně. Já se s váma jdu rozloučit, protože my se společně uslyšíme až v pondělí.
1: No, tak já bych nemachrovala
0: David
1: takhle.
0: David má taky volno zítra. Ty tady se zítra
1: s Filipem Lečem.
0: S Filipem Lečkem. Tak my vám přejeme krásný víkend, takhle předběžně.
1: Provokatér. Přejeme vám krásný čtvrtek a zítra se na vás těším já s Filipem.
0: Zítra v pátek ráno.
2: Snídaní šampionů přináší Atix. Zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix. Zmrazte klíště. Čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
0: Mějte hezký čtvrtek.
1: Ahoj.
0: Čau, čau, čau.
3: No a po čtvrteční snídaní šampionu už teď nejlepší dopravní servis na východě Čech. Pozor, v Hradci Králové, v ulici Gočárův okruh na křižovatce s Brněnskou. Tady je srážka dvou osobních aut, samozřejmě také s menším zdržením. V Ústí nad Orlicí v Pražské ulici šetří policie havárii motorkáře. Tady prosím projíždějte také opatrně a jinak nám nic dalšího v tuhle chvíli nehlásíte. Vaše dopravní info volejte na 801 1100.
4: Výprodej skladů osobních i užitkových vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny u Olfinkár. I hned k odběru v Hradci Králové a Trutnově. Olfinkár.cz.
5: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
6: Ahoj, jmenuji se Huko a jsem krytolebec. Pocházím z Prvohor. Navštivte mě v Paleoparku Balka u Nové Paky. V Paleoparku Balka si zkusíte práci geologa, paleontologa, hledače drahokamů nebo se vyfotíte s hlavou tyrannosaura. A stáhněte si moje aplikaci Po stopách krytolebce Huga. Bude vás bavit. Těším se v Paleoparku Balka u Nové Paky. Váš Hugo.
7: Česká turist Trofy Hořice. Evropský šampionát IRRC 3. Sportbike a Supersport, evropský šampionát ESR Superbike, ale i klasici. Jezdci z 15 států. Neváhejte a přijeďte se podívat. 8. a 9. srpna Česká turist Trofy Hořice. Více na 300zg.cz.
8: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
9: Rádia.cz Hit Radio Černá Hora.
10: 9 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Zase u nás padaly teplotní rekordy. Teplotní rekord pro včerejšek překonalo 156 z více než 170 dlouhodobě měřících stanic v Česku. Nové maximum pro celý srpen zapsalo 31 stanic a 28 míst zaznamenalo dosud nejvyšší teplotu v historii. Vláda chce snížit z 2000 na 1600 maximální počet vojáků, kteří by v příštích dvou letech mohli být nasazeni na obranu východního křídla NATO. V uplynulých letech bylo naopak posilováno kvůli ruské agresi proti Ukrajině. Se snížením počítá návrh zahraničních armádních misí. Klimatický jev El Niño může narůst do extrémních rozměrů. Do konce příštího roku by mohlo přivést zhruba 50 milionů lidí do stavu akutního hladu. Upozornil na to Světový potravinový program, podle něhož už nyní čelí vážné potravinové nejistotě 225 milionů lidí v 45 zemích. Fotbalisté Hradce Králové dnes přivítají v úvodním duelu třetího předkola Evropské ligy Bešiktaš Istanbul. Utkání v Malšovické aréně začne v 19 hodin. Už o hodinu dříve rozehrají rovněž na svém stadionu třetí předkolo konferenční ligy jablonečtí fotbalisté proti týmu RFS Riga.
3: Pojďme se ještě podívat na východočeskou oblohu. Aktuální teploty okolo 24, ale převážně teďka zataženo a s deštěm. Takhle, jednoduše, prší okolo Hradce Králové a taky vlastně část Pardubického kraje teďka pod deštěm, ale během dopoledne by se to ještě mělo prostřídat a pršet by mělo částečně po celých východních Čechách.
9: Hit Radio Černá Hora.
3: Čtvrteční dopoledne startuje s vámi dneska féteru Ondra Novotný a kupa skvělý muziky a taky jedna speciálka, řekneme si v téhle hodině.

0: jsme tady na tom rádiu úplně stejně a jedeme v tom s vámi. Nicméně, kdy jindy si můžeme zaspívat...
1: Prší krásně, nebe změnilo se v kole v plnou vláhy.
0: Než dneska, co?

vlastně myslím si, že jakoby ta vláha ze zhora ta nás všechny dneska potěšila. A vlastně, jestli jste zmokli, takže vám to ani tolik nevadilo, že jo? No, konečně.

0: lásky nás.
1: Ano, i českou muziku umíme na Hitrádiu Černá Hora. Divokej byl za námi a u české muziky zůstaneme. Zítra se totiž v Praze na Letné uskuteční jeden z největších českých koncertů v historii. Marek Ztracený bude hrát, nevím, pro víc než 70 tisíc lidí najednou, odhad. No a my pro vás máme lupeny, jednak tedy na sociálních sítích Hitrádia Černá Hora, ale bacha, dneska ve východních Čechách na jednom konkrétním místě v tuhle chvíli už schováváme vstupenky a během dopoledne vám o tom dáme informaci. Jak to zkrátka dříve přiběhne, přijede, přiletí nebo cokoliv jiného, tak vyhrává. Takhle jednoduché to je. Tak pokud na Marka na Letnou ještě nemáte lupeny nebo chcete někoho pozvat, tak buďte přilepení u rádia a u éteru Hitrádia Černá Hora. Do pár desítek minut bychom vám tu informaci mohli říct.
2: Před sluncem tě ochrání faktor 50, ale před letní jízdou Hitrádia Černá Hora tě nezachrání nic. Zapomeň na válení na lehátku, rozteklou zmrzlinu a čekání ve frontě na tobogán. Počítej s pořádným mejdanem. Bumperbólové turnaje, soutěže pro děti, skvělé hity a hromada cen. To je letní jízda Hitrádia Černá Hora. Sleduj naše webovky, ať víš, kdy a kde se potkáme. Hitrádio Černá Hora, CZ.
3: Ty nejchutnější zákusky a makronky jedině v Pink Roses v Hradci Králové. Pink Roses, Gočárova třída a obchodní centrum Futurum.

0: sociálních sítích. Kelskános 2026 opět ve Vysokém nad Jizerou.
1: Jídelno, pestrý výběr kvalitních a cenově dostupných jídel v Plaze v centru Liberce. Jídla i sebou. Jídelno, od pondělí do neděle.
2: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky.cz.
3: Jen jednou za rok můžete v pravé poledne zažít mši svatou na nejvyšším místě Česka. Pojďte s námi i letos na tradiční svatovavřineckou pouť. Již 10. srpna setkáme se v 8.30 v Peci pod Sněžkou u kaple Panny Marie, kde vás přivítá Krakonoš. www.pecpodsněžkou.cz.
4: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablo Vrchlabí, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce@vrchlabi.cz. Kablo Vrchlabí.
5: City Life Run již po třetí v Hradci. Jedinečný závod centrem města. City Life Run. Běh po trase hradeckého Ironmana. Startuje v sobotu 15. srpna z pěší zóny. Registrace na ironmancheck.com.
6: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome home.
7: Tak to kecáš!
8: Velkej, co? Kámoš má ještě větší.
7: A co na to jeho holka?
8: Našla si jinýho. Ten má malej.
7: No jo, zlatej malej.
9: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
10: Honzíku, Janičko, jedeme na výlet do Hořic.
11: A dědo, zastavíme se v tom vonavém obchodu.
10: Kubiščkovy hořické trubičky? To je jasný. Bez těch by to nebyl pořádný výlet. Prodejna je hned u sjezdu z dálnice a jejich dobroty nakupuju i na internetu. e-shop.hořickétrubičky.eu.
11: A budou mít otevřeno?
10: Kubiščkovy hořické trubičky v Hořicích mají otevřeno denně.
11: Tak jedem! Kubiščkovy trubičky! Pro děti, babičky i dědečky!
12: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 8. srpna v Brewerových sadech v Kutné Hoře. Těšíme se na vás.
13: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo. Barvám neutečeš CZ.
14: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
15: Ladíš plavky ke kabelce nebo kabelku k náladě? S Vuh si ready vždycky, letně, barevně, stylově. Najdeš na vuh.cz.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

parádní čtvrteční dopoledne přejeme s Hitrádiem Černá Hora. Už zítra se v Česku uskuteční jeden z největších koncertu českého interpreta. Marek Ztracený ovládne Letenskou pláň. Odhady jsou takové, že bude hrát minimálně pro 70 tisíc fanoušků najednou. A my jsme vám slíbili, že Zitrádia Černá Hora tam pošleme několik z vás úplně zadáčo. Hrajete si o vstupenky u nás na sociálních sítích, kde nás najdete jako Hitrádio Černá Hora, a za moment dostanete na našem Instagramu taky nápovědu, kde jsme pro vás schovali právě teď v rámci čtvrtečního dopoledne další stupenky. Fyzicky někde můžete najít, kam pro ně zajít a jak pak postupovat. To všechno najdete u nás na sockách. Dejte nám pár desítek vteřin, máte to tam. Držíme palce a jdem hrát.

0: tady je Hit Radio Černá Hora, Rose a Bruno Mars za námi. Před malou chvílí jsme vyslali na naše sociální sítě informace, kde můžete najít ztracené vstupenky Marka Ztraceného, respektive schované vstupenky na Marka Ztraceného. No a jestli hledáte, tak vlastně jako už nemusíte.
1: S manželkou milujeme Marka Ztraceného, na tenhle koncert jsme se těšili, takže to tady objíždím jedinou pozici, kde bych to očekával, takže mám to tady.

0: u vodojemu, to znamená konec hry, přátelé. Bylo to rychlejší, než jsme čekali. Máme rozdáno, vy jste našli, jestli hledáte a běháte kolem ztracené lavičky podle indicie, které jsme vám dávali v týdnu nebo na našem Instagramu, tak zkrátka už je po všem. Janíčka Šimurdová tady je. Janí, pojď k mikrofonu. Že ty se stěšila, že to bude ještě odpoledne.
1: Já zdravím naše posluchače, jako já jsem sama velmi, velmi překvapená, jak strašně rychle to proběhlo.
0: Extrémně rychle, hele, pravidla byly takový, že musíte najít vstupenky a dát nám o tom vědět na náš WhatsApp. A ta zpráva přišla chvilku potom, co jsme vyslali to video na Instagram.
1: No právě, tyjo, to je. Tam musel mít někde spacák.
0: Určitě.
1: A číhat.
0: Zase jakoby chudák, jestli byl ve spacáku při ty bouřce v noci.
1: Hele, ale podívej se, jede na Marka Ztraceného, na show, která prostě je tady poprvý.
0: Na druhou stranu Láďa poslal asi 37 tisíc fotek na náš WhatsApp, že jsou velkými fanoušky společně s partnerkou, možná s manželkou, takže vyhrál to ten zasloužený, no.
1: No teda, tak moc gratulujeme.
0: Ano, a koukněte ještě k nám na sociální sítě, protože soutěž o lupeny na Marka na Letnou zítra stále probíhá, třeba ještě u nás na Instagramu, tak to zkuste.
2: Maxi, kdo vybírá podlahu? Ty. A kdo jí položí?
3: Já.
2: Super, jedeme do Baumaxu.
3: V Baumaxu vinilová podlaha SPC Dub Toronto, metr čtvereční, jen za 309 korun.
2: Luxusní vzhled.
3: Snadná pokládka.
2: Akce platí do konce srpna.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Fenomén Šance Liga je zpět.
5: Tady Ondřej Mihálek z Hradce Králové. Čeká nás spousta velkých zápasů, tak u toho buďte s námi.
4: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na OnePlay.

0: zážitků. Michalne svatba, Matilda a její zlobidla, atrakce pro děti, koncerty, show, soutěže a spousty dalšího. Friendsfest, největší rodinný festival. Více na friendsfest.cz.
1: Dobrošov, dělostřelecká tvrz, která nedostala šanci bojovat. Prožijte jedno z nejtemnějších období naší historie. 3 objekty, 2 prohlídkové okruhy ve 40-metrové hloubce a virtuální realita.
2: Více na pevnost.dobrošov.cz. Svěží vítr v kategorii SUV. Zcela nová Kia Seltos zaujme designem, ohromí výbavou a překvapí cenou. Prostorné SUV s možností pohonu 4x4 pořídíte již od 654 980 korun včetně DPH. Navštivte showroom Kia Olfin Car v Trutnově a seznamte se s novinkou osobně. Těšíme se na vás.
3: Bleskový test. Svědí tě v krku, když slyšíš kytarové solo. Slzíš dojetím, když vidíš namražený orosený půl litr. Diagnóza je jasná. 15. srpna musíš do Dolních Vlčkovic na léto roku. Léčbu před prodejem najdeš na letorocku.cz.
4: Tak co, Klára?
5: Kámo, vadí, že je malej.
4: Malej? A řešíš to nějak?
5: Ne, na to je moc malej.
4: Kámo, dneska už vyřešíš i ten nejmenší.
6: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem.
5: Ne, na to je moc malej.
4: Kámo, dneska už vyřešíš i ten nejmenší.
6: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem. S garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bez

0: Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Pohoda, Klídek, Tabáček a Gorilí Čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš

0: Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Hit Radio, když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio, tady bude jen

0: Ve čtvrtek dopoledne ladíte tady Hit Rádia Černá Hora. 2 minuty a bude tady 10. dopolední. Pojďme na silnice. Nejlepší dopravní servis na východě Čech, na Hit Rádiu Černá Hora. Pozor, nehoda v Hradci Králové v ulici na Gočárově okruhu. Je to na křižovatce s Brněnskou. V sobě jsou tady od brzkého dopoledne 2 osobní auta a za chviličku průjezdné. Nehoda se šetří v Ústí nad Orlicí v Pražské ulici. Havárie motorkáře a ještě porouchaný osobák stojí na D11 107 km směrem na Polsko. Tak pozor v tomhle místě. Vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Devro. Světový lídr ve výrobě kolagenních střívek s tradicí v Jilemnici. Přidejte se k nám. Hledáme seřizovače a strojníky. Náborový příspěvek 40 000. Stabilní práce, férové odměny, 5 týdnů dovolené, balíček benefitů. Devro. Kde se práce mění v kariéru. Najdete nás na práce@devro.cz.
6: Máte rádi koně? Tak přijďte tuto sobotu do areálu Chov koní dvorka v Radvanicích, kde se koná přehlídka plemenných klisen a hříbat. Čeká vás zajímavý program a bohaté občerstvení. Přehlídka koní již tuto sobotu od 10 hodin v Radvanicích v areálu Chov koní dvorka.
7: Chodíte v letě na ostro, ale oči a zrak si chraňte. Optika Kateřina Veselá v Trutnově. Nyní 50% sleva na druhé brýle značek Diesel, Converse a také na všechna skla. Platí pro dioptrické i sluneční brýle. Optika Kateřina Veselá na Malém náměstí v Trutnově vedle ekonomky. www.veselaoptika.cz. Od nás lidi prostě vidí.
8: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Černá Hora.
11: 10 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Pátek přinese do Česka mírné ochlazení, ale jen krátkodobé. O víkendu teploty opět vystoupají na tropické hodnoty. Bude jasno až polojasno a až 34 stupňů Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. V neděli se sice můžou k večeru objevit deště nebo bousky, ale tropy potrvají i v dalších dnech. Ojetiny v Česku zdražují. Průměrná cena ojetých aut na českém trhu v červenci meziročně rostla o skoro 7% na 324 tisíc korun. Bylo to o necelých 3 tisíce korun více než v červnu, ale zároveň o téměř 11 tisíc korun méně než v rekordním únoru. Přesto prodeje ojetých automobilů na inzertních serverech poklesly. Policisté našli tělo 28-letého muže, kterého hledali od úterní silné bouřky. Na jezeře Most byl v tu dobu na pedalboardu. Po druhém muži policisté stále pátrají. Tělo našli ve středu večer. Policie o tom informovala dnes na sociální síti X. Lindě Noskové návrat na kurty po triumfu ve Wimbledonu nevyšel. Na betonu v Torontu podlehla Američance Katie McNellyové navzdory slibnému začátku 6-7-1-6. Ve druhém kole vypadla také Barbora Krejčíková. Předloňská šampionka travnatého Grand Slamu nestačila na Rusku Samsonovovou.
0: Teploty ve východních Čechách se aktuálně drží okolo 24, ale právě přes východní Čechy prochází docela výrazná oblačnost. Prší třeba v Hradci, v Pardubicích, taky v Kostelci nad Orlicí, v České Skalici, v Náchodě. Zkrátka je to takový půl na půl a během dopoledne by se to mělo vystřídat a pršet prakticky všude.
9: Hit Radio Černá Hora.
0: Tady je Hit Radio Černá Hora. Pokud jste hledali ztracené lístky na Marka Ztraceného, tak už nehledejte. Máme vítěze a v této hodině.

hlásí se vám čtvrteční dopolední éter Hit Rádia Černá Hora, 11 minut po 10. hodině. Je takové horko, že opravdu začíná docházet voda a tyhle ty deště, které jsou teďka, ty nás úplně nevytrhnou, ale samozřejmě si za to tak jako trošku můžeme sami, že ta voda dochází. Konkrétní příklad, jo. Některé obce na Brněnsku kvůli nízkému tlaku poprosili obyvatele k šetření, jo, aby prostě neplýtvali s vodou. A co se stalo, když jsme v Česku? Ano, lidi se tak vyděsili, že začali stáčet vodu do barelů, napouštět bazény a podobně, až ta voda skutečně došla. Vlastně je to jako s tím toaleťákem a s moukou při covidu. Vzpomínáte, jak ty lidi s košíkama jezdili, naplňovali sklepy, balkony a všechno podobně. Zkrátka, kdyby to náhodou opravdu došlo, aby si s čím měli utírat okna, pochopitelně. No tak neblázněte, ono by se to teďka zase trošku mělo uklidnit. Samozřejmě venku nám prší, pršet by ještě trošku mohlo a už by se snad ty obrovský tropy nemuseli vrátit. No uvidíme, co je jistota, je další skvělá muzika. Tady je Éter Hit Rádia Černá Hora.

0: 10:21, hezké odpoledne, no takhle, ještě dopoledne. A to je skvělá zpráva, že ještě dopoledne, protože do odpoledne a do podvečera času dost. Ve sportovním parku v Pardubicích, parku na Špici, až do 18. hodiny dneska probíhá den s městskou policií Pardubice. V akci budou koně, psy a další věci, které městská policie má k dispozici. Mám dokonce pocit, že možná i drony jsou k dispozici. Já jsem totiž nedávno byl na jedné akci, kde městská policie z Pardubic vytáhla drony a sám jsem na to koukal, že s nima disponují. Co chci ještě říct a dodat, že dneska je speciální den i pro seniory ve sportovním parku v Pardubicích. My převážně zveme vás, rodiče s dětmi, ale dneska se sportuje i v rámci staršího věku, to znamená dneska mohou jít sportovat i seniori. Několik stanovišť právě k dnešnímu dni připraveno ve sportovním parku v parku na Špici v Pardubicích. sportovnipark.cz, tam jsou kompletní informace, tak koukněte a vyražte. Zítra Rádia Černá Náhora vřele doporučujeme.
1: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: Honzíku, Janičko, jedeme na výlet do Hořic.
3: A dědo, zastavíme se v tom vonavém obchodu.
2: Kubištovi hořické trubičky? To je jasný. Bez těch by to nebyl pořádný výlet. Prodejna je hned u sjezdu z dálnice a jejich dobroty nakupuju i na internetu. e-shop.hořickétrubičky.eu.
3: A budou mít otevřeno?
2: Kubištovi hořické trubičky v Hořicích mají otevřeno denně.
3: Tak jedem! Kubištovi trubičky! Pro děti, babičky i dědečky!
4: Zkuste si dát minutku klidu. Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
5: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za nejlepší ceny pořídíte tu topení, kotle a kamna na dřevo a na pelety, krbová kamna a solární systémy, podlahová topení, k tomu ještě bojlery, čerpadla i vodárnu, vše pro dům i zahradu. A co u nás koupíte? To vám můžeme nainstalovat. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Největší topenářské a instalatérské centrum v Ústí nad Orlicí a okolí. www.sefir.cz.
6: Ahoj kamarádi, já jsem Lev Gustík a zvu vás k nám do Hradce Králové a na Hradecko za letní soutěží.
7: Tak děti, balíme a hurá na Hradecko sbírat razítka s Gustíkem.
6: Gustík, tvůj průvodce na zážitky. Gustík.cz.
8: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
9: Ne. To je cyklopecka.
8: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
9: cyklopecky.info.
8: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
9: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
8: cyklopecky.info.
9: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
8: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info.
3: Máme ještě jednu jízdu.
10: V areálu Mladé Buky jeden zážitek nestačí. Užijte si nejdelší bobovku v Krkonoších, nové atrakce Hříček Buky i rodinné traily Bike Buky. Naplánujte si výlet na mladebuky.cz.
3: Bobuj, hraj si, bajkuj.
10: Areál Mladé Buky. www.mladebuky.cz.
11: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
12: Všechno,
7: co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90. A Mko mysli 500 gramů za 69,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
12: Ladíš plavky ke kabelce nebo kabelku k náladě? Svůž si ready vždycky, letně, barevně, stylově. Najdeš na wuch.cz.
1: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: půl jedenácté na Hitrádiu Černá Hora, Dua Lipa. Dneska dopoledne jsme vám v Pardubicích u ztracené lavičky Marka Ztraceného schovali dvě vstupenky na zítřejší letnou právě Marka. No a vy jste měli za úkol je najít. A našel je Láďa, který byl teda neskutečně rychlej. A my máme teďka společně tady s Jančou Šimurdovou Láďu na telefonu. Láďo, zdravíme tě. Kam jsme se ti teďka zrovna dovolali?
1: Čau, čau, super, super. A schovávám se pod stížkami, protože ono docela prší.
0: Prosím tě, ty jsi psal, že jsi velkým fanouškem Marka společně se svojí partnerkou, tak na kolika koncertech jste třeba už byli? Jako na Markových?
1: To nejde asi úplně spočítat, ono to bylo někdy třeba na Majálese v minulosti, jo, tak tam vždycky na jeho vystoupení jsme byli v první řadě. A byli jsme třeba na Pardubickém a vlastně i tom dni, když to bylo venku, i na tom, když to bylo na stadionu. Takže já nevím, třeba 8.
2: Hele, tak já se zeptám, kolik vlastně koncertů jsi ztratil u Marka Ztraceného?
1: Ani jeden.
2: No ty bláho.
1: Všechny byly dokonalé.
2: Tak to jsi zasloužili teda fanda. No a je nějaký konkrétní song od Marka Ztraceného, který je prostě ta tvoje srdcovka, ten tvůj nejoblíbenější, na který se fakt hodně těšíš?
1: Na pravdu.
2: Pravda. Tak to je
1: pravda. Je takový stahový, tak už když tam budu s manželkou, tak ať si tam něco vyslechneme o těch jeho vztazích. To je taková situace, že my jsme měli, dneska máme výročí svatby, takže jsme tak nějak zvažovali jít na ten koncert, ale jak je obří, tak jsme mysleli, že budou ještě lístky k dispozici na poslední chvíli.
0: Kolik výročí?
1: Tak to... Musím se podívat na prsty, jinak ne 4 roky.
0: Do kelu, málem jsi to pokazil. Tak dobrý, 4 roky od svatby a celkově jste spolu jak dlouho?
1: 10 let.
2: Tak to je hezký. Hele, před chvíličkou málem bylo všechno ztraceno. Ne, to je samozřejmě sranda. No tak jo, hele, tak my vám strašně moc přejeme, abyste si užili to vaše výročí vlastně na Markovi Ztraceným. Vlastně to velkolepě oslavíte a Marek vám k tomu zaspívá.
1: Díky, díky. Těšíme se.
0: Láďo, tak ještě jednou velká gratulace a užijte si to.
1: Paráda, děkuji.
0: Ahoj.

0: personál. Možná to máte zrovna s deštěm, i tak vám přejeme z Hitrádia Černá Hora pohodové čtvrteční dopoledne. Kde to teda není pohodový, tak to je v Hradci Králové. U Milety jedno hlášení přímo z dopravy od vás.
1: Křižovatka Miletá v Hradci Králové, příjezd od Pardubic, totálně zasekaný, zdržení aktuálně 10 minut, něco tady zase opravujou, dělají, stojí to, posouvá se to fakt jako velice, velice pomalu.
0: Volal posluchač Richard, tak moc díky a vaše dopravní info volejte na 800 110 100, koukneme na to zase v 11.
2: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře@valny.cz a v showroomu v Předměřicích.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: Mami, tati, pojďme do nového rodinného parku Podhůra u Chrudimi. Je tam 3D bludiště v korunách stromu, spousta překážek a super tobogán. Zvládne to i 3letá ségra. Budeme si hrát v lese. Bude to fakt pecka. Více na vlesychrudim.cz anebo Facebooku Rekreační lesy Podhůra.
7: Nákupy v online shop.cz.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
10: Lidová řemesla Kohoutov. Obec Kohoutov vás srdečně zve na 32. jarmark lidových řemesel. V sobotu 8. srpna od 9 do 17 hodin. Těšit se můžete na historický trh s řemeslnými stánky, ukázky jednotlivých řemesel, bohatý doprovodný program plný hudebních vystoupení, zábavu pro děti i dospělé. Přijďte si užít do Kohoutova den plný zábavy a lidových řemesel. Další informace a program na řemeslakohoutov.cz. Těšíme se na vás.
11: Česká turist Trofy Hořice. Evropský šampionát IRRC 3T Sportbike a Supersport, Evropský šampionát ESR Superbike, ale i klasici. Jezdci z 15 států. Neváhejte a přijeďte se podívat. 8. a 9. srpna Česká turist Trofy Hořice. Více na 300zg.cz.
12: Krakonoši, Krakonoši, krakonošské slavnosti do vrcholí se blíží.
13: Sojko, já vím, a letos vystoupí legendární Jiří Korn, takže žal se odkládá a vy přijďte v sobotu 8. srpna do Vrchlabí na náměstí.
12: K tomu spoustu zábavy, program pro děti.
13: Ale mé vstupenky kupujte na krakonošské slavnosti.cz.

0: 726, opět ve vysokém nad jezerou.
1: Jídelno, pestrý výběr kvalitních a cenově dostupných jídel v Ploze v centru Liberce. Jídla i sebou. Jídelno, od pondělí do neděle.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Baví vás obchod auta a kontakt se zákazníky? Olfinkár hledá prodejce nových i ojetých vozů do Hradce Králové, Trutnova a Choustníkova Hradiště. Máte zkušenosti s vedením a hledáte výzvu? V Hradci Králové obsazujeme pozice vedoucích prodeje značek Xpeng a Volkswagen. Přidejte se k Olfinkár. Více na olfinkar.cz/kariéra.
4: Hit Radio Černá Hora.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Zlepší si náladu.
1: Hit Rádio Černá Hora.
2: Happy birthday.

0: Flipside, tady je Hit Radio Černá Hora. Dvě minutky zbývají do dopolední 11. hodiny. Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Koukneme na to, pozor na Chrudimsku, na výjezdu ze Skutče na Štěpánov. Tady je bouračka osobního auta, je to samozřejmě s omezením. Na trase ze Ždírce nad Doubravou do Svitav, přímo za Hlinském, je to někde na úrovni parkoviště u Pekla, došlo ke srážce přímo 4 osobáků. Tady se projíždí jedním jízdním pruhem. No a nehoda je taky v Kladrubech nad Labem u obce Kolesa, bouračka osobáku do stromu. Ajajaj, tak pozor v tomhle místě. A ještě jedna nehoda na výjezdu z Opatovic nad Labem před nájezdem na hlavní tah směrem do Hradce. Se srazilo osobní auto s dodávkou, blokace jednoho pruhu. Je toho teda hrozně moc, tak buďte opatrní dneska na cestách a případně vaše dopravní info volejte na 800 1100.
1: Výprodej skladů osobních i užitkových vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny u Olfinkár. I hned k odběru v Hradci Králové a Trutnově. Olfinkár.cz. Léto je tady a s ním i velká příležitost. Letní edice vozů Omoda a Jayku u Olfinkár. Ušetřete až 150 tisíc korun a odjeďte novým SUV ještě dnes. Vozy jsou skladem a i hned k odběru. Ale pozor, akce platí jen do konce srpna. Navštivte nás v Hradci Králové a Trutnově.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
3: Hradec Králové má místo, kde to žije. Aupark. Nová sezóna, nový look a letní nákupy, které vás budou bavit. Zastavte se na kávu, dopřejte si radost z nových kousků a zkuste i letní minigolf přímo u nás. Aupark, vaše nejoblíbenější nákupní centrum. Stavte se www.aupark.cz.
4: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
7: 11 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Česko čelí extrémnímu suchu. Řada obcí po celé republice hlásí vyschlé potoky, prameny a říčky. Nízká je také hladina podzemních vod. Nejvíce zasažené suchem jsou jižní a západní část republiky. S nedostatkem pitné vody jsou aktuálně problémy spíše lokálně, informuje o tom Deník N. Vláda chce snížit z 2000 na 1600 maximální počet vojáků, kteří by v příštích 2 letech mohli být nasazeni na obranu východního křídla NATO. V uplynulých letech bylo naopak posilováno kvůli ruské agresi proti Ukrajině. Se snížením počítá návrh zahraničních armádních misí. Po ukrajinských útocích údajně v Rusku hoří jedna z největších rafinérií. Požár podle očitých svědků vypukl v průmyslovém objektu v Jaroslavli. Rusové naopak udeřili na Charkovskou oblast. Nejméně 3 lidé zemřeli při nočních ruských útocích na obec Balaklia. Jakub Menčík zahájil tenisový turnaj Masters v Montrealu vítězstvím 6-3, 3-6 a 6-3 nad britským tenistou Jacobem Fearnleym. Na postup do 3. kola se ale 17. hráč světového žebříčku nadřel. Soupeře z 2. stovky porazil za 2 hodiny a 9 minut.
0: A jak je dneska venku, teploty se drží stále okolo 24, s tím, že ještě do brzkého odpoledne počítejte, že můžete zmoknout. Během odpoledne by se to ale mělo vyčasit a déšť by se měl do východních Čech zase vrátit k večeru.
5: Hit Radio Černá Hora.
0: 2:11, poslední hodinka čtvrtečního dopoledne s Hit Radiem Černá Hora. K tomu skvělá muzika One Direction, One Republic, anebo Činasky.

0: BB Rexa, tady je Hit Radio Černá Hora. Už několikrát se o tom mluvilo, teď by to ale mělo být potvrzeno. Je tady první mužská antikoncepční pilulka. Skoro úspěšně prošla první fázi testování. Zajímalo by mě, jak to testování teda probíhalo, ale vidíte to, konečně si můžete, pánové, vyzkoušet, jaké to je. Holky, teď teda otázka, jestli budeme chlapům, jestli budete chlapům věřit, to, že to opravdu pravidelně berou. Vždyť my muži zapomínáme i na tak složité věci, jako vynést koš, nakoupit, vyzvednout děti možná ze školky a podobně. Jani, ty jsi přispěchala k mikrofonu, tak co pak hezkýho k tomu chceš říct?
1: Já se ti chci, Ondro, zeptat.
0: Ne, neberu to.
1: Jestli to chceš vyzkoušet. A pak nám řekneš za 9 měsíců.
0: Pozor, aby se to jako neotočilo proti mně a já jsem nepřišel s tím břichem nakonec.
1: Jo, takhle.
0: No, je to teda zajímavý, takhle, ty by si muži věřila, že to bere pravidelně?
1: Já bych mu to chystala každý ráno, ty tabletky.
0: Čaj.
1: Čaj, ano. Vzal si 2 litry.

0: tak tohle byla hezká hudební vzpomínka Kaskáda na Hit Rádiu Černá Hora. No a my za chviličku budeme pokračovat samozřejmě se skvělou muzikou. V rámci posledních minut čtvrtečního dopoledne si dáme třeba tuhle dvojku. Taky už to je jako několik let dozadu, ale stále je to dobrý. Eminem a Rihanna. A Hit Rádiu Černá Hora bude třeba i dvojka David Guetta a Kim Petras. A pak pozveme na jednu velkou východočeskou sportovní událost. O co půjde? Za chvilku povíme.
1: Už tě nebaví se válet u vody? Hit Rádio Černá Hora se vrací se svou letní jízdou. Naši moderátoři za tebou přijedou na nejlepší východočeská koupaliště. A to teprve bude to pravé léto. Bumperbowlové turnaje, soutěže pro děti, skvělé hity a hromada cen. To je letní jízda Hit Rádia Černá Hora. Sleduj naše webovky, ať víš, kdy a kde se potkáme. Hit Rádio Černá Hora, CZ.
2: Ema do Hradec Králové, dodavatele školních a kancelářských potřeb, dětské batohy, učební pomůcky, výtvarné potřeby a mnoho dalšího na www.školni-potřeby.eu.
3: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
4: Tak nečekejte, jezděte!
5: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
6: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
5: Více na kopecký.cz.
7: Tati, můžou v muzeu lítat letadla, jezdit kola a houkat hasiči?
8: Tak to by mohlo jít jedině v Krajském technickém muzeu ve Vysokém Mýtě.
7: Opravdu?
8: No jasně. A ještě se podíváš na slavná auta, hasičské stříkačky nebo nebeskou blechu. A spoustu věcí si můžeš sám vyzkoušet, abys poznal, jak to funguje.
7: Tyjo, to je bezva, tam jedeme.
9: Krajské technické muzeum ve Vysokém Mýtě. Technika, která žije.
10: Už tam budem?
11: Nech toho!
10: Raději už tam budem?
11: Přestaň! Štěl mě vedro!
12: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
13: Náš příběh začal v roce 1899. Teď píšeme jeho další kapitolu. Vstupujeme do nové éry s jasnou vizí a novou identitou. Jsme nové FK Pardubice. Pro vás měníme pravidla hry. Budujeme silnější tým. Máme nové občerstvení. Stavíme novou fanzónu. A vstupné? Nezdražujeme. Zlevňujeme. Více na kopemeproparduba.cz. Buďte součástí nové éry fotbalu i vy.
14: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
15: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
16: Koberce Brázda.
17: Koberce Brázda.
16: Prodej, dovoz, pokládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte letních slev, těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
18: Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.
19: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi?

0: princeset. V areálu Mladé Buky jeden zážitek nestačí. Užijte si nejdelší bobovku v Krkonoších, nové atrakce Hříček Buky i rodinné traily Bike Buky. Naplánujte si výlet na mladebuky.cz.
1: Bobuj, hraj se, bajkuj.
0: Areál Mladé Buky. www.mladebuky.cz.
2: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
3: Ladíš plavky ke kabelce nebo kabelku k náladě? Svůž si ready vždycky, letně, barevně, stylově. Najdeš na wuch.cz.
0: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.

Aha, check it out. Bylo 11:30, tady je Hit Radio Černá Hora. Sliboval jsem, že vám řeknu o jedné velké sportovní události, která míří do východních Čech, a ta se jmenuje Czech Tour, tedy velice kvalitně obsazené cyklistické závody. Je to závod, který se jede napříč celou Českou republikou, ale nás zajímá především sobota 15. srpna, to znamená příští sobota, kdy se bude startovat z Pardubic, z Perštínského náměstí, a etapa, která měří více než 170 kilometrů, potom pojede na Dašice, Horní Lední, Choceň, Letohrad a podobně přes Lanškroun až na Dlouhé Stráně. To je to skvělé místo v Jeseníkách, jste určitě navštívili nebo znáte alespoň z fotek, a tam to teda bude bravurní finish po těch 170 kilometrech do toho převýšení. No, sám jsme zvědavé, jak to dopadne. Mluvím o tom z toho důvodu, že nedávno potvrdil svůj start taky elitní francouzský Total Energies tým, který má status pro tým, to znamená, přijedou fakt elitní cyklisté. Pokud vás to zajímá, chcete zafandit, chytit nějakou prázdnou tašku od věcí, co si cyklisté dávají a podobně, ono se dá chytit letco, tak se koukněte na czechtour.com, tam jsou veškeré informace. My už se teďka vydáváme na Hit Radio Černá Hora za další muzikou, tohle to je Lenny Kravitz a hezké dopoledne přejeme.

0: Tady je Hitrádio Černá Hora, za chviličku 11:45. V sobotu se v rámci sportovního parku na Špici v Pardubicích poběží další ročník Bar vám neutečeš. Skvělá akce, pokud máte rádi pohyb, běh a zároveň srandu. Ještě se můžete koupit stále startovné a nebo si ho vyhrát u nás na Facebooku. Jsme tam jako Hitrádio Černá Hora. Takhle, nemusíte úplně milovat běh, ale stačí, když budete milovat srandu a nebo zkrátka chcete své partě nebo rodině přinést v rámci letošního léta něco netradičního. Tak to zkuste, máte ještě posledních pár minut na to zaregistrovat se, než budeme startovky na Bar vám neutečeš na sobotu losovat. Tohle to nelosujeme, to máme už dávno připravené, další skvělou muziku do éteru Hitrádia Černá Hora, do 12. hodiny Ed Sheeran a tím se taky pro dnešek rozloučí Ondra Novotný. Mějte se fajn a čau zas zítra do pol.
1: Kde máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 000 ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Zkuste si dát minutku klidu.
4: Přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro maliny 125 gramů za 34,90 a čokoládu Lindt Excellence 100 gramů v Billa klubu za 74,90. Billa, to dobré začíná u nás.
6: Máte rádi koně? Tak přijďte tuto sobotu do areálu Chov koní dvorka v Radvanicích, kde se koná přehlídka plemenných klisen a hřívat. Čeká vás zajímavý program a bohaté občerstvení. Přehlídka koní již tuto sobotu od 10 hodin v Radvanicích v areálu Chov koní dvorka.
7: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend? Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
9: Máte zkušenosti s financemi a chcete vést tým? Město Úpice obsazuje pozici vedoucí finančního odboru. Staňte se součástí moderního městského úřadu a podílejte se na řízení financí města Úpice. Přihlášky posílejte do 17. srpna. Podrobnosti najdete na www.upice.cz. Zažijte něco nového. Polabské muzeum má pro vás tipy na výlety nejen s dětmi. Polabské muzeum Poděbrady. Skanzen v Přerově nad Labem. Památník krále Jiřího z Poděbrad. Muzeum Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem. Hrabalova chata v Kersku. Vlastivědné muzeum Nymburk. Polabské muzeum CZ.
10: Tlapky připravit a hurá do kina. Už od 6. srpna v něm bude dovádět Tlapková patrola.
11: Tohle je boží.
10: A taky si tu objeví dinosauři, takže se připravte na to, že tohle bude hodně velký.
11: Ať tady číhá cokoliv, jsme vybaveni.
10: Tlapková patrola, dinosauří film. Ve vašem Cinestaru od 6. srpna.
12: Datart pořádá Maxi Výprodej.
13: Cože? Maxi Výprodej?
12: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
13: Tak to je další level.
12: Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Hit Radio Černá Hora.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: nejlepší dopravní servis na východě Čech, tak já tady mám skvělou zprávu. Od zítřka už bude silnice ve Dvoře Králové nad Labem Verdeku průjezdná. Sice se bude jezdit na semafory do půlky září, ale aspoň už nemusíte po objízdné trase. No a vaše aktuální info z dopravy můžete volat na 801 10100.
1: Výprodej skladů osobních i užitkových vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny u Olfinkár. I hned k odběru v Hradci Králové a Trutnově. Olfinkár.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Svěží vítr v kategorii SUV. Zcela nová Kia Seltos zaujme designem, ohromí výbavou a překvapí cenou. Prostorné SUV s možností pohonu 4x4 pořídíte již od 654 980 korun včetně DPH. Navštivte showroom Kia Olfinkár v Trutnově a seznamte se s novinkou osobně. Těšíme se na vás.
4: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: Hi, it's me, Rita Ora.
8: I'm Macklemore.
9: I'm Dua Lipa.
10: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
13: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv přeje Lucie Denková. Vysoké letní teploty ovlivňují naše nákupy. V tropických dnech lidé častěji sahají po zmrzlinách, vodách nebo ledových čajích. Jaké kategorie naopak ztrácejí, popíše viceprezident hospodářské komory Tomáš Prouza.
14: V horkém počasí zaznamenali významný propad kategorie spojené s domácím pečením a přípravou teplých jídel. Prodej cukru klesl o 18%, výrazně slabší byly také prodeje mouky, vajíček a kuchyňských olejů. Ve vedrech se snížil také prodeje čaje a kávy.
13: A tvrdý alkohol při nákupech volí také podstatně méně lidí. Kriminalisté dopadli díky shodě vzorku DNA člověka, kterého podezírají z vraždy spáchané před 15 lety v Praze. Muže zadrželi ve Středočeském kraji. Za vraždu spáchanou zvláště surovým a trýznivým způsobem mu hrozí 15 až 20 let. K činu se nepřiznal, soud ho ale poslal do vazby. Vražda doposud zůstávala takzvaným policejním pomníčkem. Francie od příštího týdne zakáže nevyžádané telemarketingové hovory. Nový zákon má chránit zákazníky před dotěrnými prodejními praktikami a zranitelné osoby před podvody. Lidé budou moci nevyžádané hovory nahlásit na vládní web. Teď se ještě podíváme k nám.
0: Pozor na lístky z bazaru. FC Hradec Králové nechal zneplatnit část vstupenek na zápas s Bešiktašem, které překupníci prodávali za přemrštěné ceny. Klub varuje, že vstupenky z neoficiálních zdrojů můžou být neplatné a fanoušci se s nimi na stadion nedostanou. Fotbal začíná v 7 večer.
15: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
0: Vedra naštěstí polevily ve východních Čechách, odpolední maxima 27 až 32 stupňů, k tomu oblačno, místy přehánky a další bouřky.
16: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
17: Je čtvrtek 6.8. 12 hodin. Krásný den vám přeje Jirka. Trošku máme ochlazení, zaplať pámu za to. Taková malá klimatizace, alespoň na jeden den. Jinak od zítřka už zase má být téměř všude jasná obloha. Tak nebudeme se nalhávat nic, trošku jsme to potřebovali, alespoň můžeme o něco lépe dýchat. A možná, že i ty rozpálené chodníky, tak že i budou pro ty naše čtyřnohý miláčky teď o něco příjemnější. Nám začínají naše oblíbené hity. Pět srdcovek tady pro vás mám. No a když to sluníčko teď momentálně nevidíte, no tak aby jsme nevyšli ze cviku, tak si ho dáme alespoň tady u nás na Hit Rádiu. Skotská skupina Texas a nádherný hit z roku 1999. Summer Sun.

0: Legendární skotská skupina Texas Summer Song. Je 12 hodin 6 minut, začaly nám dnešní čtvrteční srdcovky na Hit Radio. Tohle je srdcovka s číslem 1.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: A když tahle srdcovka vyšla, tak jste si ji určitě nemohli dát do mobilního telefonu jako mobilní vyzvánění. Takhle, mohli, ale bylo to úplně v jiném formátu. Určitě by to neznělo jako MP3. V roce 1999 vlastně vyzvánění na mobilu znělo přesně takhle. Tak jste ho měli? Tohle mimochodem z Nokia 3020, jo? Z roku 1999. Pak samozřejmě ty mobilní telefony zažily obrovský boom, no a když už jsme pak měli polyfonní vyzvánění a pak přišly ty MP3, tak to už, to je prostě už sci-fi pro rok 1999. No a když máme ty srdcovky, tak možná, že jste měli taky v 99. už mobilní telefon. Možná jste ho měli ještě o něco dříve. A tak se ptám, jaký mobil jste měli jako úplně první? Kolik vám bylo? Předpokládám, že to bylo asi jako od rodičů, pokud samozřejmě už jste nebyli na brigádě a nevydělávali jste raketu a nemohli jste si koupit teda mobilní telefon sami. 777-937-777, tak to je WhatsApp, jsem na Hit Radio. Napište mi váš první mobilní telefon, kolik vám bylo let, co to bylo za značku a kdo vám ho tenkrát koupil, jo? Zavzpomínáme dneska na tehdejší mobilní jednořádkový nebo dvouřádkový aparáty. Teď Phil Collins.

0: Takhle zní 21. století, tohle srdcovka ze začátku milénia, Swedish House Mafia a Pharrell Williams.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Je čtvrt na jednu, v srdcovkách vzpomínáme na naše první mobilní telefony. Děkuju za všemi zprávy, které posíláte na 777-937-777. Stejně je to hezký, že v době, kdy vzpomínáme na tyhle mobilní telefony, tak žijeme vlastně jako v době, který pro nás je úplný sci-fi, protože teď mi klidně můžete poslat fotku, video, že jo, prostě můžete poslouchat i Hit Radio přes mobilní telefon. Já tady můžu dát klidně živý vysílání teď přes Instagram a můžeme se takhle na sebe koukat. To je jako neuvěřitelný. Neuvěřitelný ten posun, který je oproti tomu, co jsme tenkrát za ty cihly drželi v rukách a říkali jsme si, jak vlastně jako moderní technologie to je. Tak třeba Eva, tak ta dostala svůj první mobilní telefon, když jí bylo 12, od rodičů za vysvědčení. Byl to Ericsson, byl obrovský, měl anténku a zadní část mobilu tvořila velká, trochu objemná baterie. Měla jsem ho až do střední školy, pak už jsem byla frérka s Nokia 3310. Jasně. Taky jsem jí měl, jsem za to vděčnej svým rodičům, že jsem mohl mít 3310. Bylo neuvěřitelný. Toho hada jsme hráli prostě všichni v kuse a stejně ten telefon týden nepotřeboval navíc. To prostě je úlet. Čau, můj první mobil byla Nokia 5110. V roce 2000 mi ho koupila máma za maturitu. A pozor, naše moderní superfirma teď momentálně mám od nich služební telefon a je to Nokia 3110. Jako fakt, zdraví Andy. Krásný, tak jako proč ne? Akorát teď si myslím, že už bude mít jako barevný displej, že jo, možná tam půjdou taky fotky. Vlastně nevím, 3110, jak to teď aktuálně vypadá. Ale hledal jsem, že Nokia 5110 v roce 2000 tak stála zhruba 5000 korun, jo. A průměrný plat v roce 2000 hrubýho byl 13 219 korun. Takže to, že si dostala od rodičů tenkrát telefon zabůra, to se jako fakt plácli přes kapsu. Hodně dobrý. Co vaše první mobilní telefony? Dejte vědět 777-937-937 a my si dáme bývalou Spice Girl na solové dráze. Look at me! Skvělej hit.

0: Peace, Ready or Not. Ve 12:22. Skvělej hit. Pátá srdcovka. Když budete hodně jako pozorně poslouchat, tak tam slyšíte takový ty hezký jako podtóny. Tak to je Eňa, prosím vás. Eňa a konec 80. let.
1: Srdcovky hit rádia.
0: Jo, takhle daleko jsme. Teď momentálně tedy v 90. letech, díky skupině Fugees, v 90. letech obrovitánský rozmach mobilních telefonů, že jo, potom začátkem milénia, už to potom začalo ještě jako úplně jinak. Ale my si dneska povídáme o těch mobilních telefonech z 90. let a mám tady krásnou zprávu od Dana, který píše, ach bože, je to dávno. Můj první mobil byl modrý Sony Ericsson. Byl totálně cool, protože byl dvouřádkový a měl kryt tlačítek. Dostal jsem ho od rodičů a na pouti na atrakci mi vyletěl z kapsy a rozbil se. Pak přišla dodnes nepřekonatelná Nokia 3310, no a závody, kdo bude lepší v hraní hada. Díky za tyhle vzpomínky, zdraví Dan. Dane, není vůbec zač, já děkuji za zprávu. Víte, co mě osobně jako chybí tady z té doby a tady z těch mobilních telefonů? Za prvý, ty kryty. Jo? Pamatujete si tu obrovskou škálu předních krytů? Tenkrát jste je koupili na každý tržnici, byl to obrovitánský boom, každý den jsme vlastně mohli mít jiný design toho mobilního telefonu. Někdy to na to ani nesedělo, bylo to veliký, ale vlastně to šlo rozebrat a sestavit a mohli jste si fakt dělat jako úplně jiný mobilní telefony. To je jedna věc. A co mi chybí jako hodně, tak je to prozvánění. To prozvánění, kdy prostě jenom tak byla neděle večer, že jo, a najednou 9:30 píp, a jenom vás někdo prozvonil, jo. A to jste věděl, že na vás někdo myslí. A tak jste se mohli klidně prozvánět třeba do 3 do rána, my jsme takhle hrávali hry, že kdo prozvoní jako poslední, tak vyhrál. Pak jsme se druhý den potkali ve škole, všichni olympijský kruhy pod očima, že jo. Ale vlastně to bylo krásný, no. Blbý je, když vám to potom, a vždycky se našel někdo takovej, kdo vám to prostě zved a pak už jste najednou neměli kredit ani na to prozvonění. Blbý. Co dál? Byl rok 2002, byla jsem v 7. třídě, spolužáci už postupně začínali nosit mobily a já jsem taky sedím počítala od Ježíška k Vánocům. Nedostala jsem ho, asi prostě jsem natolik dokázala vytvořit tu pravou vánoční pohodu, že taťka radši vzal svůj Alcatel s antenkou a malým černobílým displejem, hodil ho po mně na gauči se slovy, no tak si ho hold nech. A já jsem konečně mohla napsat první SMSku a prozvánit se s ostatními tam a zpět o 106. Tuhle zábavu dnes už nedokážu pochopit. Já jo, děkuju za všechny tyhle vzpomínky, je to krásný, dál si to budu pročítávat na 777-937-777. No a zároveň rovnou, když už budete psát vzpomínky, tak mi napište, jakou srdcovku byste chtěli slyšet. Čeká nás ještě srdcovka na vaše přání.
2: Kam vyrazit? Nemáte plán? Tak sportovní park Pardubice láká dneska na dvojnásobného olympijského vítěze Lukáše Krpálka. Taky dorazí pardubičtí strážníci na koních a se svými cvičenými psy. Zábava na celý den i s osvěžením vězírku, tak to je pro změnu chlumecký fajn park. Dneska speciálně v plánu jízda na konicích a žonglérsko-kouzelnické vystoupení. O víkendu ožijí Hořice už 33. ročníkem České turistrofy. Na legendární přírodní trati se představí špičkový jezdci. Tak hezký den.
1: Nakupujte, ochutnávejte, bavte se, spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
3: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
4: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
3: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
5: Devro, světový lídr ve výrobě kolagenních střívek s tradicí v Jilemnici. Přidejte se k nám. Hledáme seřizovače a strojníky. Náborový příspěvek 40 000. Stabilní práce, férové odměny, 5 týdnů dovolené, balíček benefitů. Devro, kde se práce mění v kariéru. Najdete nás na práce@devro.cz.
6: Hudební léto vrcholí. V sobotu 8. srpna dorazte na Friends Fest do Pardubic. Marpo, David Koller, Tublatanka, k tomu FMX Show, Rodeo, silná atmosféra a celodenní program. To je Friends Fest. Jeden den, jedna vstupenka, tisíce zážitků. Více na friendsfest.cz.
7: Krakonoši, Krakonoši, krakonošské slavnosti, vrcholí se blíží.
8: Sojko, já vím, a letos vystoupí legendární Jiří Korn, takže žal se odkládá a vy přijďte v sobotu 8. srpna do Vrchlabí na náměstí.
7: K tomu spoustu zábavy, program pro děti.
8: A levné vstupenky kupujte na krakonošskéslavnosti.cz.
9: Tak to kecáš.
10: No kejco. Kámoš má ještě větší.
9: A co na to jeho holka?
10: Našla si jinýho. Ten má malej.
9: No jo, zlatej malej.
11: Na velikosti pohledávky nezáleží. E-pohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem. S garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na e-pohledávky.cz.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: sociálních sítích. Kels Kános 2026 opět ve vysokém nad jezerou.
1: Jídelno. Pestrý výběr kvalitních a cenově dostupných jídel v Plaze v centru Liberce. Jídla i sebou. Jídelno. Od pondělí do neděle.
2: Náš příběh začal v roce 1899. Teď píšeme jeho další kapitolu. Vstupujeme do nové éry s jasnou vizí a novou identitou. Jsme nové FK Pardubice. Pro vás měníme pravidla hry. Budujeme silnější tým. Máme nové občerstvení. Stavíme novou fanzónu. A vstupné? Nezdražujeme. Zlevňujeme. Více na kopemepropardubáky.cz. Buďte součástí nové éry fotbalu i vy.
3: Ladíš plavky ke kabelce nebo kabelku k náladě? Svůž si ready vždycky, letně, barevně, stylově. Najdeš na wuch.cz.
4: Hit Radio, když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme, můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem.

0: Linkin Park na Hit Radio 12.36.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: Je tady v rámci srdcovek poslední srdcovka, která je na vaše přání. My jsme dneska spolu vzpomínali na naše první mobilní telefony. Jsou to nádherný příběhy, který mi posíláte na WhatsApp 777-937-777. A nejde jenom o ten samotný typ toho mobilního telefonu, ale i o ty příběhy, jakože třeba vám vypadl ze čtvrtého patra z balkónu, seběhli jste dolů, sezbírali jste jednotlivé součástky, baterku, přiklapli jste to k sobě, zapli a on fungoval dál, že jo? Nebo tady další, měl jsem Siemens C10, to jestli já si dobře pamatuju, to byla taková ta kočička, ne? Ono to vypadalo jako dámská vložka s anténou, ale bylo to taky jako prostě hezký, milý. Podle mě to je ono. Každopádně tady v té zprávě se píše, urval jsem tomu anténu a tak jsem do toho normálně navrtal nějaký dřevěný sok, ono to fungovalo dál. Jako dokonalý tenkrát. No, ale za mě, jestli náhodou jí doma, nebo teda nejí, ale obecně ten telefon, jestli doma někde najdete, jestli ho někde máte, já věřím, že ve skříni, v krabici určitě bude. Zkuste ho najít. Dejte do něj simku a pročtěte si zprávy, které v něm máte uložený. To bude taková cesta do vlastního já. Vybaví se vám vzpomínky, na které jste zapomněli. Budete v kontaktu s kamarády, se kterými se už dávno nevídáte. No a možná, že tam objevíte třeba i SMSky od babičky a dědy, kteří už to s vámi nejsou. Myslím si, že tohle bude víc, než kdybyste našli svůj deníček ze základky. Tak pojďme si to dát takovou malou challenge na víkend. Stejně bude venku brutální vedro, tak proč ne? Proč se nepodívat na tyhle starý zprávy? Krásný. No, pojďme k srdcovce na přání. Píše Lucka, ahoj, moje srdcovka je skupina U2, miluju je od malička, byla jsem na nich v Itálii na koncertě, jo holky, viděla jsem Bona na vlastní kůži, heč. Můžu dneska poprosit o píseň One? Děkuju. PS, asi je to nemožné, ale existuje i verze v duetu s Mary J. Blige, je nádherná, to bych si přála nejvíc, ale chápu, že ji asi mít nebudeš, nevadí, i originál je úžasná skladba. Zdraví Luca. Tak Luci... To, že ji nemají na jiném rádiu, neznamená, že já ji v srdcovkách na Hit Rádiu taky nemám. Tak tady je duet s Mary J. Blige.

0: To byla srdcovka na přání. Luci, opravdu jako moc děkujeme za tenhle výběr a fakt neděkuju sám, protože mám tady třeba zprávu od Katky, která píše, wow, tak tuhle verzi jsem nikdy neslyšela a miluju jí. Děkuju té paní, co si o ní napsala. Nebo Barča teď napsala zprávu, sedla jsem právě do auta a mám husinu, děkuju za tu krásu. No tak rádo se stalo. Tohle jsou srdcovky Hit Rádia. A opravdu doporučuju píseň One, Mary J. Blige a U2 v tomhle duetu, až někdy budete mít fakt blbý den. Až prostě budete mít pocit, že jste na úplně na všechno, prostě jako doma, v práci, sami. Až vás to nebude bavit, vemte si sluchátka, anebo se zavřete do auta a pusťte si to na plný pecky. Ta husí kůže, kterou budete mít, tak ta vám prostě vrátí energii do života. Tohle je nádherný duet. Fakt jako skvělý. Srdcovka s velkým S za mě. Tak ještě jednou děkujeme za tenhle výběr a těším se opět zítra. Zítra poslední srdcovky pro tento týden budeme začínat na Hit Rádiu opět ve 12 hodin s Jirkou Pelnářem. Za chviličku Ella Henderson, taky Coldplay a stihneme i Marka Ztracenýho, protože zítra je jeho velký den.
1: Vše, co potřebuje za cenu, kterou si zase vyplet. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Chodíte v létě na ostro, ale oči a zrak si chraňte. Optika Kateřina Veselá v Trutnově. Nyní 50% sleva na druhé brýle značek Diesel, Converse a také na všechna skla. Platí pro dioptrické i sluneční brýle. Optika Kateřina Veselá na Malém náměstí v Trutnově vedle ekonomky. www.veselaoptika.cz. Od nás lidi prostě vidí.
3: Maxi, ty hmoždinky nebudeš potřebovat. Tady máš Patex One for All. Žádné vrtání, prostě to přilepíš.
4: Baru, ty jsi hlavička.
3: Zastavte se v Baumaxu. Lepidlo Patex One for All nyní pořídíte jen za 140 korun. Akce platí do konce srpna.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
6: Fenomén Šance Liga je zpět.
7: Tady Ondřej Mihálek z Hradce Králové. Čeká nás spousta velkých zápasů, tak u toho buďte s námi.
6: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na OnePlay.
8: Česká turist Trofy Hořice. Evropský šampionát IRRC 3T Sportbike a Supersport, Evropský šampionát ESR Superbike, ale i klasici. Jezdci z 15 států. Neváhejte a přijeďte se podívat. 8. a 9. srpna Česká turist Trofy Hořice. Více na 300zg.cz.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
10: Bleskový test. Svědí tě v krku, když slyšíš kytarové solo. Slzíš dojetím, když vidíš namražený, orosený půl litr. Diagnóza je jasná. 15. srpna musíš do Dolních Vlčkovic na léto roku. Léčbu před prodejem najdeš na letorocku.cz. Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na všeprolesáky.cz najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profilesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Všeprolesáky.cz.
11: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy vary, město zážitků.
12: Ahoj kamarádi, já jsem Lev Gustík a zvu vás k nám do Hradce Králové a na Hradecko za letní soutěží.
13: Tak děti, balíme a hurá na Hradecko sbírat razítka s Gustíkem.
12: Gustík, tvůj průvodce na zážitky. Gustík.cz.
14: Zkuste si dát minutku klidu. Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
15: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
16: My to máme tak, že přesně víme, jaký objem má motor našeho auta, jaká specifikace oleje se do něj leje, všechny tady ty čísla jako známe, ale prostě zapamatovat si narozeniny ženy a dětí, tyva, to je problém. Jako
17: asi to máme trochu lehčí, protože my tady spolu nejsme tak dlouho a já si pamatuju i vaše narozky.
16: No to je tak schválně.
17: Tak Michal je 17. dubna, ty jsi 1. února.
18: Dobře, ty.
16: Tak to čumím.
17: No, a já mám na tohle prostě pamatováka.
16: Davide, možná bychom si měli vzpomenout, že má narozeniny Jasmin a to bude, já nevím ani rok.
17: No, tak je
16: ty to. Počkej, ty jsi 99. A tam jsme skončili.
17: Hele, o mně to není, je to 10. květen, ale dobře.
18: Byla to šance 365 ku 1.
16: A prohráli jsme.
15: Dej si snídaní šampion.

to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám. Troskota víc než bojuju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář.

0: zkusíme boty zítra. To uslyšíte živě na největším koncertu, který nemá v Česku obdoby, a vlastně to, co se tam chystá, snad ani v Evropě. I o tom si budeme povídat v příští hodině.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, to se bude týkat vás, co jezdíte náchod. Od zítřka do pondělí bude vždycky od 6 ráno do 6 večer uzavřená část Broumovské ulice, a to kvůli pokračující stavbě obchvatu. Jakékoliv vaše dopravní info nám můžete zavolat na 800 1 1010.
2: Výprodej skladů osobních i užitkových vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny u Olfinkár. I hned k odběru v Hradci Králové a Trutnově. Olfinkár.cz. Léto je tady a s ním i velká příležitost. Letní edice vozů Omoda a Jayku u Olfinkár. Ušetřete až 150 tisíc korun a odjeďte novým SUV ještě dnes. Vozy jsou skladem a i hned k odběru. Ale pozor, akce platí jen do konce srpna. Navštivte nás v Hradci Králové a Trutnově. Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka CZ s novinkama o krok napřed.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
4: Vydejte se na hrady a zámky Královéhradeckého kraje a soutěžte o poklad. Stačí navštívit dva zapojené objekty, nazbírat dva QR kódy a jste ve hře o ceny. Soutěž probíhá do 30. září 2026. Více na stezkahraduazamku.cz/soutěž.
5: Hey, this is Ava Max. All the hits.
6: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Deňková. Státní zástupce obžaloval 5 lidí a jednu právnickou osobu v kauze pražské nemocnice Bulovka. Týká se to nákupu urychlovačů za 160 milionů korun. Zároveň ve stejné kauze navrhlo vrchní státní zastupitelství schválení dohod o vině a trestu s jedním člověkem a dvěma právnickými osobami. Důležitý lék na rakovinu prsu dál chybí. Ministerstvo zdravotnictví avizuje mimořádný krok, vysvětlí ředitel státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáš Boráň.
10: Aktuálně řešíme dodávky léčiv s tamoxifenem z jiných zemí Evropské unie v rámci takzvaného zvláštního léčebného programu. Ten umožní, aby lékárny mohly připravit pro pacientky individuální balení na dobu léčby 2 měsíce, tedy na připomínky doby do dalších stabilnějších dodávek.
9: Takto připravené léky budou dál plně hrazené zdravotními pojišťovnami. Jejich kvalita, bezpečnost a účinnost zůstávají zachované. Vláda chce snížit z 2000 na 1600 maximální počet vojáků, kteří by v příštích 2 letech mohli být nasazeni na obranu východního křídla NATO. Počítá s tím návrh, který dostala k posouzení sněmovna. Senátní výbor pro obranu jej projedná za týden. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Na Černéhoře míříme opět na silnice. Oprava silnice 1/36 v Semtíně míří do finále. Nový asfalt je hotový a silničáři dokončují poslední práce. O víkendu přibude vodorovné značení, následovat budou úpravy krajnic a dokončení detailů. ŘSD předpokládá, že vytížený tah bude kompletně hotový v polovině srpna.
11: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
1: No, není takový hit jako včera, ale zase nám docela často prší ve východních Čechách a bouřky a přehánky čekáme taky odpoledne. Teploty do 32 stupňů Celsia.
12: Hit Radio.
13: Jirka Pelná.
14: Hit Radio.
0: Děkujeme, Luci, za zprávy a my pokračujeme dál. 13 hodin, 3 minuty. Těsně před koncem minulé hodiny tak Marek Strasený zpíval píseň Obuj si mé boty. Horká novinka, která zazní zítra na Letenské pláni, kde nás čeká největší dosavadní koncert českého interpreta v historii celé České republiky. Zpíval píseň Obuj si mé boty, tak jsem si tak říkal, jo, klidně, protože momentálně si nenazvuju ani ty svoje. Jestli vám otýkají nohy v tomhle šíleném vedru, tak je to naprosto normální, nebo otýkají, co otýkají, nám kynou jak těsto na knedlíky pod peřinou, prostě naprosto normální věc, jo, je to v pohodě, tak zaplať pán Bůh za to dnešní lehký ochlazení, že konečně si můžete vzít i ty svoje boty. Nicméně, co se týká samotného koncertu, o tom si budeme povídat už za chvíli, navíc už od dopoledne pro vás budeme mít přímo z místa aktuální informace. Nenechte si to ujít. Teď Black Eyed Peas.
11: Hit Radio Černá Hora.

Mars, Just the way you are. Je 13 hodin, 14 minut, posloucháte Hit Radio. A kdy naposled vám z něčeho, jak se říká, padla brada? Že jste prostě přišli, wow, jste jenom stáli s otevřenou pusou a koukali jste. Tak pokud už ani nepamatujete, no tak doporučuji zítra přijďte na koncert Marka Ztracenýho, protože myslím si, že přesně tohle se stane. Každý, kdo tam přijde, tak prostě najednou bude koukat a bude si říkat jakože, cože? Jak je tohle možné? Co to tady je? Co to tady vyrostlo? Na Letenský plání, tak doslova do písmene vyroste úplně nový stadion. Technici tam postavili obrovitánskou tribunu, pódium s výběžkem, 5 věží s obrazovkama. Všechno kvůli zítřejšímu koncertu, přivezlo to tam 140 kamionů, staví se to měsíc. Je to prostě obrovský, je to masakr. Všechno vlastně jenom kvůli 120 minutám jednoho jediného koncertu a druhý den se to zase všechno začne balit zpátky a odvážet zase pryč. Je prostě úlet, masakr. A to všechno díky Markovi Ztracenýmu, který se rozhodl, že udělá největší koncert nejenom ve své kariéře, ale vlastně v historii celé České republiky. Ano, na stejném místě tak byl Michael Jackson. Byl koncert Rolling Stones a teď tam bude mít koncert Marek Ztracený. Bude to něco neuvěřitelného. Pochopitelně, že celá doprava tak na tom taky bude záviset. Koncert začíná večer, ale už od 4 hodin od odpoledne, tak areál bude otevřený. Je posílená tramvaj, je posílený metro. Marek Ztracený dával na své sociální sítě i správnou mapu, kudy se vlastně jako má jít, aby všichni fanoušci, aby i vy jste věděli, kdybyste chtěli jít třeba i pěšky, dát si to procházku po Praze, že byste parkovali někde jako daleko, tak klidně můžete, klidně se podívejte na jeho sociální sítě, protože tam uvidíte kompletně celou mapu areálu a všechny vstupy, přístupy, cesty a tak dále. No a navíc my, Hit Radio, tam budeme s vámi, konkrétně já, už od rána od 9 hodin budu na místě. Od 9 hodin uslyšíte přímý vstupy a živý vstupy přímo z Letenské pláně. Vždycky jednou do hodiny uslyšíte aktuální informace, rozhovory, pochopitelně, s dalšími hosty, interprety, kteří budou vystupovat jako hosté Marka Ztraceného a pochopitelně bude i rozhovor přímo s Markem Ztraceným. Takže zítra od 9 hodin dopoledne na Hit Rádiu exkluzivně živé vstupy ode mě přímo z Letenské pláně. Tak se máte na co těšit. My se těšíme strašně, protože budeme součástí něčeho, co se vepíše do historie české pop music. A kdo ví, kdy se to překoná?

0: mezi 12. a 15. hodinou si na Hit Radio můžete vyhrát 10 000 korun na benzín. Dobrnalá desítka je hra, kde dostanete 10 otázek a za každou správnou odpověď tisícovku na tank kartu Easy od Orlenu. To je tank karta, díky který máte dokonce prázdnin každý den slevu korunu na litr nebo 2 koruny na prémiová paliva. Jestli tuhle tank kartu nemáte, tak si ji můžete pořídit v aplikaci Orlen, a nebo vám stačí jenom ta aplikace a slevu můžete využívat každé pondělí. To jsou epické slevy, které má Orlen celé prázdniny a navíc ještě akce na letní drinky, na letní osvěžení. No a my tady na Hit Radio vám právě na čerpací stanice Orlen dokážeme dát kredit 10 000 korun. Zítra mezi 12. a 15. Jak se dostanete do hry, to najdete na webu hitradio.cz. Za chvíličku na Hit Radio další hity. Bude například Kato, nebude chybět ani Sofiana Mežmeš a Ben Kristoval.
1: Máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne, kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 000 ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Radio až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy vary, město zážitků.
4: Koberce Brázda.
5: Koberce Brázda.
4: Prodej, dovoz, pokládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte letních slev. Těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
6: Mami, tati, pojďme do nového rodinného parku Podhoura u Chrudimi. Je tam 3D bludiště v korunách stromu, spousta překážek a super tobogán. Zvládne to i 3letá ségra. Budeme si hrát v lese. Bude to fakt pecka. Více na lesychrudim.cz anebo Facebooku Rekreační lesy Podhoura.
7: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablo Vrchlabí, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce@vrchlabi.cz. Kablo Vrchlabí.
8: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 000 korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 000. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
9: Tak nečekejte, jezděte!
10: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
11: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
12: Více na kopecký.cz.
13: Hradec Králové má místo, kde to žije. Aupark. Nová sezóna, nový look a letní nákupy, které vás budou bavit. Zastavte se na kávu, dopřejte si radost z nových kousků a zkuste i letní minigolf přímo u nás. Aupark, vaše nejoblíbenější nákupní centrum. Stavte se www.aupark.cz.
14: Tak co, Klára?
15: Kámo, vadí, že je malej.
14: Malej? A řešíš to nějak?
15: Ne, na to je moc malej.
14: Kámo, dneska už vyřešíš i ten nejmenší.
16: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
5: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za nejlepší ceny pořídíte obklady, dlažby, koupelnový nábytek, sprchové kouty i vany. A co u nás koupíte, to vám také nainstalujeme a zrealizujeme. Kdo chce domov na míru, nakupuje v Sefiru. Navštivte náš showroom v Ústí nad Orlicí, kde si můžete prohlédnout přes 50 ukázkových koupelen a načerpat inspiraci pro tu svou. Za 20 let jsme zrealizovali přes 1500 koupelen. Teď může být na řadě ta vaše. www.sefir.cz.
17: Ladíš plavky ke kabelce nebo kabelku k náladě? Svůž si ready vždycky, letně, barevně, stylově. Najdeš na wuch.cz.
18: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

Sofia, no Mešmeš, Ben Kristoval, jejich společný duet Slzy na Hit Radio ve 13 hodin 37 minut. Když jsme u těch slz, tak Slzy pro pláč mají cyklistky na tour. Jo, to je prosím vás zase kauza. Komisařky jen teď kontrolují velikosti podprsenek. Fakt? To asi poprvé, co bych chtěl být traťová komisařka. Ne, ale teď vážně, jde o to, že si závodnice na tour prý začaly vycpávat košíčky, aby byly rychlejší. Jo, že si toho všimli, že na startu měli prostě jako ten dres nějaký a když přijeli do cíle, tak tam měli vepředu dvě boule. Jo, je to jednoduchá fyzika, proudění vzduchu, aerodynamika, koncentrovaná zátěž a tak dále, že jo. Nic podstatný je tedy, že teď momentálně je to další kauza, která hýbe celým cyklistickým sportem. Je stejně jako zvláštní, těch kaus už je tam tolik. Nejdřív se sypalo, jo, pak se zase schovávaly motory do trubek. No a teď teda budeme řešit, jestli mají favoritky Ačko, Cčko nebo Dčko. Zajímavý, zajímavý. Cyklistika, čím dál tím víc mě to teda jako baví. Každopádně, pánové, pro nás inspirace, jo, jestli patříte mezi hobíky a chcete jezdit prostě jenom rychlejš, nic jednoduššího, než prostě na tom kole začít nosit normálně podprsenky. Cčka aspoň.

0: Messenger na Hit Rádiu ve 13 hodin na 4:40. Viděli jste film Passenger, pasažéři, nebo Passengers tady. Ono to nemá tady s tou hudbou vůbec nic společného teda. Akorát, já jak jsem tady viděl ten název, tak jsem si hned vzpomněl, je nádherný film, skvělej. Je úplně v rychlosti, letí vesmírnou lodí na jinou planetu, jeden týpek tak se tam probudí z toho spánku, že jo, umělýho, ve kterém tam všichni jako jsou. A protože najednou je tam jako sám, tak mu začne hrabat a probudí nějakou buchtu tam, no, ta se to potom jako rozvíjí, že jo, a pak jsou tam spolu, no, je to trošku jako psychologický thriller, ale jsou tam neuvěřitelné scény, tak pokud jste nikdy neviděli, podívejte se a těšte se na scénu, kde je ona v bazénu. A najednou ten bazén, tak kvůli tomu, že přestane fungovat gravitace, tak se ona ocitne v obrovitánský vlastně jako bublině, která takhle plyne vzduchem, tý vodní bublině, a ona v tom plave, malém se v tom topí, no. Boží, krásný film. Možná, že i podobný zážitky budete mít třeba teď z nejnovějšího Spidermana, protože to je film, který momentálně láme jeden rekord za druhým, a původně jsem si myslel, že Odysseu nic nepřekoná v tomhle ročníku, v tomhle roce, no, a vypadá to, že ten Spiderman to fakt jako dokázal, to je jako masakr. Tak pokud jste viděli, já ještě ne, dejte klidně vědět na 777-937-777, jestli je to fakt tak dobrý, jak všichni píšou okolo. My si dáme za chvíli další hity, dáme si například Pitbulla v duetu s Christinou Aguilerou a nebude chybět ani Huntrix.
1: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
2: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
3: Ne, to je cyklopecka.
2: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
3: Cyklopecky.info.
2: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
3: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
2: Cyklopecky.info.
3: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
2: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Info.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
5: Dobrošov. Dělostřelecká tvrz, která nedostala šanci bojovat. Prožijte jedno z nejtemnějších období naší historie. 3 objekty, 2 prohlídkové okruhy ve 40-metrové hloubce a virtuální realita.
6: Více na pevnost@dobrošov.cz. Svěží vítr v kategorii SUV. Zcela nová Kia Seltos zaujme designem, ohromí výbavou a překvapí cenou. Prostorné SUV s možností pohonu 4x4 pořídíte již od 654 980 korun včetně DPH. Navštivte showroom Kia Olfin Car v Trutnově a seznamte se s novinkou osobně. Těšíme se na vás.
7: Bleskový test. Svědí tě v krku, když slyšíš kytarové solo. Slzíš dojetím, když vidíš namražený, orosený půl litr. Diagnóza je jasná. 15. srpna musíš do Dolních Vlčkovic na léto roku. Léčbu před prodejem najdeš na letorocku.cz.
6: Baví vás obchod auta a kontakt se zákazníky? Olfin Car hledá prodejce nových i ojetých vozů do Hradce Králové, Trutnova a Choustníkova Hradiště. Máte zkušenosti s vedením a hledáte výzvu? V Hradci Králové obsazujeme pozice vedoucích prodeje značek Xpeng a Volkswagen. Přidejte se k Olfin Car. Více na olfincar.cz/kariéra.
8: Jen jednou za rok můžete v pravé poledne zažít mši svatou na nejvyšším místě Česka. Pojďte s námi i letos na tradiční svatovavřineckou pouť. Již 10. srpna setkáme se v 8.30 v Peci pod Sněžkou u kaple Panny Marie, kde vás přivítá Krakonoš. www.pecpodsněžkou.cz.
9: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
10: Oho. Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu,

0: srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Od zítřka velká úleva pro vás ve Dvoře Králové nad Labem Verdeku. Silnice bude po rekonstrukci průjezdná. Sice budete jezdit se semafory do půlky září, ale zase nemusíte po objízdné trase a to se počítá. Vaše dopravní info nám můžete zavolat na 800 1 10 100.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymysleno pro život.
5: Lidová řemesla Kohoutov. Obec Kohoutov vás srdečně zve na 32. jarmark lidových řemesel. V sobotu 8. srpna od 9 do 17 hodin. Těšit se můžete na historický trh s řemeslnými stánky, ukázky jednotlivých řemesel, bohatý doprovodný program plný hudebních vystoupení, zábavu pro děti i dospělé. Přijďte si užít do Kohoutova den plný zábavy a lidových řemesel. Další informace a program na řemeslakohoutov.cz. Těšíme se na vás!
6: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend? Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
9: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
12: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Vlakem jezdí stále více cestujících. Za první pololetí tuto dopravu využilo 85,5 milionu lidí. Meziročně je to zhruba o 7% více. Co mimo jiné stojí za rostoucím zájmem, popisuje mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
13: Větší zájem o cestování vlaky Českých drah je spojen s moderními soupravami, které nabízejí řadu doplňkových služeb, včetně bezbariérového cestování nebo připojení k internetu přes palubní Wi-Fi.
12: Zájem ze strany cestujících pozitivně ovlivňuje i rozsáhlý informační servis před a během jízdy. Česko trápí extrémní sucho. Řada obcí hlásí vyschlé potoky, prameny nebo říčky. Nízká je také hladina podzemních vod. Nejvíce zasažené suchem jsou jižní a západní části republiky. S nedostatkem pitné vody jsou problémy spíše lokálně. Informuje o tom Deník N. Nejlépe placeným českým sportovcem je třetím rokem po sobě hokejový útočník David Pastrňák. Podle žebříčku časopisu Forbes hvězda Bostonu v NHL si v minulé sezóně vydělala 275 milionů korun, o 30 milionů méně než rok dříve. Teď ještě pohled k nám.
14: Na stavbě dálnice u Trutnova padl významný milník. Stavbaři prorazili oba tubusy tunelu opevnění. Ražba probíhala v náročných geologických podmínkách, přesto se obešla bez větších problémů. Teď pokračují dokončovací práce v tunelu a na přelomu srpna a září začne ražba navazujícího tunelu Poříčí.
15: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
0: Teploty ve zbytku týdne u nás na východě Čech budou snesitelný, kolem 30 maximálně. Dneska teda hodně oblačnosti odpoledne a další přehánky a bouřky.
16: Hit Radio.
17: Jirka Pelnář.
18: Hit Radio.
19: A my pokračujeme dál, čtvrteční odpoledne se opět ponese v duchu fantastických hitů, které pro vás mám nachystané, tady u nás na Hit Radio. No a zároveň, protože jsou 2 hodiny odpoledne, tak máme připravený náš oblíbený debatní kroužek. A protože je čtvrtek, tak dneska tady máme opět nepopulární názor. Jednou za týden, tak řeknu nahlas něco, co prostě se nahlas normálně neříká, i když si to třeba půlka lidí myslí. A někdy je to i větší procento. Tak co to bude dneska, řeknu za 2,5 minuty, dáme jeden hit a pak jdeme.

Gail na Hit Radio ve 2:06, tady koukám aktuálně na čas, jak nám to tady letí. Posloucháte Hit Radio, máme tady čtvrteční rubriku, když takhle řeknu, nepopulárního názoru. A ten pro dnešní den zní: svatba vztah neposvětí ani nezachrání. Jinými slovy, svatba v 21. století v roce 2026 už není důležitá pro vztah. Co vy si o tom myslíte? Jo? Protože je svatba teda potvrzením fungujícího vztahu, a nebo je to jenom velmi drahý test jeho odolnosti? Dokonalý fotky, drahý šaty, emotivní sliby, že jo? Ty vlastně ale jako nevyřeší třeba problémy, které tam můžou být, a nebo který ještě pár předtím nikdy neřešil, protože někdy je jednodušší naplánovat svatbu, než potom ten společný život. Navíc to možná znáte i z vlastní zkušenosti, jste spolu 10, 12, možná i 15 let a všichni pořád, no tak co, kdy už bude konečně jako ta svatba a tak, a vy si jako nemáte rádi, nebo co je prostě jako za problém. Je opravdu ta svatba tak extrémně důležitá? Je to opravdu potvrzení toho, že ty dva k sobě opravdu patří? A nebo je to přežitek? V rámci nepopulárního názoru já dneska říkám, že tedy svatba ten vztah neposvětí ani nezachrání, a tak trošku už to přežitek může být. Co si myslíte? 777 937 777, pojďme o tom diskutovat. Těším se na názory.

Sincere, Take Me to Church, tedy vezmi mě do kostela. Záměrně hraju právě tenhle hit, protože o kostelu to dneska bude. Dřív se říkalo nejdřív kostel, potom postel, teď už to funguje všechno úplně jinak. A v rámci nepopulárního názoru, tady máme prostě názor, že svatba v 21. století už je přežitek a že rozhodně jako nezajistí šťastné manželství. Tak co vy na to? Ahoj, děkuju, konečně to někdo řekl. Svatba je přežitek, není důležitá a rozhodně to není potvrzení, že ti dva jsou dokonalý pár. Je mi 36 a polovina mých přátel je rozvedená, anebo jsou spolu, ale vlastně nejsou. Jen se nerozvedli, protože mají společné hypotéky. Zdraví Eva. Další zpráva. My jsme s mým partnerem už 8 let, máme 2letou dceru a svatbu nepotřebuji. Až půjde malá do školky, nechám si úředně změnit příjmení, aby to bylo jednodušší. Ale jinak ne. Peťa. Dobrý. Další zpráva. Ahoj, taky si myslím, že svatba důležitá není, když se mají dva rádi a jsou spolu klidně celý život na hromádce, ale funguje to tak u bezdětných párů. S dětmi už je to jiná.

Za mě je svatba s pečetím kompletní rodiny. Pokud se člověk rozhodne mít děti, určitě jsem názoru, aby všichni nosili stejné příjmení. S manželem jsme spolu 12 let, brali jsme se v nich 20 a nelitujeme toho. Další zpráva, ahoj, my už jsme spolu 30 let, brali jsme se v roce 95 a proč to vše vydrželo doteď? Asi proto, že já byl panic ve 20 a moje paní v 25 a o nic jsme nepřišli. Jasně, zdraví Dave z Třince. Dobře, Dave, gratuluju a rozhodně tě v tom nechám. Tak a co dál? Víš, co se říká, kdo neskusí nic jiného, nemůže nic jiného litovat, že jo? Co tady máme další? Svatba je krásná, ale zbytečná. Zdraví Hanka. Taky názor, počítám ho tady. Máme ještě tady něco s dětma, třeba? Jestli tady, když něco najdu. Za mě je to přežitek, když se mají rádi a chtějí spolu trávit život, tak jde to i bez papíru. Zdraví Martina. Jasně. Ahoj, Jirko, za 3 neděle budeme s manželem slavit 25. výročí svatby. Gratuluju. Ví to i on, že už je to za 3 týdny. Myslím si, že je hezké pro ženu nosit manželovo příjmení, ale tento svazek určitě vztah nezachrání a určitě to, že nejste oficiálně svoji. Případný rozchod dost usnadní. To je taky pravda. Hezké odpoledne, zdraví Klára. Tak co vy si o tom myslíte? Dejte vědět 777-937-777. Ještě tady koukám, svatbu ano, zní to blbě, ale když se nedej bože něco stane, tak zůstane jeden z partnerů s dětma nezaopatřený. Rozhodně ale ne svatbu za 300 tisíc, jak je dneska v módě. Zdraví Péťa. Péťo, s tím souhlasím, 300 tisíc za svatbu je úplně nesmysl, akorát si myslím, že to je to dneska už snad i jako minimální hranice, protože jsem viděl některé místa, které jenom za to, že tam tu svatbu budete mít, chtějí 300 tisíc. A to nepočítám ještě hostinu, hosty a tak dále, takže i to je samozřejmě jako úlet. 777-937-777, buďte součástí dnešního nepopulárního názoru a řekněte, co si o to myslíte.

0: tvrzením jako skutečné lásky. Jestli se to tak dneska bere. Tak vaše názory posíláte na WhatsApp Rádia se číslem 777-937-777 a Katka tady píše docela zajímavý názor, že svatba má dneska vlastně smysl jenom z ekonomického pohledu. Pokud jeden z partnerů vydělává výrazně méně nebo zůstává doma kvůli péči o potomky, pak je v případě soužití na hromádce ve velké nevýhodě, v případě, že se druhému něco stane. Když není svatba, není vdovský nebo vdovecký důchod. Rozhodně není svatba něco, kvůli čemu vztah vydrží. A přijde mi, že ti, co investují vysoké částky do svatby, tak jsou rozvedeni dřív než ti, co mají low-cost svatbu. Zdraví Katka. A to je možná názor, kterým bych to dneska ukončil. Takže ještě jednou díky za všechny názory, které jste posílali na 777-937-777 a to do pořadu Nepopulární názor, kde říkám nahlas věci, které člověk buď se bojí říct, anebo si to většina myslí, ale nikdo to moc neříká. A pak spolu zjišťujeme, jestli opravdu ten názor obstojí, anebo ne. Díky za to. Ve čtvrtek znovu na Hit Rádiu.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
5: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort-group.cz.
6: Ahoj, jmenuji se Huko a jsem krytolebec. Pocházím z Prvohor. Navštivte mě v Paleoparku Balka u Nové Paky. V Paleoparku Balka si zkusíte práci geologa, paleontologa, hledače drahokamů nebo se vyfotíte s hlavou tyrannosaura. A stáhněte si moje aplikaci Po stopách krytolebce Huga. Bude vás bavit. Těším se v Paleoparku Balka u Nové Paky. Váš Hugo.
7: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
8: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
9: Máte rádi koně? Tak přijďte tuto sobotu do areálu Chov koní dvorka v Radvanicích, kde se koná přehlídka plemenných klisen a hřívat. Čeká vás zajímavý program a bohaté občerstvení. Přehlídka koní již tuto sobotu od 10 hodin v Radvanicích v areálu Chov koní dvorka.
10: Krakonoši, Krakonoši, krakonošské slavnosti, vrcholí se blíží.
11: Zojko, já vím, a letos vystoupí legendární Jiří Korn, takže žal se odkládá a vy přijďte v sobotu 8. srpna do Vrchlabí na náměstí.
10: K tomu spoustu zábavy, program pro děti.
11: A levné vstupenky kupujte na krakonošskéslavnosti.cz.
12: Atención!
13: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci. Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
12: La Tropical!
13: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
14: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
15: Nákupy v online shop.cz.
16: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
15: www.onlineshop.cz.
17: Honzíku, Janičko, jedeme na výlet do Hořic.
18: Hurá!
2: a dědo, zastavíme se v tom voňavém obchodu.
17: Kubištovi hořické trubičky, to je jasný. Bez těch by to nebyl pořádný výlet. Prodejna je hned u sjezdu z dálnice a jejich dobroty nakupuju i na internetu. e-shop.hořickétrubičky.eu.
2: A budou mít otevřeno.
17: Kubištovi hořické trubičky v Hořicích mají otevřeno denně.
2: Tak jedem! Kubištovi trubičky! Pro děti, babičky i dědečky!
18: Ladíš plavky ke kabelce nebo kabelku k náladě? Svůž si ready vždycky, letně, barevně, stylově. Najdeš na wuch.cz.
19: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

Linkin Park, Friendly Fire, ve 14 hodin 630 minut. Posloucháte Hit Radio, s vámi Jirka Tolnář. Máme tady žebříček nejlépe placených českých sportovců ve světě. Tak na prvním místě je David Pastrňák, má hat-trick, mimochodem už po třetí po sobě. Ale ono není důležitý, kolik ti kluci vydělávají, jo? Kdo je první, kdo je desátej, a záměrně říkám kluci, protože v top 10, v té top 10 není jediná sportovkyně. Ale co je zajímavý, tak to je fakt, že z těch 10 sportovců je 8 hokejistů a 2 fotbalisti. Jenom 2 fotbalisti, jinak je to samá hokejka. Zajímavý. Čím to je? Čím si to vysvětlit? Znamená to, že fotbalisti nejsou přeplácení? Nebo je v hokeji menší konkurence a tak se víc kluků prosadí v zámoří než v tom světovém fotbale? Nebo evropském? No, jenom takhle, pánové, pokud večer jdete do hospody, tak nemáte zač, to je téma dneska ke stolu.

0: Lady Gaga, Abracadabra, 14 hodin 42 minut a tímhle kouzlem, tak já se vytratím a zmizím. Přeju vám krásný zbytek dnešního dne. Užívejte ho i nadále, a to ve společnosti Hitrádia. Já jsem Jirka Pelnář, budu se na vás těšit zítra, ne už ve 12 hodin, ale hned po 9 hodině, protože zítra pro vás budu mít exkluzivní živý vstupy přímo z Letenské pláně, kde se uskuteční největší český koncert v historii. Koncert Marka Ztraceného. Tak se na vás budu těšit.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na východě Čech.
2: Jako kozy na silnici?
3: Ano, normálně jsem to objela. Byla jsem zrovna na nechty.
2: Ale tak to je kuriozní teda příběh. Jedete na nechty a potkáte kozy.
4: A nejste na těch nechtech ještě právě teď vlastně?
3: No, to jsem.
4: Vyhráváte plnou nádrž od Hitrádia Černá Hora, tak velice gratulujeme. Je to teda pod podmínkou, že budete muset pochytat ty kozy, až pojedete na zpátek.
3: No, jestli tam budou, tak...
5: Zlepší si náladu.
1: Hitrádio Černá Hora. Hitrádio.
6: Chodíte v letě na ostrov, ale oči a zrak si chraňte. Optika Kateřina Veselá v Trutnově. Nyní 50% sleva na druhé brýle značek Diesel, Converse a také na všechna skla. Platí pro dioptrické i sluneční brýle. Optika Kateřina Veselá na Malém náměstí v Trutnově vedle ekonomky. www.veselaoptika.cz. Od nás lidi prostě vidí.
7: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
8: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
7: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
8: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Manky Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
7: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
9: Tati, můžou v muzeu lítat letadla, jezdit kola a houkat hasiči?
10: Tak to by mohlo jít jedině v Krajském technickém muzeu ve Vysokém Mýtě.
9: Opravdu?
10: No jasně. A ještě se podíváš na slavná auta, hasičské stříkačky nebo nebeskou blechu. A spoustu věcí si můžeš sám vyzkoušet, abys poznal, jak to funguje.
9: Jo, to je bezva, tam jedeme.
11: Krajské technické muzeum ve Vysokém Mýtě. Technika, která žije.
12: Už tam budem, nech toho.
13: Raději už tam budem.
14: Přestaň, ští mě vedro.
15: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
16: Datart pořádá Maxi Výprodej.
17: Cože? Maxi Výprodej?
16: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
17: Tak to je další level.
16: Datart, opravdový elektrospecialista.
18: Léto je tady a s ním i velká příležitost. Letní edice vozů Omoda a Jayku u Olfinkár. Ušetřete až 150 tisíc korun a odjeďte novým SUV ještě dnes. Vozy jsou skladem a i hned k odběru. Ale pozor, akce platí jen do konce srpna. Navštivte nás v Hradci Králové a Trutnově.
19: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
13: Máte zkušenosti s financemi a chcete vést tým? Město Úpice obsazuje pozici vedoucí finančního odboru. Staňte se součástí moderního městského úřadu a podílejte se na řízení financí města Úpice. Přihlášky posílejte do 17. srpna. Podrobnosti najdete na www.upice.cz.
2: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
3: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
2: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
3: Chevrolet Corvette,
2: Camaro Bumblebee,
3: Ford Mustang GT,
2: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
3: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
2: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
3: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
0: Firma na zážitky.
2: CZ. Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
20: Ne, to je cyklopecka.
2: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
20: Cyklopecky.info.
2: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
20: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
2: Cyklopecky.info.
20: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
2: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info.
21: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Na trase z Liberce na Harachov ve Smržovce zasahují hasiči u požáru auta. Počítejte tady s omezením. No a pozor, na trase z Trutnova na Náchod před Rtyní v Podkrkonoši tady probíhá údržba a podobně je tomu i na trase z Jaroměře na Trutnov u Choustníkova Hradiště. Tady v pravém pruhu probíhá též práce údržby. Vaše dopravní info volejte na 801 1100.
1: Výprodej skladů osobních i užitkových vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny u Olfinkár. I hned k odběru v Hradci Králové a Trutnově. Olfinkár.cz. Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne, navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli

0: jenom vám. Kuchyně Hofmann, váš prodejce spotřebičů Siemens Studioline. Více na kuchynehofmann.cz.
1: Zažijte něco nového. Polabské muzeum má pro vás tipy na výlety nejen s dětmi. Polabské muzeum Poděbrady. Skanzen v Přerově nad Labem. Památník krále Jiřího z Poděbrad. Muzeum Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem. Hrabalova chata v Kersku. Vlastivědné muzeum Nymburk. Polabskemuzeum.cz.
2: Ahoj kamarádi, já jsem Lev Gustík a zvu vás k nám do Hradce Králové a na Hradecko za letní soutěží.
3: Tak děti, balíme a hurá na Hradecko sbírat razítka s Gustíkem.
2: Gustík, tvůj průvodce na zážitky. Gustík.cz.
4: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
5: Rádia.cz. Hit Radio Černá Hora.
6: Jsou tady krátké zprávy v 15 hodin a Klára Zemanová, hezké odpoledne. Počet případů žloutenky A v července klesl. Od začátku roku bylo asi 1400 případů. Nejvíce nemocných bylo minulý měsíc v Ústeckém kraji. Vyplývá to z dat Státního zdravotního ústavu. Za loňský rok hygienici evidovali 3255 nakažených. Odborníci varují před rostoucí hrozbou dronů pro evropská letiště. Incident u německého letiště podle nich ukazuje na nové hybridní hrozby, na které letiště nejsou vždy dostatečně připravena. Ve středu se tam podle médií nákladní letoun srazil s dronem a na letišti našli další bezpilotní prostředek s výbušninou. Británie uvalila nové sankce proti ruským lodím, bankám a průmyslovým podnikům. Snahou je narušit příjmy z prodeje ropy, které by Moskva mohla využít k financování války proti Ukrajině. Na svém webu to dnes oznámila britská vláda. No a hokejová osmnáctka podlehla v závěrečném utkání základní skupiny B na Hlinka Grecky Cupu v Edmontonu, Finsku 4-5 a do semifinále tak nepostoupila. Svěřenci kouče Jaroslava Nedvěda skončili s bilancí jedné výhry a dvou porážek třetí a v noci na sobotu budou hrát o konečné páté místo se Švýcarskem. Tak držíme palce.
7: A ještě se podíváme na počasí, to dneska přineslo aspoň nějakou úlevu, dnes oblačno až zataženo, přehánky nebo bouřky. Aktuálně teploty máme okolo 26 stupňů, které by měly dosáhnout 30. Uvidíme, no a na horách 21 až 24 stupňů.
5: Hit Radio Černá Hora.
7: Krásné čtvrteční odpoledne, s vámi je Jana Šimurdová, no a protože máme 2 minutky po 15, tak taky začíná odpolední show, tak to jdeme rozjet. Říkám si, že na začátek téma třeba takový jako čerstvý dech by mohlo být to pravé téma, co myslíte. Každopádně 100% vím, že to řešíte úplně každý a kdo to neřešíte, tak to řeší vaše okolí.

0: krátce po 15. dohrál Kamrát a Be Mine, s vámi je Hit Radio Černá Hora. A vzpomenete si, kdy naposled jste řešili váš svěží nebo naopak velmi náročný dech? Já třeba o víkendu, jo, byla jsem na Moravě u rodinky a měli jsme tataráka, takže jsem si na tupinku dala slušnou porci česneku, že jsem se bála na druhé mluvit ještě další den. Tohle prostě kolikrát nespraví ani vyčištění zubů, ale čas. Každopádně jsem dala do pusy taky několik orbitek a měla hned pocit záchrany. Co podle vás odrovná svěží dech nejvíc? Tak to je téma na dnešní odpoledne, konkrétně 15. A vaše zprávy mi posílejte na 601-292-464. Mnozí už víte, že to je WhatsApp Hit Radio Černá Hora. No a já ještě dodám krásný mezinárodní den čerstvého dechu.
1: Hit Radio. Vysílej na Hit Radio Černá Hora s Janou Šimurdovou. Napiš nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 601-292-464.
2: Hele, to máte pravdu, taky se mi to stalo.
1: Staň se součástí východočeského éteru a komunity těch nejlepších posluchačů.
3: Tak to je nejvíc, teď jste mě fakt zlepšili náladu.
1: WhatsApp Hit Radio Černá Hora 601-292-464.

0: na Hitrádiu Černá Hora Get Far a na dotaz, co podle vás odrovná svěží dech, mi přišla odpověď od Lucky. Ahoj, ani za mě nejhorší kombinace, když si dal jednou přítel jídlo se syrovou cibulí a pivem. Česnek proti tomu nic není. Tak Lucko, díky. Říkám, říkám si, že je moc dobře, že už je po obědě. No a co dál podle vás teda udělá z čerstvého dechu závan mrákot, jo? Tak Martin napsal cibule, česnek, řetkvičky. Lenka píše uzená makrela a Jana ještě napsala tlačenka s cibulí. Takže lidi, kdo máte rádi tyhle dobroty, tak doporučuji mít žvejky u sebe a pokud máte v plánu konverzovat, tak si dejte aspoň 3, pak ještě respirátor a asi tak 2 metry odstup. Ne, dělám si srandu. Hlavně, když chutná a vy určitě víte, kdy si podobná jídla dopřát. Za chvilku v éteru Hitrádia Černá Hora, třeba Benasi Bros nebo Damiano David, tak díky, že jste s námi.
1: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
2: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky.cz.
3: Koberce Brázda.
4: Koberce Brázda.
3: Prodej, dovoz, pokládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte letních slev, těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
5: Dobrošov, dělostřelecká tvrz, která nedostala šanci bojovat. Prožijte jedno z nejtemnějších období naší historie. 3 objekty, 2 prohlídkové okruhy ve 40-metrové hloubce a virtuální realita.
3: Více na pevnost@dobrošov.cz.
6: Fenomén Šance Liga je zpět.
7: Tady Ondřej Mihálek z Hradce Králové. Čeká nás spousta velkých zápasů, tak u toho buďte s námi.
6: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.

0: Více informací na webu a sociálních sítích. Kels Kános 2026, opět ve Vysokém nad Jizerou.
1: Jídelno, pestrý výběr kvalitních a cenově dostupných jídel v Plaze v centru Liberce. Jídla i sebou. Jídelno, od pondělí do neděle.

0: Babyši. Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
3: Máte zkušenosti s financemi a chcete vést tým? Město Úpice obsazuje pozici vedoucí finančního odboru. Staňte se součástí moderního městského úřadu a podílejte se na řízení financí města Úpice. Přihlášky posílejte do 17. srpna. Podrobnosti najdete na www.úpice.cz.
4: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
5: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
6: Mami, tati, pojďme do nového rodinného parku Podhůra u Chrudimi. Je tam 3D bludiště v korunách stromů, spousta překážek a super tobogán. Zvládne to i 3letá ségra. Budeme si hrát v lese, bude to fakt pecka. Více na lesychrudim.cz anebo Facebooku Rekreační lesy Podhůra.
7: Ladíš plavky ke kabelce nebo kabelku k náladě? Svůž si ready vždycky, letně, barevně, stylově. Najdeš na wuch.cz.
8: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

Tady odpolední show Hit Rádia Černá Hora a Jana Šumurdová. Dneska jsme začali tématem, co vám zkazí svěží dech. Už jsem to jako chtěla zavřít, ale mám tady ještě jednu zprávu od vás, konkrétně od vládě. Pomůže, když všichni pijí nebo jedí to samé, ta pachuť a smrad nejsou tak výrazný, protože jsou sdílený. Navíc si každý pak uvědomuje, že ten smrad produkuje on, takže se podle toho občas i chová. V závorce myšleno je opatrný a dává si pozor. Takže pokud si dává zkrátka cibuli, česnek partner nebo vaše partnerka, tak vy musíte taky. Potom je to naprosto v pohodě. Moc díky a pojďme už dál. Myslela jsem, nebo všichni tady na Hit Rádiu Černá Hora jsme mysleli, že soutěž o vstupenky na Marka Ztraceného bude trvat déle. Jednalo se o to, že jsme poblíž lavičky Marka Ztraceného v Pardubicích schovali poukaz na vstupenky a to vyhlásili na našem Instagramu Hit Rádia Černá Hora a rázem do pár minut bylo nalezeno. Posluchač Ladislav, velký fanda Marka Ztraceného, neváhal, šel hodně rychle na věc teda. Není ale všemu, prosím vás, konec. Vy stále můžete získat vstupenky na Marka Ztraceného na našem Instagramu. Stačí následovat a pod příspěvek napsat, proč zrovna vy byste měli být u toho. No a už zítra bude na Letenské pláni také Hit Rádio Černá Hora a do éteru půjde všechno živě.

0: teď.
1: Hezké čtvrteční odpoledne z Rádia Černá Hora. Na našem Facebooku a Instagramu jsme vám rozdali několik startovních na běh Barvám neutečeš. Závod, na který nezapomenete vy a ani vaše děti, pokud je vezmete sebou. Koná se už tuhle sobotu v rámci sportovního parku Pardubice, tak přijďte, protože tohle si užijete, a to i když nejste milovníci běhu. S vámi je Hit Rádio Černá Hora a taky za malou chvilku další hity. Tak díky, že jste s námi.
2: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: Honzíku, Janičko, jedeme na výlet do Hořic.
5: A dědo, zastavíme se v tom vonavém obchodu?
4: Kubištovy hořické trubičky? To je jasný. Bez těch by to nebyl pořádný výlet. Prodejna je hned u sjezdu z dálnice a jejich dobroty nakupuju i na internetu. e-shop.hořickétrubičky.eu.
5: A budou mít otevřeno?
4: Kubištovy hořické trubičky v Hořicích mají otevřeno denně.
5: Tak jedem! Kubištovy trubičky! Pro děti, babičky i dědečky!
6: Paru, dekorativní kámen Volcano, udělá z našeho obýváku jeden velký luxus.
7: A cihlové Dino zase krásně rozáří kuchyni. Je rozhodnuto, jedeme do Baumaxu. Hned.
6: Zastavte se v Baumaxu. Betonový kámen Volcano a Dino, balení jen za 239 korun. Platí do konce srpna. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Jen jednou za rok můžete v pravé poledne zažít mši svatou na nejvyšším místě Česka. Pojďte s námi i letos na tradiční svatovavřineckou pouť. Již 10. srpna setkáme se v 8.30 v Peci pod Sněžkou u kaple Panny Marie, kde vás přivítá Krakonoš. www.pecpodsněžkou.cz.
9: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: zážitků. Michalne svatba, Matilda a její zlobidla, atrakce pro děti, koncerty, show, soutěže a spousty dalšího. Friends Fest. Největší rodinný festival. Více na friendsfest.cz. Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablovrchlaví, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce@vrchlavi.cz. Kablovrchlaví.
1: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
2: Tak nečekejte, jezděte!
3: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
4: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
5: Více na kopecký.cz.
6: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za skvělé ceny u nás pořídíte kuchyně na míru i kvalitní sektorové sestavy. Nabízíme široký výběr dvízkovin, dřezů, pracovních desek a dalších materiálů. To, co s vámi navrhneme, vám také vyrobíme a nainstalujeme. Od 3D návrhu až po novou kuchyni. Navštivte náš showroom kuchyní v Ústí nad Orlicí o rozloze přes 500 metrů čtverečních. Za 20 let na trhu jsme zrealizovali více než 1000 kuchyní. Staňte se našimi spokojenými zákazníky. www.sefir.cz.
7: Hit Radio Černá Hora.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: na Hit Rádiu Černá Hora a my jdeme za vámi na silnice. Nejlepší dopravní servis na východě Čech a hlásíte nám hned 3 nehody. Začneme na Jablonecku, ve Smržovce, v hlavní ulici, u křižovatky se školní se tady srazilo osobní auto Srnu, projedete s omezením. Na Chrudimsku mezi Kočím a Orlí u odbočky na Řestoky havarovalo osobní auto, místo nehody i průjezdné Kivadlově. No a ještě na Jablonecku v Deštné v Krkonošské ulici u křižovatky s Rýdlovou probíhá vyšetřování nehody 2 osobních aut. Na místě je částečně blokovaný jeden jízdní pruh. Vaše dopravní info volejte na 801 1100.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Zkuste si dát minutku klidu.
7: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
8: Nákupy v online shop.cz.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
8: www.onlineshop.cz.
10: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
11: Rádia CZ. Hit Rádio Černá Hora.
0: Jsou tady další krátké zprávy v 16 hodin a Klára Zemanová, hezké odpoledne. Pátek přinese do Česka ochlazení, ale pouze krátkodobé. U víkendu teploty opět vystoupají na tropické hodnoty. Bude jasno až polojasno a naměříme až 34 stupňů Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. V neděli se sice mohou k večeru objevit deště i bouřky, ale tropy tak ty potrvají i v dalších dnech. Bankovní rada České národní banky vidí v české ekonomice převažující rizika ve směru vyšší inflace. Rada potvrdila své odhodlání pokračovat v měnově

0: politice tak, aby se inflace dlouhodobě pohybovala poblíž 2% cíle. Jen dodám, že pro zachování sazeb na 3,75% hlasovalo všech 7 členů rady. V Itálii dnes platí nejvyšší stupeň varování před vedrem ve všech 27 velkých městech, což je letos poprvé. Vedra sužují hlavně centrální a jižní Itálii a potrvají ještě nejméně 10 dnů. Na severu se objeví bouřky, informuje agentura ANSA. No a Francie od příštího týdne zakáže nevyžádané telemarketingové hovory. Cílem zákona je ochrana spotřebitele před dotěrnými prodejními praktikami a zranitelné osoby před podvody. V Česku platí podobný zákon od roku 2022.
1: Ještě počasí, dnešní maxima by mělo být do 30, zítra by se mělo malinko o něco zase ochladit, teploty by měly být okolo 27 stupňů, k tomu také oblačná obloha, sem tam nějaká ta přeháňka, což už bylo potřeba.
2: Hit Radio Černá Hora.
1: A Jana Šimurdová, čtvrteční odpolední show má pro vás další hity a taky zajímavé informace, tak pojďme na to, začneme nejdřív s muzikou.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: My na vás ale nikdy nezapomeneme, Miraj, i přesto všechno, s vámi je Hit Radio Černá Hora a Jana Šimurdová. No a věděli jste, že u nás na východě Čech máme starší památku, než jsou samotné pyramidy v Egyptě. Tak teď to víte. Konkrétně se jedná o oblast Hradec Králové Kukleny. Tady se totiž pod zemí nachází takzvané rondely a ty jsou ještě z doby kamenné. Jsou to takové kruhové, řekněme, jakoby stavby v zemi udělané, ale ne, prosím vás, mimozemskou civilizací. Ale nástroj a pěkně růčo vykopané. Vznikaly tedy v období přibližně asi tak před 7000 lety. Co je ale patová situace, je fakt, že na místě, kde jsou ty pozůstatky takové historie, se má stavět plánovaná cesta. 2kilometrová radiála, která má právě ulevit dopravě v celé kuklenské lokalitě. V tomto případě si říkám, že jsem ráda, že tohle nemusím rozhodovat zrovna já. Protože to je nelehký úkol. Já raději pouštím muziku, ať tu hlavičku odlehčíme, že jo? Právě to je jediná Hit Radio Černá Hora. Třeba Enrique Iglesias, co? To je fajn. Odlehčíme se.

0: Zdravíme při čtvrtečním odpoledni na Hitrádiu Černá Hora. Máme radost, že jste s námi, ať už děláte cokoliv. No a pokud nás posloucháte třeba teď za volantem, tak na 801 10 nám pošlete vzkaz, jak se vám jede. Moc díky za to, no a dvě minuty před celou je čas, kdy vám přinášíme ten nejlepší dopravní servis na východě Čech, tady na Hitrádiu Černá Hora. Společně s vámi.
1: Bazén, slunce, skvělé hity a zábava.

0: na který jen tak nezapomeneš. Na to se spolehni. Bumperbowlové turnaje, soutěže pro děti, skvělé hity a hromada cen. To je letní jízda Hitrádia Černá Hora. Sleduj naše webovky, ať víš, kdy a kde se potkáme. Hitrádio Černá Hora CZ. Krásné léto plné zážitků vám přeje Globus Pardubice. Globus, tady se svět točí kolem vás.
1: Kam vyrazit? Nemáte plán? Tak sportovní park Pardubice láká dneska na dvojnásobného olympijského vítěze Lukáše Krpalka. Taky dorazí pardubičtí strážníci na koních a se svými cvičenými psy. Zábava na celý den i s osvěžením v jezírku, tak to je pro změnu chlumecký fajn park. Dneska speciálně v plánu jízda na konicích a žonglérsko-kouzelnické vystoupení. O víkendu ožijí Hořice už 33. ročníkem české turistrofy. Na legendární přírodní trati se představí špičkový jezdci. Tak hezký den.
2: Nakupujte, ochutnávejte, bavte se, spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
3: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
4: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
3: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
5: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
6: Ahoj kamarádi, já jsem Lev Gustík a zvu vás k nám do Hradce Králové a na Hradecko za letní soutěží.
7: Tak děti, balíme a hurá na Hradecko sbírat razítka s Gustíkem.
6: Gustík, tvůj průvodce na zážitky. Gustík.cz.
8: Lidová řemesla Kohoutov. Obec Kohoutov vás srdečně zve na 32. jarmark lidových řemesel. V sobotu 8. srpna od 9 do 17 hodin. Těšit se můžete na historický trh s řemeslnými stánky, ukázky jednotlivých řemesel, bohatý doprovodný program plný hudebních vystoupení, zábavu pro děti i dospělé. Přijďte si užít do Kohoutova den plný zábavy a lidových řemesel. Další informace a program na řemeslakohoutov.cz. Těšíme se na vás.
9: Ještě jednu jízdu.
10: V areálu Mladé Buky jeden zážitek nestačí. Užijte si nejdelší bobovku v Krkonoších, nové atrakce Hříček Buky i rodinné traily Bike Buky. Naplánujte si výlet na mladebuky.cz.
9: Babuj, hraj si, bajkuj.
10: Areál Mladé Buky. www.mladebuky.cz.
11: Bleskový test. Svědí tě v krku, když slyšíš kytarové solo. Slzíš dojetím, když vidíš namražený, orosený půl litr. Diagnóza je jasná. 15. srpna musíš do Dolních Vlčkovic na léto roku. Léčbu před prodejem najdeš na letorocku.cz.
12: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
13: Devro, světový lídr ve výrobě kolagenních střívek s tradicí v Jilemnici. Přidejte se k nám. Hledáme seřizovače a strojníky. Náborový příspěvek 40 000. Stabilní práce, férové odměny, 5 týdnů dovolené, balíček benefitů. Devro, kde se práce mění v kariéru. Najdete nás na práce@devro.cz.
14: Chodíte v letě na ostrov, ale oči a zrak si chraňte. Optika Kateřina Veselá v Trutnově. Nyní 50% sleva na druhé brýle značek Diesel, Converse a také na všechna skla. Platí pro dioptrické i sluneční brýle. Optika Kateřina Veselá na Malém náměstí v Trutnově vedle ekonomky. www.veselaoptika.cz. Od nás lidi prostě vidí.
15: Ladíš plavky ke kabelce nebo kabelku k náladě? Svůž si ready vždycky, letně, barevně, stylově. Najdeš na wuch.cz.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

ladíte Hitra Rio Černá Hora. No a vzpomenete si, jaký sport vám šel v dětství úplně nejhůř? Za mě to bylo házení kriketákem. To prostě nikdy nešlo dopředu, ale vždycky stranou napravo, nalevo. Postupně jsem paní učitelce vyházela míčky a pak už byl klid. Kde ale nemusíte řešit, že nuceně musíte dělat sport, který vám nejde, tak to je ve sportovním parku Pardubice. Tady si vy a vaše děti vyzkoušíte jakékoliv sporty a zjistíte, co je třeba vašim dětem přirozené, blízké, co je baví a na co by chtěli chodit. A to je za mě největší plus, vést ty děti přirozeně k pohybu a k tomu, co je vlastně baví. Máte před sebou ještě několik dní na toto zjistit. Sportovní park tady bude ještě do neděle, tak toho využijte. No a na místě také s vámi naše moderátorky Hit Rádia Černá Hora, Hanka Poskočilová a Martina Adamu. Těšíme se na vás.

0: Na Hit Rádiu Černá Hora dohrálo Bad Memories, je 16 hodin 38 minut. Dnes je den, kdy jste se mohli konečně trochu zpamatovat po těch vedrech. Zítra by to mělo být obdobně, více ale už počasí. No a dokonce 16. stihneme ještě několik hitů, jako třeba novinku od Taylor Swift Opalite. Jsme Hit Rádio Černá Hora a hrajeme vám ty největší hity minulé i současné.
1: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře.valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
2: Máte rádi koně? Tak přijďte tuto sobotu do areálu Chov koní dvorka v Radvanicích, kde se koná přehlídka plemenných klisen a hříbat. Čeká vás zajímavý program a bohaté občerstvení. Přehlídka koní již tuto sobotu od 10 hodin v Radvanicích v areálu Chov koní dvorka.
3: Kámo, já už to nevydržím.
4: Kámo, ten je velkej.
3: Kluci mají větší, za to ten tvůj je malej.
4: Dík. Fakt, kámoš.
5: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem. S garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
6: Hradec Králové má místo, kde to žije. Aupark. Nová sezóna, nový look a letní nákupy, které vás budou bavit. Zastavte se na kávu, dopřejte si radost z nových kousků a zkuste i letní minigolf přímo u nás. Aupark, vaše nejoblíbenější nákupní centrum. Stavte se www.aupark.cz.
7: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia nápoj v Billa klubu za 19,90 a zubní pastu Senzodin pro Namel Kids za 89,90. Billa. To dobré začíná u nás.
8: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
9: Česká turist Trofy Hořice.
10: Evropský šampionát IRRC Třídy Sportbike a Supersport, Evropský šampionát ESR Superbike, ale i klasici. Jezdci z 15 států. Neváhejte a přijeďte se podívat. 8. a 9. srpna Česká turist Trofy Hořice. Více na 300zg.cz.
11: Krakonoši, Krakonoši, krakonošské slavnosti, ten vrchlavý se blíží.
12: Sojko, já vím, a letos vystoupí legendární Jiří Korn, takže žal se odkládá a vy přijďte v sobotu 8. srpna do Vrchlabí na náměstí.
11: K tomu spoustu zábavy, program pro děti.
12: A levné vstupenky kupujte na krakonošskéslavnosti.cz.
13: Svěží vítr v kategorii SUV. Zcela nová Kia Seltos zaujme designem, ohromí výbavou a překvapí cenou. Prostorné SUV s možností pohonu 4x4 pořídíte již od 654 980 korun včetně DPH. Navštivte showroom Kia Olfin Car v Trutnově a seznamte se s novinkou osobně. Těšíme se na vás.
14: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablo Vrchlabí, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce-vrchlabí.cz. Kablo Vrchlabí.
15: Hit Rádio Černá Hora.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Na trase z Trutnova na náchod před Rtyní v Podkrkonoší probíhá údržba vozovky. Také na trase z Ústí nad Orlicí na Vamberk za Počtejnem v pravém pruhu probíhají práce údržby. Odkud nám ale hlásíte vážnou nehodu, tak to je na Semilsku. Na silnici třetí třídy u Stružince narazil autobus do stromu. Na místě jsou záchranné složky a komunikace je tady uzavřena. Vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
1: Výprodej skladů osobních i užitkových vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny u Olfinkar. I hned k odběru v Hradci Králové a Trutnově. Olfinkar.cz. Léto je tady a s ním i velká příležitost. Letní edice vozů Omoda a Jayku u Olfinkar. Ušetřete až 150 tisíc korun a odjeďte novým SUV ještě dnes. Vozy jsou skladem a i hned k odběru. Ale pozor, akce platí jen do konce srpna. Navštivte nás v Hradci Králové a Trutnově.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90. A M-ko mysli 500 gramů za 69,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
4: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
7: Jsou tady další krátké zprávy v 17 hodin a Klára Zimanová, hezké odpoledne. Nafta v Česku za poslední týden opět zdražila, benzín mírně zlevnil. Cena nafty se od minulé středy zvýšila o 76 haléřů na průměrných 44,66 haléřů za litr. Naopak nejprodávanější benzín Natural 95 během týdne zlevnil o 15 haléřů a u českých čerpacích stanic se teď prodává v průměru za 40.

0: 2020. Německo zvažuje kvůli nízké hladině řek pozastavení zákazů jízdy kamionů v neděli a o svátcích. Ministr dopravy Stefan Bilger uvedl, že nedostatek vody v Rýnu, Dunaji i Labi komplikuje přepravu zboží. Situace by podle něj mohla negativně ovlivnit také růst německé ekonomiky. Na Slovensku padl po jediném dni nový absolutní teplotní rekord. V obci Dolné Plachtince naměřili ve čtvrtek poprvé v historii země 42 stupňů Celsia. Dosavadní rekord ze středy činil 41,4 stupně. Píší o tom novinky.cz. No a střevní nemoc cyklosporózu ve Spojených státech eviduje už 15 států. Nově se rozšířila například do Missouri, Arkansasu nebo Nebrasky. Úřady proto rozšiřují vyšetřování epidemie. Nemoc se dosud v zemi vyžádala 2 oběti. Informovala o tom agentura Reuters.
1: A ještě počasí, venku ukazuje teploměr 27 stupňů třeba v Jičíně, 25 v Trutnově, to už je celkem fajn. Zítra opět teploty do maxima 28 stupňů, občas i nějaká přeháňka, no a víkend, ten se nám zase ohřeje. Jasná obloha a teploty budou přesahovat 30.
2: Hit Radio Černá Hora.
1: Tak jak si 17. ve čtvrtek 6. srpna užíváte? Jste venku nebo někam pádíte autem? Každopádně s vámi je Hit Radio Černá Hora a Jana Šimurdová. Já vás moc zdravím. No a začátkem hodiny budeme mít záchranářské téma. Zachránili jste někdy něco, někoho? Co třeba nějaké zvířátko? Záchranáři Sopatovic nad Labem zachránili taky jedno. Více za chvilku.

scénáriu Černá hora. A máme tady takový krásný, roztomilý a pro některou dámy i sexy případ. Dobrovolní hasiči z Opatovic nad Labem zachraňovali kačera. Určitě to nebylo kvůli tomu, aby se třeba neutopil, že jo, ale kačer měl chudák kolem sebe omotaný rybářský vlasec a z této pasti by se nejspíš sám nedostal. O to víc se teda cení, že ti to muži mu šli na pomoc a opatrně ho z toho vyprostili. No a pak přichází ta fáze, když si to představíte, jak vychází ti záchranáři z té vody, kačer vzlétá nahoru a ti záchranáři jdou jak Avengers. A zeptají se, nepotřebujete s něčím pomoci? Teď ale v našich hlavičkách zpátky do reality. Zazpomínejte, jestli jste taky někdy zachránili nějaké zvířátko. Co to bylo? Zkrátka popište trochu tu dramatickou situaci na 601 292 464. No a my zdravíme opatovické hasiče. Tohle je na Hit Rádiu Černá hora pro vás. David Guetta a Sam Smith, Dangerous, jak trefný.

0: Černá Hora a odpolední show. Dnes s vámi Jana Šmurdová. No a před chvilkou jsem vám vyprávěla, jak hasiči Sopatovic nad Labem zachránili kačera omotaného rybářským vlascem. A na to konto jsem se zeptala, jestli jste taky třeba někdy zachránili zvířátko. A mám tady zprávu od Honzy. Ahoj Jani, zachránil jsem kdysi netopíra z okapu a pověsil ho na plot a za pár minut odletěl. Můj kamarád má podobnou zkušenost, jeho ale netopír při záchraně kousnul a měl s tím lítání po doktorech. Takže kdo hodláte zachraňovat netopíry, vemte si rukavice, hezké odpoledne Honza. Tak Honzo, díky. Určitě fajná rada, protože tohle může potkat více z nás, vás. Takže bacha, když zachraňujete netopíra. No a ještě napsala Zdenka, ahoj Jani, tak já mám doma pejska a kočičku, oba opuštění u cesty, teď je jim dobře a já mám tu nejupřímnější a nejchlupatější společnost. Zdraví Zdenka. Tak to je moc hezké, Zdeni. Já vám lidi děkuju za zprávy a za chvilku dáme další muziku na Hit Radio Černá Hora.
1: Baví vás obchod auta a kontakt se zákazníky? Olfinkár hledá prodejce nových i ojetých vozů do Hradce Králové, Trutnova a Choustníkova Hradiště. Máte zkušenosti s vedením a hledáte výzvu? V Hradci Králové obsazujeme pozice vedoucích prodeje značek Xpeng a Volkswagen. Přidejte se k Olfinkár. Více na olfinkar.cz/kariéra.
2: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
3: Tati, můžou v muzeu lítat letadla, jezdit kola a houkat hasiči?
1: Tak to by mohlo jít jedině v Krajském technickém muzeu ve Vysokém Mýtě.
3: Opravdu?
1: No jasně. A ještě se podíváš na slavná auta, hasičské stříkačky nebo nebeskou blechu. A spoustu věcí si můžeš sám vyzkoušet, abys poznal, jak to funguje.
3: Tyjo, to je bezva, tam jedeme.
4: Krajské technické muzeum ve Vysokém Mýtě. Technika, která žije.
5: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
6: Ne, to je cyklopecka.
5: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
6: cyklopecky.info.
5: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
6: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
5: cyklopecky.info.
6: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
5: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info.
7: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Získejte v Penny Extra body na dozy a nože s tímto produktem. Vložky Naturella Ultra Normal 20 kusů, jeden bod navíc. Penny.
9: Svěží vítr v kategorii SUV. Zcela nová Kia Seltos zaujme designem, ohromí výbavou a překvapí cenou. Prostorné SUV s možností pohnout 4x4 pořídíte již od 654 980 korun včetně DPH. Navštivte showroom Kia Olfinkar v Trutnově a seznamte se s novinkou osobně. Těšíme se na vás.
10: Bleskový test. Svědí tě v krku, když slyšíš kytarové solo. Slzíš dojetím, když vidíš namražený orosený půl litr. Diagnóza je jasná. 15. srpna musíš do Dolních Vlčkovic na léto roku. Léčbu před prodejem najdeš na letorocku.cz.
11: Tak co, Klára?
12: Kámo, vadí, že je malej.
11: Malej? A řešíš to nějak?
12: Ne, na to je moc malej.
11: Kámo, dneska už vyřešíš i ten nejmenší.
13: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
14: Na Náš příběh začal v roce 1899. Teď píšeme jeho další kapitolu. Vstupujeme do nové éry s jasnou vizí a novou identitou. Jsme nové FK Pardubice. Pro vás měníme pravidla hry. Budujeme silnější tým. Máme nové občerstvení. Stavíme novou fanzónu. A vstupné nezdražujeme. Zlevňujeme. Více na kopemeproparduváky.cz. Buďte součástí nové éry fotbalu i vy.
7: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
15: My to máme tak, že přesně víme, jaký objem má motor našeho auta, jaká specifikace oleje se do něj leje. Všechny tady ty čísla jako známe, ale prostě zapamatovat si narozeniny ženy a dětí, tyhle, to je problém.
0: Jako asi to máme o trochu lehčí, protože my tady spolu nejsme tak dlouho a já si pamatuju i vaše narozky.
15: No to je tak schválně.
0: Tak Michal je 17. dubna, ty jsi 1. února.
16: Dobře, ty.
15: Tak to čumím.
0: No, a já mám na tohle prostě pamatováka.
15: Davide, možná bychom si měli vzpomenout, kdy má narozeniny Jasmin a to bude, já nevím ani rok.
0: No, tak je
15: to... Počkej, ty jsi 99 a tam jsme skončili.
0: Hele, o mně to není, je to 10. květen, ale dobře.
16: Byla to šance 365-1.
15: A prohráli jsme.
7: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Perpetuum mobile, Eva Farná, její další novinka v playlistu Hitrádia Černá Hora. My teď ale od Evy půjdeme k Marku Ztracenému. Ten už má zítra svůj největší koncert na Letenské pláni a během dnešního dopoledne jsme vám schovali vstupenky u lavičky Marka Ztraceného v Pardubicích. Takto. Vstupenky velmi rychle našel Láďa, který byl snad na všech koncertech Marka Ztraceného a nenechal si žádný ujít. Proč teda neměl už koupené lístky? Tak tady je odpověď.
1: Dneska máme výročí svatby, takže jsme tak nějak zvažovali jít na ten koncert, ale jak je obří, tak jsme mysleli, že budou ještě lístky k dispozici na poslední chvíli.
0: Takže Láďa doufal na poslední chvíli a nakonec tím výrazně ušetřil a jde s přítelkyní díky Hitrádiu Černá Hora úplně zadarmo a ještě si oslaví koncertem Marka Ztraceného výročí. Tak to je ideální stav. My gratulujeme, no a komu z vás toho z nějakého důvodu neklapne, nemůžete prostě dorazit na tenhle největší koncert, doposud největší koncert českého umělce, tak zítra živé vstupy přímo z Letenské pláně tady na Hitrádiu Černá Hora.

0: Lady Gaga na Hitrádiu Černá Hora, 17 hodin 40 minut, díky, že jste se mnou byli během odpolední show. Za chvilku, konkrétně teda v 18. vám tady pojedou hudební dekády a ty největší hity 80., 90. a milénia, takže si tuhle muziku užijte společně s námi, budeme za to rádi. No a já se už lidi loučím, s vámi byla Jana Šimurdová, moc díky za všechny vaše zprávy, které mi od vás přišly, a užívejte zbytek čtvrtka. Za chvilku ještě Benson Boone nebo taky Pink na Hitrádiu Černá Hora.
1: Honzíku, Janičko, jedeme na výlet do Hořic.
2: A dědo, zastavíme se v tom vonavém obchodu.
1: Kubištovi hořické trubičky? To je jasný. Bez těch by to nebyl pořádný výlet. Prodejna je hned u sjezdu z dálnice a jejich dobroty nakupuju i na internetu. e-shop.hořickétrubičky.eu.
2: A budou mít otevřeno?
1: Kubištovi hořické trubičky v Hořicích mají otevřeno denně.
2: Tak jedem! Kubištovi trubičky! Pro děti, babičky i dědečky!
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
4: Koberce Brázda.
5: Koberce Brázda.
4: Prodej, dovoz, pokládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte letních slev, těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
6: Už tam budem?
7: Nech toho!
6: Naštěji už tam budem?
7: Přestaň! Štěji mě vedro!
8: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky z McDonald's.
9: Vydejte se na hrady a zámky Královéhradeckého kraje a soutěžte o poklad. Stačí navštívit dva zapojené objekty, nazbírat dva QR kódy a jste ve hře o ceny. Soutěž probíhá do 30. září 2026. Více na stezkahraduazamku.cz/soutěž.
10: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
11: Tak nečekejte, jezděte!
12: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
13: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
14: Více na kopecký.cz.
15: City Life Run již po třetí v Hradci. Jedinečný závod centrem města. City Life Run. Běh po trase hradeckého Ironmana. Startuje v sobotu 15. srpna z pěší zóny. Registrace na ironmancheck.com.
16: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
17: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
18: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
19: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
18: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon.

0: dokáže.
1: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích. Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio. Tady bude

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Aktuálně nám nehlásíte žádnou vážnou dopravní komplikaci. Za to dejte pozor, v Pardubicích na křižovatce ulic Věry Junkové a na Hrázi probíhají práce na silnici. Místo je neprůjezdné, a to do 30. září. No a také na Rychnovsku, v Doudlebech, nad Orlicí, v Dukelské ulici probíhají stavební práce, silnice je uzavřená, a to druhý krát 7. srpna. Jinak to je vše,
1: přes apku Rádia.cz. Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne. Navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann. Váš prodejce spotřebičů Siemens Studio Line. Více na kuchynehofmann.cz.
2: City Lights Run již po třetí v Hradci. Jedinečný závod centrem města. City Lights Run, běh po trase hradeckého Ironmana. Startuje v sobotu 15. srpna z pěší zóny. Registrace na ironmancheck.com.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.

0: Krajský soud v Ostravě začne v pondělí projednávat rozsáhlou drogovou kauzu mezinárodní organizované skupiny. Podle obžaloby obchodovala s červeným fosforem určeným k výrobě pervitinu. Skupina zajišťovala dovoz látky z Ukrajiny, její distribuci v Česku i prodej do Polska. Důležitý lék na rakovinu prsu dál chybí. Ministerstvo zdravotnictví avizuje mimořádný krok, vysvětluje ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáš Boráň.
1: Aktuálně řešíme dodávky léčiv s tamoxifenem z jiných zemí Evropské unie v rámci takzvaného zvláštního léčebného programu. Ten umožní, aby lékárny mohly připravit pro pacientky individuální balení na dobu léčby 2 měsíce, tedy na překlenutí doby do dalších stabilnějších dodávek.
0: Takto připravené léky budou dále plně hrazené zdravotními pojišťovnami. Jejich kvalita, bezpečnost i účinnost zůstávají zachované. Knihovna Václava Havla chce představit svůj název v nejbližších týdnech. Havlovo jméno užívat už nesmí. Nemá souhlas bývalé první dámy a vdovy po ex-prezidentovi Dagmar Havlové. Nemá se také podílet na organizaci prestižní ceny Václava Havla. Knihovna se snaží respektovat právní stav. Německo by mohlo kvůli nízkému stavu hladiny řek pozastavit zákaz jízdy kamionů v neděli a o svátcích. Nedostatek vody v Rýnu, ale i v Dunaji či Labi komplikuje přepravu zboží a mohl by být do

0: dopad na růst celého německého hospodářství.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: V průběhu noci většinou oblačno, zataženo na západní Moravě a ve Slezsku, místy přehánky nebo bouřky. Nejnižší teploty 21 až 17, na západě a severu Čech kolem 14 stupňů. Zítra většinou polojasno, ráno a dopoledne bude na východě Moravy a Slezska ještě pršet. Nejvyšší teploty 24 až 28, na jihu Moravy zítra odpoledne tropických 30 a vítr slabý od severu.
2: 18. hodina odbyla, co se děje, to už víte. My pro vás teď máme připravené další vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Michal

Tohle byla partička Bananarama, která si půjčila Beatlesovské Help. Ladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic, dnes s datem 6. srpna. Jsme odstartovali to čerstvé vydání, které nás vezme zase zpátky v čase a zase bude servírovat to nejlepší z 80., 90. a milenia. Za chvilku partička Dream, Things Can Get Only Better. Každopádně teď vyrazíme na sever za Roxeťáky. Ze Švédska pochází tahle dvojice, Roxette, která se po 10leté pauze vrátila zpátky na hudební scénu, byť v té změněné sestavě. Každopádně Roxette za sebou mají skutečně bohatou kariéru a hlavně jeden velký hit za druhým. Milk and Toast and Honey. Tak to je velká pohoda, kterou startuje čtvrteční podvečer tady u nás na Hit Radio. Tak díky, že jste si nás vybrali jako parťáka a přejeme hezký poslech.

tohle slibovaná partička Dream. Things can only get better. Tohle byl návrat do roku 1993. To písnička vyšla poprvé jako single. Tehdy ale žádný zázračný úspěch nezaznamenala a tak to Dream zkusili znovu, když ji o rok později dali na svou desku Dream On. No a potom si jí všimli fanoušci a už zaznamenala ten úspěch po celém světě. Tohle jsou Baby Bird a písnička You're Gorgeous. Skvělá záležitost z roku 1994, kterou pokračujeme na Hit Radio.

0: fantastická věc, která by se dala poslouchat pořád dokola, partička Baby Bird a Your Gorgeous, ladíte Hit Radio. Je to v podstatě takový ten známý termín One Hit Wonder, tedy jediný hit, kterým kapela skutečně dokázala na hudební scéně prorazit. Tehdy se s písničkou Your Gorgeous dostala až na třetí příčku britské hitparády, to je jedna z těch nejprestižnějších na světě, takže opravdový úspěch. Jak to bude na Hitrádiu vypadat dál? Máme nachystanou skupinu MIG 21, dáme, a taky Lauru Brenigen. I na tohle se můžete těšit už za pár minut v našem vysílání, tak užívejte čtvrtek.
1: Zkuste si dát minutku klidu. Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
2: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
4: Krkonoši, krkonošské slavnosti, dobrochladí se blíží.
5: Sojko, já vím, a letos vystoupí legendární Jiří Korn, takže žal se odkládá a vy přijďte v sobotu 8. srpna do Vrchlabí na náměstí.
4: K tomu spoustu zábavy, program pro děti.
5: A levné vstupenky kupujte na krkonošskéslavnosti.cz.
6: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
7: Tlapky připravit a hurá do kina. Už od 6. srpna v něm bude dovádět Tlapková patrola.
8: Tohle je boží.
7: A taky se tu objeví dinosauři, takže se připravte na to, že tohle bude hodně velký.
8: Ať tady číhá cokoliv.
7: Jsme vybaveni. Tlapková patrola, dinosauří film. Ve vašem Cinestaru od 6. srpna.
9: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
10: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
11: No včera bylo pozdě.
12: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
13: Jen jednou za rok můžete v pravé poledne zažít mši svatou na nejvyšším místě Česka. Pojďte s námi i letos na tradiční svatovavřineckou pouť. Již 10. srpna setkáme se v 8.30 v Peci pod Sněžkou u kaple Panny Marie, kde vás přivítá Krakonoš. www.pecpodsněžkou.cz.
14: Baví vás obchod auta a kontakt se zákazníky? Olfincar hledá prodejce nových i ojetých vozů do Hradce Králové, Trutnova a Choustníkova Hradiště. Máte zkušenosti s vedením a hledáte výzvu? V Hradci Králové obsazujeme pozice vedoucích prodeje značek Xpeng a Volkswagen. Přidejte se k Olfincar. Více na olfincar.cz/kariéra.
15: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli má...

0: a zachraň gorilu na www.kavagorila.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorila.cz.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

byla chlapecká, hudební, taneční a stripterská skupina z Prahy 5 Smíchova, jak Jirka Macháček rád říká na koncertech. Partička, která si říká MiG 21, malotraktorem jsme se projeli na Hitrádiu. Posloucháte hudební speciál Hitrádio Classic, to nejlepší z 80. 90. a taky ty nejlepší hity milénia. Vám budeme hrát až do 21. večerní. No a teď se vrátíme zpátky na taneční parket. Připomeneme písničku, za kterou stojí Elton John, Don't Go Breaking My Heart. RuPaul udělal remix, ten je oficiální, Elton John to všechno schválil, dokonce spolupracoval. No a právě jejich ještě tanečnější verzi teď na Hitrádiu posíláme mezi vás.

0: ladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic. Tohle to je hodně opomíjený single Michaela Oldfielda. Nevyšel na žádné desce, pouze samostatně, jmenuje se Pictures in the Dark. A my jsme ho teď rádi připomněli ve vysílání. Mimochodem, taková unikátní záležitost, ten ženský hlas nepatřil Maggie Reilly, kterou známe třeba z Get the France anebo Moonlight Shadow. Byla to Anita Hegerland. Taky Barry Palmer se podílel vokálně na této písni a hodně mladý velský chlapec, tehdy známý pro svůj soprán a chorál, Alec Jones. No a velkou zajímavost je, že i sám Mike Oldfield si zaspíval v této písni, což u jeho singlu není úplně běžná záležitost. Tohle je Falco, to jste určitě poznali. Trocha angličtiny, trocha němčiny a písnička Out of the Dark. I takové budou příští minuty tady na Hit Radio. Hudební speciál Hit Radio Classic do konce hodiny nabídne třeba ještě kanadskou skupinu Nickelback. Somebody, velká romantika, i to pro vás máme připravené, tak držte vlnu.
1: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky.cz.
2: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 8. srpna v Brewerových sadech v Kutné Hoře. Těšíme se na vás.

0: Vánoc 2026 opět ve Vysokém nad Jizerou.
1: Jídelno, pestrý výběr kvalitních a cenově dostupných jídel v Plaze v centru Liberce. Jídla i sebou. Jídelno, od pondělí do neděle.
2: Hradec Králové má místo, kde to žije. Aupark. Nová sezóna, nový look a letní nákupy, které vás budou bavit. Zastavte se na kávu, dopřejte si radost z nových kousků a zkuste i letní minigolf přímo u nás. Aupark, vaše nejoblíbenější nákupní centrum. Stavte se www.aupark.cz.
3: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak

0: www.barvam.cz.
1: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo. Barvám neutečeš.cz.
2: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
3: Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.
4: Tlapky připravit a hurá do kina. Už od 6. srpna v něm bude dovádět Tlapková patrola.
5: Tohle je boží.
4: A taky si tu objeví dinosauři, takže se připravte na to, že tohle bude hodně velký.
5: Ať tady číhá cokoliv, jsme vybaveni.
4: Tlapková patrola, dinosauří film. Ve vašem Cinestaru od 6. srpna.
6: Zažijte něco nového. Polabské muzeum má pro vás tipy na výlety nejen s dětmi. Polabské muzeum Poděbrady. Skanzen v Přerově nad Labem. Památník krále Jiřího z Poděbrad. Muzeum Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem. Hrabalova chata v Kersku. Vlastivědné muzeum Nymburk. Polabské muzeum.cz.
7: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Rodinný dům v Plasech u Plzně za 6 milionů 950 tisíc korun. Rodinný dům ve Skutči u Chrudimi za 5 milionů 990 tisíc. Rodinný dům v Dražení u Plzně za 6 milionů 490 tisíc. Byt 1+1 v Děčíně za 2 miliony 245 200 korun. A nájemní dům v Mladé Boleslavi za 11 milionů 330 tisíc. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
8: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: další velké jméno hudební scény, Tanita Tikaram, zpěvačka, která má na triku singlovku Twist in my Soberity, věc, která nás dovedla k 19. večerní. Posloucháte hudební speciál Hitradio Classic, který i v té příští hodině nabídne dalších 60 minut toho nejlepšího z 80. 90. a milénia.
1: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo. Barvám neutečeš CZ.
4: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
5: Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.
6: Hi, I'm Miley Cyrus.
7: Hey, it's Teddy Swims.
0: Další hodinu hudebního speciálu Hitradio Classic odstartujeme pěkně od podlahy. Nachystaná je skupina Blink 182. S vámi Michal Pospíchal. Dobrý čtvrtek.

Pokud jste si v 80. takzvaně chtěli vyhodit z kopítka na tanečním parketu, zašli jste za DJem na diskotéce a objednali si písničku Sit and Wait. Sydney Youngblood je autorem singlovky, která teď hrála na Hitrádiu. Posloucháte to nejlepší z 80. 90. a milénia. Na programu je hudební speciál Hitradio Classic. My pro vás vybíráme to nejlepší, co se skrývá v našem hudebním archivu. Přesuneme se tentokrát do 90. Pokud jste si naopak na takové diskotéce chtěli zaploužit, tak jste si objednali Annie Leno. Why? Tak to je píseň, kterou pro vás máme nachystanou právě teď. Za chvilku dáme prostor taky našim slovenským kolegům. Skupina No Name je nachystaná Žili. Tak to je věc, kterou budeme hrát v příštích minutách. Teď ve čtvrtek 6. srpna vám 7 minut po 19. přejeme hlavně dobrý večer a užívejte.

0: všude zdejší je skupina No Name. Je pravda, že v Čechách hraje možná častěji než na Slovensku, takže možná ještě letošní léto stihnete nějakou městskou slavnost nebo festival, kde si budete moci No Name vychutnat naživo. Teď jste každopádně s Hitrádem čekat nemuseli vůbec na nic, protože Žili jsme hráli 14 minut po 19. Posloucháte hudební speciál Hitrádio Classic, který bude pokračovat třeba se zpěvačkou Nanou. Takhle na pohodu si hrajeme ve čtvrtek večer. Čtvrtek to je takový malý pátek. Tak doufám, že už to s námi hezky, pohodově a příjemně doklepete. No a že už pomalu vyhlížíte ten nadcházející víkend, který pro vás snad bude volný a budete se ho moct náležitě užít. Hit Radio vám pochopitelně bude dělat společnost.
1: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu,

0: Káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
1: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár věc, proč bychom měli vybrat právě tebe. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 8. srpna v Brewerových sadech v Kutné Hoře. Těšíme se na vás.
4: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
5: Ne. Pojede se autem.
4: Vyberte si jednu z nadupaných amerických

0: dokáže.
1: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
1: Tlapky připravit a hurá do kina. Už od 6. srpna v něm bude dovádět Tlapková patrola.
3: Tohle je boží.
1: A taky se tu objeví dinosauři, takže se připravte na to, že tohle bude hodně velký.
3: Ať tady číhá cokoliv, jsme vybaveni.
1: Tlapková patrola, dinosauří film. Ve vašem Cinestaru od 6. srpna.
4: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše-pro-lesáky.cz najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše-pro-lesáky.cz.
5: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
6: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort-group.cz.
7: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
1: Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Posloucháte V plném proudu a právě posloucháte žhavou novinku Ronana Keatinga. Asi tohle bychom řekli před 26 lety. Jo, na Hit Rádiu se vracíme do historie. Teď jsme si nabídli hit čistého milénia. Ronan Keating zpíval o tom, že život je občas jako na horské dráze. I po 26 letech tohle moudro platí, ale to je na životě vlastně to hezké. Life is a roller coaster jsme hráli právě teď a hudební speciál Hit Radio Classic pokračuje dál výběrem toho nejlepšího z 80. 90. a milénia. Pointer Sisters, I'm so excited, to dobře znáte a to vám budeme hrát za chvilku. Nejprve Saudi a Trash, věc, která už teď letí mezi vás s přáním toho nejlepšího čtvrtečního večera.

0: Jsou legendy Pointer Sisters. I'm so excited. Singlovka, kterou jsme slibovali. A sliby plníme nejen o Vánocích. Posloucháte Hit Radio a hudební speciál Hit Radio Classic. To byl hudební návrat na časové ose zpátky do roku 1982. Mimochodem i tohle single, který uspěl až na podruhé v roce 1982, to úplně nedokázal. Až o dva roky později, kdy si vydavatelství řeklo, mě to škoda, aby tahle písnička zapadla v hudebním archivu, v hudební historii, a tak se pokusili udělat ještě jeden vstřícný krok. I'm so excited vydali podruhé a tehdy skutečně pobláznila celý svět. A blázní do dnešních dní, protože mimochodem byla součástí také celé řady animáků, ať už v tom originálním znění, nebo třeba v kavrech. Takže pokud jste viděli Šreka, a já věřím, že jo, nebo Simpsonovi, taky seriál Přátelé, tam všude tahle singlovka taky mimo jiné zazněla. Nelly Furtado bude hrát. Další skvělý hudební návrat. Nelly Furtado má kořeny v Portugalsku a jinak pochází z Kanady. All good things come to an end. Tak to je věc, kterou pro vás máme na Hit Radio připravenou. A hrát ji budeme už za chvíli pro lepší náladu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou si, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Není nad kvalitní spánek, ale jak si vybrat matraci, na které se nejlépe vyspíte? 22. a 23. června vás zveme do prodejny Sefir v Ústí nad Orlicí na Dny zdravého spánku. Náš odborník vám zdarma pomocí X-senzoru změří rozložení tlaku těla na matraci a snadno tak zjistíte, která je pro vás nejvhodnější. A pozor, po celý týden pro vás máme na vybrané matrace 10% slevu. Více informací na www.sefir.cz.
3: Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.
4: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 8. srpna v Brewerových sadech v Kutné Hoře. Těšíme se na vás.
5: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak

0: fotbal.cz. Mimořádná příloha Fotbalový podzim již dnes ve vašem regionálním deníku. Vše, co potřebujete vědět o nové fotbalové sezóně. Zajímavé přestupy, los nižších soutěží. Co si vládci fotbalu chtějí vzít z mistrovství světa? Fotbalový podzim už dnes zdarma ve vašem deníku.
1: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo. Barvám neutečeš CZ.
2: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
3: Hradec Králové má místo, kde to žije. Aupark. Nová sezóna, nový look a letní nákupy, které vás budou bavit. Zastavte se na kávu, dopřejte si radost z nových kousků a zkuste i letní minigolf přímo u nás. Aupark. Vaše nejoblíbenější nákupní centrum. Stavte se www.aupark.cz.
4: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky.cz.
5: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilí,

0: zachraň gorilu na www.kavagorila.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorila.cz.

0: Manic Street Preachers nám dělali společnost, ale chce přece 20. večerní Design for the Life. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic.
1: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy vary, město zážitků.
2: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak

0: www.maxi.cz.
1: Maxi, kdo vybírá podlahu?
2: Ty.
1: A kdo jí položí?
2: Já.
1: Super, jedeme do Baumaxu.
3: V Baumaxu vinilová podlaha SPC Dub Toronto, metr čtvereční, jen za 309 korun.
1: Luxusní vzhled.
3: Snadná pokládka.
1: Akce platí do konce srpna.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Připravit plesové šaty a taneční boty, jdeme si dát tango. Ingrid pokračuje v hudebním speciálu Hit Radio Classic. Michal Pospíchal, dobrý večer.

Tohle byla partička, která si říkala Symbol, singlovka Gold se teď připomněla tady na Hitrádiu. Posloucháte hudební speciál Hitrádio Klasik, takhle skvěle jsme otevřeli další 60-minutovku toho nejlepšího z 80. 90. a milénia. Nirvana, rok 1991 a legendární deska Nevermind, na ní se objevila celá řada známých písní, mezi nimi rozhodně panovala singlovka Come As You Are. No a právě tu teď budeme připomínat. Za chvilku i Susan Vega, Luka, i na to se můžete těšit.

0: Tohle je Susan Vega a písnička Luka. Tehdy se otevřelo jedno velmi důležité téma, o kterém se ve své době moc nemluvilo, a to je domácí násilí. Susan Vega právě to komentovala v písni, kterou jsme teď připomněli. Posloucháte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic. Máme pro vás i nějaké to hezké téma, Because the Night je skvělá party věc. Koro a Teresa, tak to bude hrát v příštích minutách. Taky Michael Sembelou, Maniac nebo Mňágáš Dorf. I tento hudební projekt máme nachystaný. Písnička pro tebe bude hrát už za chvilku.
1: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
2: Tak nečekejte, jezděte!
3: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
4: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
5: Více na kopecký.cz.
6: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za skvělé ceny u nás pořídíte vinylové, plovoucí, dřevěné i PVC podlahy. Staré podlahy odstraníme a nové přesně zaměříme a vše kvalitně položíme. Dveře interiérové, bezpečnostní, bezfalcové, skleněné i venkovní. S dveřmi a podlahami vám rádi poradíme a vše profesionálně zrealizujeme. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Navštivte náš interiérový showroom a staňte se spokojeným zákazníkem. www.sefir.cz.
7: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše prolesáky.cz najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profilesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. vše prolesáky.cz.
8: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře.valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
9: Pohoda, Klídek, Tabáček a Gorilí Čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky.

0: srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablo Vrchlaví, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce@vrchlaví.cz. Kablo Vrchlabí.
3: Ahoj, jmenuji se Huko a jsem krytolebec. Pocházím z Prvohor. Navštivte mě v Paleoparku Balka u Nové Paky. V Paleoparku Balka si zkusíte práci geologa, paleontologa, hledače drahokamů nebo se vyfotíte s hlavou tyrannosaura. A stáhněte si moje aplikaci Po stopách krytolebce Huga. Bude vás bavit. Těším se v Paleoparku Balka u Nové Paky. Váš Hugo.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
4: Naháněli tady desetiletýho želváka Lea, jméno Leo, pro želvu je boží, který utek z výběhu a uběh 5 kilometrů přímo po hlavní silnici. Nebo nevím, jestli je dobrý říkat, že utek z výběhu, ale říká se, že při výslechu odmítl vypovídat a schoval se ve svém krunýři. Mně to přijde geniální, tenhle příběh. To je asi nejpomalejší honička v historii české policie.
5: Leo Tryskáč.
6: Pachatel utekl ze svého výběhu.
4: Leo Tryskáč.
2: Dnešní snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

písnička pro tebe byla pro úplně všechny a pro dobrou náladu. Jako parťáka pro čtvrteční večer jste si vybrali Hit Radio, ladíte hudební speciál Hit Radio Classic. Ještě do konce aktuální hodiny vám do uší dáváme výběr toho nejlepšího, co se skrývá v našem hudebním archivu. Teď jedna, chce se mi říct, legendární věc. Emilia, Big Big World, určitě to znáte. Tak hlasitost pořádně doprava. Za chvíli třeba Mr. President, JoJo Action.

0: Nejen pro písničku Coco Jumbo je znám hudební projekt Mr. President. Tohle byla singlovka JoJo Action. Skvělá věc, která nám poslední 4 minuty dělala radost na Hit Radio. Který ze zpěváků má největší kadenci slov? V Čechách by to byl Michal Tučný. V zahraničí by šlo o souboj Johna Scatmana a Eminema. Druhý jmenovaný má ale zápise v knize rekordu. A navíc se už za chvilku taky prožené naším playlistem. Kromě Eminema do konce hodiny třeba taky Jennifer Rush nebo Rockwell. Užívejte čtvrtek, ladíte Hit Radio.
1: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
2: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
3: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
4: City Life Run již po třetí v Hradci. Jedinečný závod centrem města. City Life Run. Běh po trase hradeckého Ironmana. Startuje v sobotu 15. srpna z pěší zóny. Registrace na ironmancheck.com.
5: Pohoda, Klídek, Tabáček a Gorilí Čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš

0: na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend. Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
3: Tati, můžou v muzeu lítat letadla, jezdit kola a houkat hasiči?
4: Tak to by mohlo jít jedině v Krajském technickém muzeu ve Vysokém Mýtě.
3: Opravdu?
4: No jasně. A ještě se podíváš na slavná auta, hasičské stříkačky nebo nebeskou blechu. A spoustu věcí si můžeš sám vyzkoušet, abys poznal, jak to funguje.
3: Tyjo, to je bezva, tam jedeme.
5: Krajské technické muzeum ve Vysokém Mýtě. Technika, která žije.
6: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za nejlepší ceny u nás pořídíte kvalitní český i evropský nábytek, sedací soupravy, postele a matrace, kuchyňské stoly a židle, skříně, komody i široký výběr doplňkového sortimentu. Vše s vámi probereme, s výběrem poradíme a když budete potřebovat, zboží dovezeme a dokonce i sestavíme. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Navštivte největší prodejnu v regionu s prodejní plochou přes 2000 metrů čtverečních v Ústí nad Orlicí. www.sefir.cz.
7: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
8: Ne, to je cyklopecka.
7: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
8: Cyklopecky.info.
7: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
8: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
7: Cyklopecky.info.
8: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
7: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info.
9: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: jo. Tak to je velkolepé finále dnešního vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Hráli jsme vám poslední 3 hodiny, to nejlepší z 80., 90. a milénia a pokračovat v tom budeme zase zítra, tradičně úderem 18. hodiny. Tak se těšíme, doufám, že vy taky. No a na Hit Radio pro vás teď máme další skvělé hity. David Guetta, Sia, ti stojí za singlem Titanium, taky Mark Amber, Belong Together a do třetice slíbíme třeba ještě zpěvačku Pink, v příštích minutách jí Raise Your Glass, další velká legendární záležitost. Užívejte čtvrteční večer.
1: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak jsem

0: CZ.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.

philosophy. A freak like me just needs infinity.

za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám. Troskota víc než pluju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.